Čezastva cúbke mám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle, ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuj, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápady, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jakou moc změnit? Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibule česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem Ledu v kotle, z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano, miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku, toho narozeninového, a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově, nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 trošku česneku, pepř a sůl a silný, pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoráckej závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to, nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Uděláme vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová, aby byla udělána, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme, budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
4: To je zelí. Mm-hmm.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
2: Ano. To se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne. Tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce. Ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Do každého takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout a pak to takhle vzít,
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samodrží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhnem tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám jeho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu. Jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat. Jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77. 7.
2: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má od Lajana hlačeka na to, tak zabrzdí.
4: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
2: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v

0: Zimě. Proč to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina?
1: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
0: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
1: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
0: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
1: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
0: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
2: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
0: Proč je lovecký salám placatý?
2: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
0: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
3: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
0: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
1: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi třemi, čtyřmi druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
0: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
4: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovirok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí z konívku a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě i kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
2: Chalupa a proč se to může tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. Aha. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že jo?
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jo, jako jo, na způsob jo, ledvinek a jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci, a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Ale to je ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil. Takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a z jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná. Ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková, nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži, a byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jíti na Blata, jíti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižních Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Už jsme vnes ten naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, kdežto všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formanilo, lezilo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanu, kterou pak převzali ty doudlepští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudleb, pocházím z Doudleb ze Straněn a vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straněny? Co je krásné na Doudlebech a na Straněnech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no, když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou ladění nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nimi hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No, samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: Určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straněny. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali, no a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až dodnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend, našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce, snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a v tom je asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku

profesí, jak jsem říkal, a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Vašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, proč ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat, děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi, díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři, díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích, téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno. Dnes budu hostit v cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co toho období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, za tím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v LPD, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinují, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne, ne, ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když budeš babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Je něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti, že my se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradní a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Určitý, jako. protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak já si nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, je, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nová ves u křižovatky na Chebsku se dočká nové kanalizace. Kvůli riziku vzniku požáru jsou v pohotovosti i strážci přírody. Muž z Brna, který okradl Národní banku o miliony, je ve vazbě. A dnes bude polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv s Hanou Zubkovou. Křižovatka na Chebsku vybuduje novou kanalizaci v Nové Vsi. Vodovod tam radnice postavila už před 10 lety. U odkanalizování vypracovala 3 různé varianty. První 2 počítali se stavbou centrální čističky odpadních vod přímo v Nové Vsi. Třetí pak s tlakovou kanalizací zavedenou do čističky odpadních vod v křižovatce. Pokračuje nezávislý starosta Jan Strachota.
2: Rána vyšla třetí varianta, tlaková kanalizace směřovat do křižovatky. Chceme na začátku příštího roku, aby nám bylo vydáno vodoprávní povolení. Ve společnosti Chevac jsme chtěli celou akci zrealizovat a doufejme, že do 2 let bude mít tento problém řešený.
0: Na Českolipsku, Děčínsku a v dalších částech republiky trvá riziko vzniku požárů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která platí do odvolání. V pohotovosti jsou i strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko, kde se kvůli výstraze nesmí procházet v noci. Požárů je víc, než by lidé možná čekali, říká požární preventista Národního parku Jaroslav Hocko.
3: Letos ani to nestačím počítat, abych pravdu řekl, ale o tom se tak jako veřejnost úplně nedozví. Ona se dozví samozřejmě o těch velkých požárech, kdy se to prostě bohužel nedaří úplně jako chytit na tom začátku, což je ovlivněno spoustou faktorama.
0: Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct, řekl Českému rozhlasu jeho mluvčí Petr Lužný.
4: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. Z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout.
0: Irsko, které tento půl rok předsedá Evropské komisi Unii, svolalo na úterý mimořádnou schůzku kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta na pobřeží Maroka. Ministři vnitra členských států prostřednictvím videokonference projednají aktuální vývoj situace. K takovému jednání dříve vyzvalo 22 členských států Unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 000 migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už v pátek většina z nich město opustila.
1: Sport.
0: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Českou hráčku totiž v červnu potrestala 4letým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. V rozsáhlém textu napsala, že nezávislý tribunál měl pro hráčku pochopení a událost označil za nešťastnou. Ohledně výše trestu ale prý neměl na vybranou.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mezirolí na Karlovarsku nedaleko mateřské školy Šikulka se došetřuje dopravní nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A v 5 hodin a 5 minut vám už i Lukáš Pochylí po Haně Zubkové přeje krásné ráno z Českého rozhlasu Karlovy Vary. Budeme se opět spolu probouzet, tentokrát do 2. srpnového dne. Máme neděli 2. srpna 2026, což je 214. den letošního roku. Kdo má svátek, jaké bude počasí a také proč si aktuálně připomínáme Světový týden kojení, na to se podíváme ještě v této půlhodině. Bude kojení naším tématem už za chvíli ve vysílání. Lékaři totiž upozorňují hlavně na zdravotní benefity mateřského mléka. Přesto je v prvním půlroce výlučně kojená jen část dětí. Tak vydržte poslouchat. Doufám, že s námi budete mít opět příjemné probouzení a příjemný vstup do krásného dne.
1: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

Olympik a kufr, no možná i vy třeba balíte kufry, někam na dovolenou odjíždíte, nebo naopak vybalujete, protože jste se vrátili a máte plné ruce práce, kam všechno uklidit, co všechno vyprat, co všechno rozstřídit a co všechno se zapomnělo. A možná jste se zapomněli podívat do kalendáře. Připomenu tedy pohled, dnes má svátek Gustav, toto jméno je v kalendáři. Původem švédské jméno, které znamená opora Gotlandianů. Mezi známé Gustavy určitě patří hudebník a dirigent Brom, spisovatel Flaubert, motocyklový závodník Havel anebo hudební skladatel Mahler, ale také scénárista, dramaturg a režisér Gustav Opustil. Jaká výročí připadají na dnešní den? 1892 určila měnová reforma, že od roku 1900 se bude v Rakousku-Uhersku platit korunou a ne zlatým. V roce 1939 vyjel z Prahy poslední úspěšný vlakový transport Nikolase Wintona. No a v roce 1959 se otevřela první část koně pruských jeskyní. A to může být vlastně i takový tip na výlet nebo nějakou dovolenou, tak zabalte kufry a vyrazte třeba někam do jeskyní, protože chystá se opět horko, ještě ne dnes, ale už se to blíží. Na počasí se podíváme už za chvíli. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Pojďme se podívat na oblohu. Dnes poprvé zaměříme pohled na to, jaké počasí je a jaké nás čeká. Současný stav říká, že obloha nad Karlovarskem je většinou polojasná nebo oblačná. Teploty 12 v Sokolově a v krásném údolí 13 v Mariánských Lázních, 11 hlásí Cheb nebo Karlovy Vary, 9 je v Šindelové, 10 je na Klínovci. Pranostika pro dnešní den říká, že když pálí srpen, bude pálit víno a pálit to tak trochu bude, ale ještě docela příjemně. Očekáváme totiž většinou polojasno, večer dokonce až skoro jasno. Den bude beze srážek a teploty vyšplhají někam do rozmezí mezi 24 a 27 stupňů. Krásných 24 maximálně může být i na horách 21 až 24 konkrétně to rozmezí. Vítr bude pouze mírný, severovýchodní až východní a podmínky rozptylové jsou dobré nebo dokonce velmi dobré. Biozátěž nám úspěšně začala klesat na dvojice, no třeba ten trend vydrží. Budeme si to ještě muset upřesnit v dalších dnech. Minimum pro dnešní den, rekord naměřený v Aši v roce 1961, byl pouhý 1 stupeň a 8 desetin, k tomu nad nulou naštěstí. 34,9 desetin stupně Celsia v Chebu změřili meteorologové v roce 2013.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.

0: Iveta Bartošová o lásce a na podobné téma vlastně pokračujeme dál. Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, až 80%. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. V dalších měsících se ale situace výrazně mění. Podle organizace UNICEF zůstává v prvním půlroce života výlučně kojených jen 15 až 20% dětí. A právě na důležitost mateřského mléka teď upozorňuje Světový týden kojení. Podle lékařů kojení výrazně přispívá nejen zdraví dítěte a matky, ale pomáhá taky posilovat jejich vztah.
1: Je to hrozně hezký a je super, že jak to dítě má zacpanou pusu, tak prostě nemůže mluvit.

0: proti některým civilizačním chorobám, proti alergiím.
1: U kojených dětí se snižuje i riziko astmatu, ekzému nebo taky obezity. A to nejspíš díky hormonům v mateřském mléku, které ovlivňují metabolismus. Ne všem ženám ale kojit jde, i když chtějí. Příčiny podle laktační poradkyně Lucie Páté mnoho. Velkou roli hraje psychická pohoda matky.
2: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
1: Proto by se ženy kvůli kojení neměly podle ní stresovat.
2: Mateřské mléko je rozhodně skvělá věc a pro miminko má úžasné a řekla bych i nenahraditelné benefity. Ale zase nesmíme to přehánět, nesmíme jít přes čáru, protože pokud právě budeme tlačit maminku, která bude v úzkostech, bude frustrovaná, to kojení nebude tou její jako mateřskou náplní, abych tak řekla, tak to zase fungovat nebude.
1: Pro předčasně narozené děti je ale mateřské mléko doslova životně důležité. Chrání totiž před závažným zánětem střev, na který umírá až polovina extrémně nedonošených dětí. Takové děti dostávají i mléko z mléčných bank. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dobrovolní hasiči ve Skalné u Chebu získali novou speciální čtyřkolku. Ta je přizpůsobená na hašení lesních požárů a je vybavená navigačním tabletem. Město ji pořídilo z přeshraničního projektu Interreg Česko-Sasko. Kraslice obnovily zaniklý tenisový kurt. Prostor se nachází v části Zelená hora směrem na Bublavu. Iniciativa vzešla z technických služeb, které tenisový kurt v minulosti postavili. O obnovený tenisový kurt je podle vedení města docela velký zájem. Na Českolipsku, Děčínsku a v dalších částech republiky trvá riziko vzniku požárů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která platí do odvolání. V pohotovosti jsou i strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko, kde se kvůli výstraze nesmí procházet v noci. Pro více než 238 tisíc domácností začala platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Itálie oznámila dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Evropská fotbalová unie UEFA uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánu prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. A dnes bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno a teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je v ulici Osvobození z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylík.

0: počasí.
1: Dnes se nás čeká poměrně příjemný slunný den, žádné srážky a teploty, možná tak akorát pro většinu z nás. Posuďte sami, v tuto chvíli nad Karlovarskem většinou polojasná nebo oblačná obloha, teploty mezi 8 a 13, například 8 je v Šindelové, 9 hlásí Karlovy Vary, 11 stupňů v Chebu nebo v krásném údolí, 12 v Mariánských Lázních, 13 dokonce v Chebu v tuto chvíli. A ještě před malým okamžikem jsem se díval a zkontrolu, ano, nějakých 10 stupňů ještě na Klínovci, pokud byste chtěli vyrazit na hory. I na horách dnes bude příjemně, tak tedy podrobně. Očekáváme většinou polojasnou oblohu, večer dokonce až skoro jasno, teploty 24 až 27 v regionu, na horách 21 až 24 a vítr pouze mírný, severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou i díky tomu mírnému větru dobré nebo velmi dobré a biozátěž dnes o něco jsme si polepšili, je střední na druhém stupni. Rekordy pro dnešní den, 1 stupeň 8 desetin k tomu v Aši v roce 1961, naopak Cheb v roce 2013 34,9 desetin stupně. Nad nulou samozřejmě dokonce i to minimum je kladných hodnotách. Ani dnes nám nikde nezamrznete. Bude, jak už jsem říkal, celkem příjemně. Větší horka se očekávají. Budeme si to upřesňovat už za půl hodiny s meteorologií, jestli se náhodou něco nezměnilo. Jak to vypadá, když usednou režiséři za volant? Na to se zaměříme také za chvíli v dnešním chvilce humoru po ránu. Ale teď si pustíme Evu Farnou, se kterou to bude tak trochu ostří nože, ale já věřím, že vaše ráno bude zcela příjemné a s hladkým průběhem.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Režisér Krejčík taky jednou jel po Praze v noci, jel autem, že jo, a najednou červená. On zastavil, stočil okénko, policajt, řidičský průkaz, prosím. Víte, kolik se jezdí ve městě? Vím. Vy jste jel 95. Krejčík řekl, potrestat. Podívejte se, vy jste jel velkou rychlostí, já vám můžu dát velkou pokutu. Prosím, potrestat. Nedělejte si legraci, pane Krejčík, já vám můžu i odebrat řidičský průkaz. Prosím, potrestat. Teď okamžitě. Já vám zapomuji řidičský průkaz. Vyžaduji trest smrti. Teď okamžitě. Trest smrti. Pokračujte v jízdě.
2: Něco podobného se stalo panu režiséru Evženovi Sokolovským, když šel s přítelkyní z Jugoslávie a ona je to roztomilá, rozkošná bytost a nevyvádí takřka vůbec nic z míry. Občas je úplně mimo z ní. Ne, jeho protiklad. A ona někde prostě ztratila v té Jugoslávii tu druhou půlku výjezdních doložek zkrátka. A přijeli takhle do Bratislavy a tam stál celník a říkal, no a kde máte tě výjezdné doložky?
3: Ty jsi to balila, tak jasně, no to vůbec netahej do těhle věcí, já vůbec se, ona je má, tak.
2: Já nemám.
3: No a čo teraz? Akože všetko von, tak všechno. Z auta 2 hodiny, prohlídka, teď ten celník by je tak rád nějak potrestal, ale co s tím má dělat? Sokolovský, se ty vyneseš blbá úplně, ne, prostě. Není možný, že ona ztratí takový důležitý, takový mimoza, prostě, mimoza.
2: No tak jsem ho ztratil, no prostě. A ten celník potom říkal, no a čo teraz s vámi? A ten Evžen Sokolovský říkal,
3: odveďte nás za celnici a za střelce.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V českých lázních chybí pracovníci na různých pozicích. Děpoltovice připravují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Čeští vědci připravili výstavu o židovských knihách ukradených nacisty za druhé světové války. A dnes bude polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale i lidé v gastroprovozech, pomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
2: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
0: V Děpoltovicích na Karlovarsku postaví objekt pro dětskou skupinu. Půjde o kontejnerovou stavbu, která bude v prostoru bývalého škvárového hřiště ve středu obce. Kapacitu bude mít 12 dětí, pokračuje nezávislá starostka Děpoltovic Štěpánka Luxíková.
3: V fázi to je projektové, už to půjde na stavební úřad. Čekali jsme teda, že už kopneme letos, že začneme stavět, ale úřady na všechno je strašně moc času, takže čekáme a příští rok snad kopneme a pak bychom v září příští rok teda otevřeli.
0: Stavba vyjde na 3 až 4 miliony korun. Národní knihovna otevírá novou výstavu o ztracených židovských knihách. Představí výsledky dlouholetého výzkumu českých vědců. Ti zkoumali, komu patřily hebrejské tisky, které za druhé světové války ukradli nacisté. Část dokumentů se podařilo dohledat v pražském Klementinu. K vidění budou od úterý.
4: Já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
5: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali, a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
4: Kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali, čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora 1575.
5: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
0: Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé, více než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TAS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy jí v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC se v restauraci v dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na evropském šampionátu na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Varéze nestačily letošní vítězky světového poháru jenom na Rumunky. A Viktoria Plzeň ve druhém kole fotbalové šance ligy znovu klopítla, když s nováčkem Zbrojovkou Brno remizovala 1-1. Slavia zvítězila v Ostravě 4-0, Teplice v Liberci 1-0 a Slovácko hrálo s brněnským Artisem 1-1. Dnes jsou na programu duely Olomouc Mladá Boleslav, Bohemians Hradec Králové a Pardubice Jablonec. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů. Povane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Hradební.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 6 hodin 5 minut, dobré ráno z Českého rozhlasu Karlovy Vary i v neděli 2. srpna. Druhý srpnový den a krásná neděle, 214. den letošního roku, kdy svůj svátek slaví Gustavové. Co si dáme v této půlhodince, připomeneme si spolu s dětmi, k čemu máme vládu, podíváme se na Bezdružicko, kde se staví nový vodojem a vodovodní potrubí. Nové vedení vody má zajistit dostatečné a hlavně bezpečné dodávky pitné vody. Podrobnosti nabídnu zhruba v 6.20, ale ještě předtím se s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni zaměříme na počasí. To nás určitě bude zajímat, protože se zdá, že dnes bude sice krásný letní den, ale teploty budou zase šplhat až někam daleko a vysoko. Necháme si to potvrdit nebo vyvrátit. Do té doby nabídnu Helenu Vondráčkovou, Hanu Zagorovou nebo Tomáše Linku, zkrátka hudbu, která vás snad naladí dobře do té dnešní neděle, která, jak se dívám za okny, už začíná opravdu vypadat jako bílý den.

Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: čemu máme vládu?
1: Aby vedli zemi.
2: Aby jsme měli peníze.
3: Aby to trošku pomohlo lidem.
4: Aby to ochraňovalo svět.
5: Rozhodují třeba, co se bude dělat a tak.
6: A třeba nikomu nařídí tím, který třeba něco postaví.
7: Aby zem nebyla zhůru nohama.
8: Aby byl v zemi pořádek.
9: Aby byli bohatí a chudí.
10: Aby se tady něco dělo.

0: počasí.
1: A my už míříme tak jako pravidelně v tento čas, tedy ve čtvrt na sedm za meteorologii do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dnes má službu nebo měl službu Josef Cink. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: Tak ještě předtím, než vám pravděpodobně noční směna skončí, vás poprosím, abychom se podívali na oblohu společně. Co uvidíme a co naměříme v tuto chvíli?
2: Tak začal bych to teda tou aktuální situací. Převládá nám v Karlovarském kraji většinou skoro jasno až polojasno. No a ty aktuální teploty se v nižších polohách pohybují mezi 11 až 13 stupni Celsia. Oproti tomu na horách je většinou 7 až 10 stupňů. No a vůbec nejchladněji je na stanici Rolava v Krušných horách, kde nám teplota klesla dokonce až na neuvěřitelné pouhé 3 stupně Celsia.
1: Jestli se nepletu a mám správné informace, tak by to neměl být rekord pro tento den. Já tady mám u ruky 1,8 desetin v Aši v roce 61, ale uvidíme, necháme se překvapit, třeba ještě někde informace dorazí. No a co se bude dít dál, tak dnes by to mělo ještě vypadat na příjemný letní den.
2: Je tomu tak, máme před sebou skutečně celkem pěkný letní den. Na obloze bude dnes převládat oblačno až polojasno. Během odpoledne začne oblačnosti postupně opět ubývat a večer se nám obloha postupně až vyjasní. No a nejvyšší denní teploty, ty vystoupí v odpoledních hodinách na relativně příjemných 24 až letních 27 stupňů v 1000 metrech na horách. Tam naměříme maxima kolem 21. No a vítr ten povane zpočátku slabý, během odpoledne postupně mírný, východní až severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Ještě bych doplnil biometeorologickou zátěž, ta je pro dnešní den na stupni 2, to znamená střední zátěž.
1: My se na výhled na příští týden budeme zaměřovat zhruba za 2 hodinky v dalším ranním telefonátu k vám do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, ale naznačte, čeká nás příští týden ještě další oteplování?
2: Tak začátek nadcházejícího týdne nám přinese opět návrat tropických teplot. Zítra tedy v pondělí nás čeká slunečné počasí. Ty nejvyšší denní teploty zítra očekáváme již někde mezi 30 až 33 stupni Celsia. No a v úterý by mělo být nejtepleji a v těch maximech očekáváme 32 až 36 stupňů Celsia.
1: Návrat nejen léta, ale i tropů nám v tuto chvíli potvrdil Josef Cink z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Já mu za všechny informace děkuju a přeju hezký den.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi.

0: Tomáš Linka, paní má se má na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, ale my už teď míříme za úplně jiným tématem, konkrétně za vodou. Spolehlivější zásobování pitnou vodou, právě takový smysl má nová infrastruktura, kterou na území Bezdružic, Konstantinových Lázní a Kokašic na Tachovsku staví vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Kapacitu pro větší objem vody načerpané z nádrže Žlutice a větší tlak vody zajistí nový vodojem, který nahradí ten stávající v Bezdružicích. Spolu s kilometry nového přívodního potrubí pomůže nový vodojem taky předcházet výpadkům v dodávkách vody. Navíc je vše plánované tak, aby bylo možné do budoucna připojit na vodovod i další obce.
1: Nacházíme se na Ovčím vrchu, kde se buduje vodojem dvoukomorovej 2x300 kubíků.
2: Jsem tu se stavebním dozorem Františkem Štroblem, takže vy tady postavíte vodojem, začíná teprve růst.
1: Je tady ve stavební jámě vidět nabetonovaný dno, ze kterého se připravuje armatura pro betonáž stěn. A tenhle ten vodojem bude zásobovat.

0: Časné zdroji, neměl tu kapacitu.
1: Tady v Čelivi na návsi ve všední den kolem poledne potkávám jediného člověka, pána, který tady má dům.
2: Voda je tady skvělá.
3: Přijmeme ten fakt, že vlastně vám tady posilují vodovod, že tady vlastně dělají novou infrastrukturu.
2: Pokud to je, říkám, souvislý s nějakou celkovou strukturou toho zařízení, tak samozřejmě asi musel někdo vyhodnotit, že to je potřeba, že jo.
1: Hlavní důvody, proč je nutné postavit nový vodojem a nové potrubí, shrnuje technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
4: Stávající vodojem bez družice je umístěn v areálu zámku, který je v soukromém vlastnictví, to znamená, tento stav nám komplikuje řádné provozování.
1: Nový vodojem s potrubím umožní vytvořit záložní zdroj pitné vody i pro Tachovsko a Stříbrsko.
4: Máme zpracovanou studii na propojení skupinových vodovodů Žlutice Toužim, Tachov Bor Planá a Stříbro pro případ zhoršení kvality vody v mimořádných situacích a náhrada propojení skupinových vodovodů nám umožní zabezpečení dodávky vody v potřebné kvalitě a množství.
1: To, že vodojem na Bezdružickém zámku nahradí šestkrát tak objemný vodojem na Ovčím vrchu, vítá starosta Bezdružic Lumír Kadlec, zvolený za nezávislé.
5: Přínos vidím v tom, že by se měl zvednout tlak pro město Bezdružice.
1: Vodojem s další infrastrukturou přijdou zhruba na 35 milionů korun. Přes 24 milionů pokryje dotace od ministerstva zemědělství. Přes 6 milionů korun přispěl Plzeňský kraj. Z Bezdružická Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Půl sedmé.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Děpoltovicích na Karlovarsku postaví objekt pro dětskou skupinu. Půjde o kontejnerovou stavbu, která bude v prostoru bývalého škvárového hřiště ve středu obce. Kapacitu bude mít 12 dětí. S otevřením se předběžně počítá příští rok v září. Obec Křižovatka na Chebsku vybuduje novou kanalizaci v Nové Vsi. Vodovod tam radnice postavila už před 10 lety. U odkanalizování vypracovala 3 různé varianty. Jako reálná vyšla varianta s tlakovou kanalizací zavedenou do čističky odpadních vod v Křižovatce. Skautské oddíly z Nejtku a Jáchymova dnes ukončí společný letní tábor. Jeho základnou se stala louka nedaleko Otročína na Karlovarsku. V letošním roce se akce zúčastnily téměř 30 skautů. Program byl věnovaný poznávání přírody, společným hrám a výuce tradičních řemesel. Lidé mají i letos v létě velký zájem o poslech rozhlasových dramatizací, pohádek a hlavně četby na pokračování. Zájem o letní speciální program Českého rozhlasu roste několik let po sobě. Například loni o prázdninách měly všechny četby a literárně dramatická díla dohromady přes 6,5 milionu spuštění. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je 22členný tým. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vybojovali na evropském šampionátu stříbro na dvojce bez kormidelnice, vyhrály Rumunky. A dnes bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Chybuje z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jánské náměstí.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tipy pro volný čas.
1: Třeba jít a hledat Eldorádo můžete v neděli 2. srpna, ale mám pro vás i další tipy. Třeba Bečovská botanická zahrada připravila celodenní setkání Zázračná planeta Země. Třídenní akce nabízí hudební program i zážitkové dílny, tvoření, přednášky, prohlídku zahrady a dětský program. Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina u Františkových lázní láká na víkendové jízdy. Minivláček jezdí od 10 hodin do 16.45. Výlet si je možné zpestřit prohlídkou výstavy o drážkách na Skalensku. Další dostihový den na Karlovarském závodišti je připraven mezi 14. a 18. hodinou. Hlavním bodem osmidílného rovinového programu na hypodromu Holoubek bude klasický test přístupný tříletým klistnám na trase 2400 metrů. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. Karlovarské muzeum připravilo výstavu historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků a historické fotografie koupališť v regionu. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací je v jeho díle ženská postava, ženský akt a právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina Dea Lucis Umbra. Jak vypadá nejstarší kompletní sada historických hornických karet na světě, můžou vidět návštěvníci expozice knihovny latinské školy v budově Jáchymovské radnice, a to na výstavě Karty s příběhem. A výstava přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci uvidí díky autorčiným rodinným fotografiím taky takzvaná díla zamrzlá v čase. Tak to jsou naše tipy pro neděli 2. srpna, pro 2. srpnový den. Zazněla v 6 hodin 43 minuty, pokud potřebuje je správný čas, a my se už za malou chvíli znovu podíváme, jaké nás v ten den krásný nedělní letní čeká počasí.

0: počasí.
1: A ve 6:45 už míříme za meteorologickými informacemi. V tuto chvíli nad Karlovarskem stále převládá oblačná nebo polojasná obloha, teploty kolem 10-11 stupňů. Je to velmi podobné vesměs v celém regionu a počasí se bude, co se týče oblačnosti, vyvíjet podobně i dál. Čekáme oblačno až polojasno, večer dokonce až skoro jasno a teploty letních 24 až 27 stupňů, na horách do 24. Vítr povane zpočátku slabý, přes den bude mírný, severovýchodní až východní, rozptylové podmínky čekáme dobré nebo velmi dobré a biozátěž pouze střední na druhém stupni.
0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 7.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna. V kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně 5. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
3: Češi, ještě
4: ty brďo, ale je to napínavý, je to...
2: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
3: Češi jsou bronzoví!
4: To není možný.
3: Olympijská medaile pro české kordisty.
2: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
5: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
2: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
6: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
7: Já jsem udělala strašnou věc.
2: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
7: Pepit byl do fotbalu blázen, to víš.
2: A já přeju hezkou neděli. Potkal

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary vyměnily pozemky, které potřebují pro opravu Chebského mostu. Město Kraslice nechalo nainstalovat uvítací tabule. Za první půl rok přijali záchranné stanice rekordní počet zvířat. A dnes bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovy Vary vyměnily pozemky se soukromými vlastníky, které potřebují pro opravu Chebského mostu. Informoval o tom náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO. Zároveň se dokončuje konečná podoba studie rekonstrukce historického mostu. Město se snaží snížit náklady na stavbu. Ze studie proto například vypustí využití velmi pevného, ale drahého UHPC betonu. Most bude také mírně užší, než byl původní návrh. Náklady vedení magistrátu odhaduje zhruba na 350 milionů korun. Jakmile město dostane souhlas od památkářů, zadá zpracování projektové dokumentace. Začátek opravy Chebského mostu je ale v plánu až po skončení rekonstrukce Pražského mostu. V Kraslicích nainstalovali uvítací tabule pro návštěvníky města. Tři informační panely se nachází na příjezdových komunikacích do Kraslic. Cena instalace byla v řádech desítek tisíc korun, pokračuje nezávislý místostarosta Filip Beneš.
4: Ta značka nám přišla vhodná umístit, jelikož každé druhé město v Čechách i zahraničí má tyto hezké výjezdové tabule, které přivítají svého návštěvníka. Myslím si, že v Kraslicích dlouhodobě tato věc také chyběla, proto jsme k tomu přistoupili a nechali jsme pořídit toto zařízení.
2: Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity personální i finanční.
5: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
6: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
5: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
6: Jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc než v loňském roce.
5: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 tisíc evakuovaných lidí. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovaly kvůli ohňům přes 200 tisíc lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země.
7: Starosta Xavier Dane v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé pětitisícové město hasiči uchránili před plameny. Z 200 tisíc evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Vach na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Daria Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje o titul na okruhu WTA. V Memphisu postoupila do finále po výhře nad Mexičankou Zarazuovou 2x6-3.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabí, přes den mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřená část ulice 5. května.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Taky znáte teď v létě takovou tu klasickou situaci, někde sedíte pohodlně, na nic nemyslíte, povídáte si, napijete se a teď najednou se kolem vás začnou rojit včely, vosy. Je to typická situace, která teď dělá velké problémy. Právě chladná plechovka s pivem nebo limonádou na rozpálené pláži je lákavá, ale pro vosu nebo včelu taky. Právě ošetření turistů, pobodnutí hmyzem, připití nápojů patří letos například na Hracholské přehradě mezi nejčastější zásahy vodních záchranářů. Ti mají za sebou polovinu prázdninové nepřetržité služby. Jak vypadala přesně, na to se podíváme ještě v této půlhodince. Ilona Čáková a Michal Tučný ji odstartují a já vám přeju, abyste s námi vstoupili do krásné slunné letní neděle co nejpříjemněji. Nejlépe v naší společnosti bude nám ctí.
8: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

Nechal jsem se inspirovat Michalem Tučním, taky jsem kouknul, jak celá země vstává, tady spíše na náš region a zdá se, alespoň co se týče dopravy, že ten nedělní provoz zatím příliš nezhoustnul. Zdá se, že ještě Karlovarský kraj tak nějak nevstává a nevyráží na cesty a to je dobrá zpráva. Tak se můžeme podívat do kalendáře v pravidelný čas. Svátek má Gustav 214. den letošního roku, neděle 2. srpna a právě toto původem švédské jméno Gustav je v kalendáři. Znamená opora Gotlandianů. A mezi známé Gustavy určitě můžeme zařadit hudebníka, dirigenta Broma, spisovatele Flaubera nebo motocyklového závodníka Havla, hudebního skladatele Mahlera a Gustav byl také scénárista, dramaturg a režisér Opustil. Kdo se narodil a kdo zemřel v tento den, stojí za připomenutí rok 1968, to přišla na svět moderátorka Iveta Toušlová, anebo v roce 1974 moderátor Ray Koranteng. Naopak, kdo odešel v roce 1909, to byl známý architekt Josef Zítek, v roce 21 operní pěvec Enrico Caruso, v roce 22 vynálezce telefonu Alexander Graham Bell, anebo v roce 36 letecký konstruktér a také vynálezce Louis Blériot. V roce 1952 zemřel skvělý filmař Karel Lamač a v roce 2018 neméně výborný herec Ilja Racek. Tak to jsou události, které se pojí k dnešnímu dní, ale ještě jednou vám všem Gustavům všechno nejlepší a zkusím poslat alespoň malý hudební dárek v podobě kapely Lobo. A za chvíli počasí.

0: počasí.
1: Obloha nad Karlovarským krajem zůstává dál polojasná až oblačná, stejné to bude i během celého dne. Až večer se může vyjasnit na skoro jasno. Teploty 24 až 27 stupňů a na horách do 24. Vítr zpočátku slabý, přes den potom mírný severovýchodní až východní. I díky němu budou rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré. A co se týče biozátěže, dnes si taky trochu oddychneme, je na dvojce, tedy střední zátěž. V tuto chvíli nad Karlovarském, jak už jsem říkal, převládá obloha celkem s prosvítajícím sluníčkem a teploty ještě příliš nevyrazily nahoru, stále se pohybují kolem 10-11 stupňů, dokonce i na Klínovci je podobná teplota, v Sokolově vidím nějakých 12, v tuto chvíli třeba Cheb 10, Karlovy Vary 9, Mariánské Lázně 11. Zlepší se to, dnes ne tolik, ale jak už jsme připomínali, od zítřka se nám zase vrátí tropy, budeme se na to zaměřovat také spolu s meteorology. Hezké ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: volami, podobně jako činasky, teď neřeší záchranáři na Hracholské přehradě, ale daleko závažnější věci. Zasahovali totiž od začátku prázdnin u 80 případů, podobně jako loni. Mnohem častěji než záchranu plavců, kteří přecení v horku své plavecké schopnosti, ale teď záchranáři na Hracholské přehradě řeší alergické reakce po bodnutí hemizu. Lidé totiž nevědomky často vypíjí vosu nebo včelu ukrytou v plechovce s pitím.
1: Na hladině Hracholské přehrady kličkují motorové čluny i desítky lidí na paddleboardech. Pláže jsou plné a řada návštěvníků míří do vody. Ne všichni si ale uvědomují, že pohyb v rušném provozu na vodě vyžaduje podobnou pozornost jako jízda na silnici.
2: Ohledu plnost těch lidí, přitom vidět, že ten větší takhle, co tady jezdí, tak určitě neotočí na pítníku, rád si prostě pozor a počítá s tím předvídat drobet. No.
1: Říká pan Petr, který na Hracholskou přehradu jezdí pravidelně na windsurfing. Doplňuje ho starší rekreant Ladislav Šus.
3: Tady jezdí jak motorový člony, vlastně tak prkna, tak parník, plavci do toho, takže tady docela jako je dost živo. Ne, že by lidi riskovali, to spíš ani ne, docela se vyhejbá a jsou ochotný, jako není problém.
1: Kromě tragického utonutí 17-letého mladíka na konci června nemuseli během prvního prázdninového měsíce vodní záchranáři k žádnému tonoucímu vyplouvat. Pokračuje mluvčí vodní záchranné služby Tomáš Kopáček.
4: Zatím ten počet výjezdů je velmi podobný jako v těch předchozích letech, velmi záleží na počasí, to nám přiláká velké množství rekreantů k vodě a ten počet výjezdů je aktuálně okolo 80.
1: Kromě nepozornosti nebo přecenění sil řeší vodní záchranáři na Hracholuskách v letošní sezóně i méně obvyklé zdravotní komplikace. Jednou z nich jsou alergické reakce po nechtěném spolknutí hmyzu z nápojů.
4: V tom předchozím týdnu, ale i v těch předchozích začátcích toho léta, tak velký počet těch výjezdů bylo způsobeno právě bodnutím hmyzem. Nejčastěji jsou to vosy nebo včely, které osoby vypíjí ve flašce nebo v nějaké právě plechovce, kde nemůžeme vidět, jestli se tam nějaký hmyz nachází. Jsou to alergické reakce, každá osoba na to zareaguje trošku jinak. V některých případech potom jsou velmi intenzivní a je potřeba potom podat nějaké léky ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou.
1: Vysoké letní teploty k vodě lákají i lidi, kteří neumí dobře plavat. Při prudkém ochlazení rozpáleného těla v hluboké vodě pak riskují kolaps organismu.
4: Velké množství lidí se dostane do vody i přesto, že jsou neplavci, to znamená, ta velká teplota je láká k tomu se jít schladit. V takovém případě doporučujeme, aby vždycky šli ve skupině, aby se samozřejmě zdržovali pouze na té části vody, kde vystačí, kde by museli plavat. Současně s tím také doporučujeme, když se do té vody dostáváte, osmělice, to znamená schladit si obličej, zátylek, tak aby vlastně ta reakce toho vysokého vyrovnání teplot pro to tělo nebyla vlastně stresová. To znamená

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko,

0: Slovensko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Dobrovolní hasiči ve Skalné u Chebu získali novou speciální čtyřkolku. Ta je přizpůsobená na hašení lesních požárů a je vybavená navigačním tabletem. Město ji pořídilo z přeshraničního projektu Interreg Česko-Sasko. Kraslice obnovili zaniklý tenisový kurt. Prostor se nachází v části Zelená hora směrem na Bublavu. Iniciativa vzešla z technických služeb, které tenisový kurt v minulosti postavili. O obnovený tenisový kurt je podle vedení města docela velký zájem. Na Českolipsku, Děčínsku a v dalších částech republiky trvá riziko vzniku požárů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která platí do odvolání. V pohotovosti jsou i strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko, kde se kvůli výstraze nesmí procházet v noci. Pro více než 238 tisíc domácností začala platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Itálie oznámila dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Evropská fotbalová unie UEFA uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánu prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. A dnes bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v ulici Tršnická je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Naši seniori.
1: V seriálu Naši seniori představujeme osobnosti Karlovarského kraje, které ani ve vyšším věku nestrácejí energii a inspirují své okolí. Dnes vám představím Petra Richtra, rodáka z Prahy, který ale své jméno spojil s Karlovarským ochotnickým divadlem. Za celoživotní přínos Českému ochotnickému divadlu získal zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla a v roce 2023 také titul Senior roku Karlovarského kraje.
2: Když Petr Richtr vzpomíná na své dětství, nevybaví se mu nejdřív divadlo, ale zpívání. Ještě před školou se stal solistou dětského sboru Československého rozhlasu.
3: Byl to sbor, který se oficiálně jmenoval Dětský sbor Československého rozhlasu za řízení doktora Bohumila Kulínského. Já jsem byl solistou, jo, takže já si pamatuju třeba, když jsme nahrávali první desku, tak ten repertoár toho sboru, to bylo většinou pro mateřské školy. A natáčeli jsme desku a teď já jsem stál na takových, protože mikrofony byly zavěšený na laně a já byl strašně mrňavý, tak mě museli dát taky takový krabice potažený plátnem, aby to nevrzalo, že jo? Až mě vysoukali a teď já jsem zpíval. Komáři se ženili a sbor za mnou. Bzum, bzum, ženili.
2: Ve 13 letech se s rodiči přestěhoval do Karlových Varů a právě tady se začal psát jeho divadelní příběh.
3: Já jsem do D3 přišel až po vojně. To mě bylo, já nevím, 21, 22 tak nějak. A to vlastně, tím vlastně začala moje, no když řeknu, kariéra, no tak to ani ne, tak kariéra. U ochotníků se to tak nebere.
2: Za téměř 60 let stvárnil bezmála 100 rolí. Na některé dodnes vzpomíná s mimořádnou úctou.
3: Don Quixote, doktor Faust, to byly velké figury. Jeana de Caro hraju teďko, to je taky velká figura.
2: Divadlo mu ale nepřineslo jen role. Díky němu poznal také svou budoucí manželku.
3: My jsme se potkali na Hronově. Tenhle ten soubor Dčko se pravidelně dostává na ty národní přehlídky. Že? No a tam jsme se potkali, když jsem tam právě hrál hlavní roli, no, tak se do mě zamilovala, no, a už to bylo.
2: Ani dnes si život bez divadla neumí představit.
3: To asi ne, když si vezmete, že už 60 let jsem v Dčku.
2: I po 80. stále zkouší nové inscenace. Každé ráno cvičí, pravidelně plave a tvrdí, že divadlo udržuje člověka duševně svěží.
3: No vždycky před představením, tak si ten text přečtu pro sebe. A vím, že jsem udělal všechno, i kdyby mi to třeba už vypadlo, tak to už se nedá nic dělat, že? Když vám vypadne text. Ale vím, že když jsem si to prošel, celou tu roli, tak jsem udělal všechno, co jsem mohl.
2: Petra Richtra mohou diváci pravidelně vídat na scéně divadelního studia D3 v Karlových Varech. Třeba ve hře Švýcar.
4: Jedete za léčbou? Já ano. Jmenuji se Jean de Caro. Jsem lékař. Původně jsem ze Švýcarska.
2: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje.

0: Teploty v Karlovarském kraji už se vydávají směrem nahoru a v tom zestupu budou pokračovat.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů dnes máme čekat oblačno až polojasno, večer až skoro jasno a teploty opravdu letní 24 až 27 stupňů, i na horách bude do 24. Vítr zpočátku slabý, přes den potom mírný, severovýchodní až východní, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž o něco jsme si polepšili, dnes bude na druhém stupni.
1: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: Jdeme si hrát, jdeme na ranní soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary každý čtvrtek po 8 hodině vysílá seriál Sudecké stopy. Reprízu pořadu si můžete poslechnout v neděli po 11. a všechny díly zmíněného seriálu pak najdete na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a já teď kromě upoutávky nabízím také knihu Petra Mikšíčka Nevlastní domov. Za správnou odpověď na otázku, která pravda možná dnes bude tak trochu těžší, zapeklitější, protože je technického rázu. Možná bude vyhovovat spíše pánům, ale uvidíme. Nechám se překvapit vašimi znalostmi z historie, které ale nebudou příliš o neznámém člověku. Je to právě 104 let, kdy zemřel vynálezce telefonu Alexander Bell. Už jsme o tom mluvili. Úctyhodné od něj bylo a chválihodné, že bádal proto, aby pomohl neslyšícím lidem i jeho manželce. Vynález má na svém kontě Graham Bell ale spoustu. Kterou technickou vymožnost ale naopak neobjevil, nevynalezl nebo neskonstruoval? Dávám na výběr, mohl to být hydroplán, detektor kovů, audiometr nebo vzducholoď plněná heliem. Tak takové možnosti jsou. Snad jsem vám trochu pomohl. Sluchátka a telefony už mi tu blikají. Vypadá to, že to chcete zkusit, chcete si se mnou zahrát. Já jsem rád. Tak zvedám první sluchátko, přeju dobré ráno. Kdo pak je tam?
2: Haló,
1: dobré ráno.
2: Hezký den přeju. Jaroslav z Chebu.
1: Jaroslav, tak pane Jaroslave, který vynález nemá na triku, tak říkajíc Alexander Graham Bell? Nevynalezl hydroplán, detektor kovů, audiometr anebo vzducholoď plněnou heliem?
2: Hydroplán.
1: Že by hydroplán, tak si představte, že hydroplán patří mezi jeho vynálezy
2: patří
1: a konstrukce.
2: To je telefon.
1: Telefony, hydroplány, co on to všechno zvládnul, ten Bell, že?
2: No, jak je to hodně, už tady byl jeden.
1: Renesanční člověk. Děkuji za zavolání, pane Jaroslave.
2: Díky.
1: Krásný den přeju, naslyšenou. No tak pojďme to zkusit dál, vidíte, tak Graham Bell byl takovýhle obrovský vynálezce. Kdo pak je další na telefon? Dobré ráno.
3: Dobrý den, tady Pepa, dobrý den.
1: Pak pane Pepo, co myslíte, co nemá na triku Graham Bell? Hydroplán, detektor kovů, audiometr nebo vzducholoď plněnou heliem? Zkuste svůj tip.
3: Já zkusím Bčko.
1: Detektor kovů. Přijde vám, že je to moderní vynález?
3: Ano.
1: Představte si, i detektor kovů patří do portfolia Grahama Bella. Asi nějak ta indukční smyčka, nebo já nevím, jako v tom telefonu, možná mu to přišlo jako příbuzné. Telefonujete rád, tak jsem rád, že jste i dnes využil přístroj pana Bella. Gratuluju a krásný den, pane Pepo. Díky, nashledanou. Teda gratulace za dovolání, no je to alespoň malá útěcha. Poslední pokus, tak tentokrát kdo na telefonu? Dobré ráno.
4: Dobrý den, tady Josef Marián z Plázensko.
1: Dobrý den, pane Josefe, tak už těch možností moc nezbývá. Co tedy nejpatří mezi vynálezy, konstrukce anebo objevy Grahama Bella? Hydroplán, detektor kovů, audiometr nebo vzducholoď plněná heliem?
4: Můžeme to ještě zopakovat, já jsem to na klubě slyším.
1: Hydroplán, detektor kovů, audiometr anebo vzducholoď plněná heliem nepatří mezi vynálezy, objevy a konstrukce Alexandra Bella.
4: Já nevím, já řeknu to audio.
1: Audiometr, něco na měření zvuku. Představte si, i audiometr souvisel právě s tím jeho výzkumem přístrojů na podporu sluchu. Děkuji, že jste dnes se dovolal, že jste využil přístroj pana Bella. Pane Josefe, krásný den.
4: Taky vám přeju krásný den, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: No, nedá se nic dělat. Zbyla nám tu poslední možnost. Vzducholoď plněná heliem opravdu nepatří mezi oblast, kterou by se Graham Bell zabýval. Mezi jeho vynálezy naopak patří fotofon, tedy bezdrátový optický telefon. Detektor kovů zdokonalil dokonce Edisonův fonograf a nazval ho grafofon. Zabýval se letadly těžšími než vzduch. vynalezl křídlový člun a hydroplán a právě také audiometr na měření sluchu. Tak takhle úžasný byl Alexander Graham Bell, který zemřel právě před 104 lety. Dnes to bylo opravdu zapeklité, tak se za to omlouvám, ale scény schováváme na další soutěže. Nebojte se, odpoledne i zítra si budeme hrát dál. Taková fanfára snad zazní v těch příštích soutěžích, protože soutěže tu máme pravidelně. Teď alespoň malý dárek útěchy. Posílám vám takovou vystřelenou hruži z papíru od Brontosaurů.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sadov u Karlových Varů vybudoval nový chodník v části Bor. V Chodově začala oprava bývalého spolkového domu v Husově ulici. Vysoké teploty můžou snižovat účinnost některých léků. A dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Sadov u Karlových Varů dokončil výstavbu chodníku v místní části Bor. Jednalo se o dvouletou investici za zhruba 15 milionů korun. Na projekt získala radnice dotaci od místní akční skupiny Krušné hory. Součástí prací bylo taky vybudování kanalizace na odvod dešťové vody. Podrobnosti doplňuje nezávislý místostarosta Ladislav Ludvík.
2: Zpětnou reakci od lidí máme takovou, že jsou strašně vděční za ten chodník. Jsou tam zastávky autobusu, ráno tam chodí děti a v tuto chvíli ta bezpečnost se tam hodně zvýšila. Udělali se i nový autobusové zastávky, vlastně jako nástupní ostrůvky. Bezpečnost vlastně v tom Boru je několikanásobně vyšší v tuto chvíli.
0: V Chodově na Sokolovsku začala poslední etapa rekonstrukce základní školy v Husově ulici. Práce se týkají opravy bývalého spolkového domu, kde vzniknou například nové učebny nebo výdejna obědů. Za rekonstrukci zaplatí město asi 35 milionů korun. Z toho 25 milionů tvoří evropská dotace, říká místostarosta Luděk Soukup z Hnutí místní.
3: A zároveň se vlastně zrekonstruují prostory klubu 4, který vlastně bude víc propojen se školou. Tam může docházet i k výuce hudební výchovy a dalších výchov s tím, že bychom chtěli do srpna příštího roku dokončit, tak aby od září vlastně to mohlo začít fungovat jak učitelům, tak dětem.
0: Během veder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost, případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud by léky někdo měl delší dobu uchovávané ve špatných podmínkách, měl by je odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, lék ale může mít sníženou účinnost, pokračuje Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory.
4: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léků na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
0: V Peru se zřítilo malé turistické letadlo při přeletu nad archeologickým nalezištěm Nazca Lines. Zemřelo všech 13 lidí na palubě, 11 cestujících a 2 piloti. Letadlo startovalo z letiště ve městě Pisco a několik minut poté s ním kontrolní věž ztratila spojení. Z dosud neznámých příčin se zřítilo krátce po 13. hodině místního času na pole. Podle místních médií měli na palubě být turisté ze Španělska, Itálie a Německa. Tuto informaci ale zatím úřady nepotvrdily.
1: Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvich obsadil 5. místo na Grand Prix Polska v Lodži a vylepšil si osobní maximum v mistrovství světa. 24-letý strakonický rodák byl dosud nejlépe 2x 6. Pro vítězství si po druhé v kariéře dojel Brit Lambert.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 u Ostrova na Karlovarsku se nedaleko od bočky do Květnové střetlo osobní auto se zvěří.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Osm hodin, pět minut, vstupujeme do další hodiny dobrého rána z Českého rozhlasu Karlovy Vary v neděli 2. srpna. 214. den letošního roku, kdy svůj svátek slaví Gustavové. Všechno nejlepší a krásné ráno vám všem, kteří už se s námi probouzíte do, alespoň tady na Karlovarsku, docela ještě stále slunečného dne. Počasí si upřesníme už za malou chvíli z meteorology. Taky se podíváme, jak dlouho se dá přežít bez jídla. Myslím si, že tak tak 2 hodiny a zamíříme na nádvoří Horního hradu na Karlovarsko, které patřilo v sobotu zejména včelařům. Historický areál nabídl zájemcům tradiční letní setkání nazvané Chvála medu. Tak ten med spolu společně pochválíme také zhruba za 20 minut. Pojďme na to, ať je s vámi, ať je nám s vámi a vám s námi příjemně. Tak.
1: Dobré ráno a Lukáš Pochylý. Sní.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 16 minut, nejvyšší čas podívat se na počasí, tentokrát odborněji s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Konkrétně dnes zdravím Janu Adamovskou. Dobré ráno.
2: Hezké nedělní ráno.
1: Tak speciálně pro vás jsem vybral Natáliu Oreiro, abyste měla radost z jedné letní písničky, protože dnešní počasí zdá se opravdu letní bude. Co nás dnes čeká?
2: Tak letní bude, ale zatím ty teploty v porovnání s těmi následujícími dny budou nízké. Maxima dneska očekáváme do 27 stupňů, na horách do 24 a dneska už bude počasí beze srážek. Během dopoledne začne oblačnost pomalu od severozápadu ubývat, teď je většinou zvětšená. Během dne bude polojasno až oblačno a k večeru se nám pak vyjasní a vítr se nám během dne rozsouká mírný severovýchodní až východní.
1: A vy jste naznačila, že sluníčko začne do příštích dnů přitvrzovat.
2: Ano, zítra už bude sluneční, teploty porostou, bude jasno až polojasno, maxima zítra čekáme do 33 stupňů, na horách do 27 a už nám bude foukat jen slabý proměnlivý vítr.
1: Alespoň v noci se ještě ochladíme, ráno bude chladné, podobně jako dnes?
2: Tak řekla bych, že bude trošičku teplej než dnes. Dneska nám ty teploty klesaly až k 8 stupňům v minimech. Zítra budou klesat 15.
1: Výborně. No, zdá se, že nás čeká tropický začátek nového týdne a my to budeme samozřejmě díky vám hlídat. Krásný den, to byla Jana Adamovská z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.
2: Naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Medovinu, léčivé masti i perníky pro děti nabízeli v sobotu prodejci v areálu Horního hradu na Karlovarsku. Jeho správa pořádala na nádvoří tradiční sezónní akci Chvála medu. Celodenní program obsahoval ukázky práce řemeslníků a taky přednášky o současném včelařství. Ty pro zájemce připravili specialisté z jižních Čech.
1: Představujeme tady učebnice, no a propagujeme včelařství, protože teď to včelařství je čím dál tím složitější.
2: Říká Petr Texl, který tady na Horním hradě prezentuje včelařskou školu z Blatné. Vidím tady mikroskop, vidím tady historický úl, knihy a podobně. Jaký je o to všechno zájem?
1: No ono, včelařství bylo vždycky spojováno se starými lidmi, ale my právě v té škole vidíme, že takový opak, taková renesance včelařství, hodně do toho vstupuje lidi ve středním věku. Hodně z města a co je překvapující, hodně žen. Dokonce v té třídě, je to dvouleté studium, tak máme víc žen než mužů.
2: Do mikroskopu se teď dívá jeden z návštěvníků, pan Ladislav. Čím vás to zaujalo?
3: Zaujalo mě to tím, že tu mrtvou včelu přímo pod tím mikroskopem vosa rozebrala úplně na prvočinitele.
2: To je zážitek, který má tady návštěvník v přímém přenosu.
1: No ne, já to můžu vysvětlit. Sršeň i vosa tu zajímají ty bílkoviny a těch je nejvíc, ty svalové hmoty na hrudi. Když loví včelu nebo jakýkoliv hmyz, tak ukousne hlavu, zadeček a tu střední část, tu hruď prostě odnese do hnízda, protože teď je období, v tom sršním hnízdě i vosím se líhnou ty budoucí královny a trubci a ty potřebujou prostě bílkovinu.
2: Paní Marcela Kocourková tady na Chvále medu představuje stánek se speciálními samozřejmě perníky, tak o co jde?
4: Jsou to perníčky, které jsou zdobený cukrovou polevou, různýma technikama a v těstě je přidaný opravdu český med od dědečka včelaře.
2: Paní Marcelu potkávám tady na Chvále medu mezi těmi medovými exponáty s malým, to je vnouček.
5: Vnouček Pepa.
2: Jak se líbí?
5: Všem se nám tady moc líbí, chodíme sem opakovaně a vždycky jsme moc spokojeni.
2: Přiláká vás spíš tedy Horní hrad, který pan majitel postupně rekonstruuje, anebo ty medové výrobky?
5: Chodíme spíš na ten Horní hrad a ten med je jako taková příjemná sladkost na brch.
6: Tradice pořádání Chvály medu trvá.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky, které potěší. Letní písničky pro lepší náladu. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: V Děpoltovicích na Karlovarsku postaví objekt pro dětskou skupinu. Půjde o kontejnerovou stavbu, která bude v prostoru bývalého škvárového hřiště ve středu obce.

0: Kapacitu bude mít 12 dětí, s otevřením se předběžně počítá příští rok v září. Obec Křižovatka na Chebsku vybuduje novou kanalizaci v Nové Vsi. Vodovod tam radnice postavila už před 10 lety. U odkanalizování vypracovala 3 různé varianty. Jako reálná vyšla varianta s tlakovou kanalizací zavedenou do čističky odpadních vod v Křižovatce. Skautské oddíly z Nejtku a Jáchymova dnes ukončí společný letní tábor. Jeho základnou se stala louka nedaleko Otročína na Karlovarsku. V letošním roce se akce zúčastnili téměř 30 skautů. Program byl věnovaný poznávání přírody, společným hrám a výuce tradičních řemesel. Lidé mají i letos v létě velký zájem o poslech rozhlasových dramatizací, pohádek a hlavně četby na pokračování. Zájem o letní speciální program Českého rozhlasu roste několik let po sobě. Například loni o prázdninách měly všechny četby a literárně dramatická díla dohromady přes 6,5 milionu spuštění. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je 22členný tým. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vybojovali na evropském šampionátu stříbro na dvojce bez kormidelnice, vyhráli Rumunky. A dnes bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 u Ostrova na Karlovarsku se nedaleko odbočky do Květnové střetlo osobní auto se zvěří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: co je to kocovina?
1: Pěkná volovina.
2: Nějaký alkohol, něco jako medovina.
3: Nemoc, je to od koček.
4: Když třeba kočka něco provede nebo a potom třeba, když se od někoho nakazí a nakazí třeba nějakého člověka.
5: Nějaká nemoc.
6: To připomíná jako nějaká nemoc z kočky.
7: Rýma. Může to být alergie na kočky.
8: Třeba nějaká alergie třeba na plišáky nebo na peřiny nebo na prach.
9: Jaký jídlo?
10: Kocouří bobek.
11: Že se někdo jako opil?
12: Když se někdo večer opije, tak ráno ho bolí hlava, to je kocovina.
13: A

0: počasí.
1: 8:45 za malý okamžik. Pojďme se ještě jednou podívat, co nás dnes čeká za počasí. V tuto chvíli nad Karlovarskem stále obloha víceméně oblačná, ale sluníčko docela ještě prosvítá mezi těmi mraky. Teploty už začaly šplhat směrem nahoru a budou v tom pokračovat. Krásných 15 stupňů v tuto chvíli Karlovy Vary nebo Sokolov, ale taky třeba až 13-14 potom vidím v Chebu, v Mariánských Lázních, v Krásném údolí, stejně tak jako na Šindelové, a docela teplo je stále ještě i na Klínovci, ale v nížinách budou teploty šplhat až k nějakým 27 stupňům, 24 až 27, to je to rozmezí pro dnešní den, na horách se ustálí někde mezi 21 a 24 stupni. Obloha zůstane oblačná až polojasná, ale večer se bude vyjasňovat až na skoro jasno. Zítra se nám začne opravdu oteplovat, to čekáme tropy, dnes nás osvěží alespoň vítr, který bude teď zpočátku ještě slabý, ale přes den mírný, severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby o zátěž dnes střední na druhém stupni, tedy hodnota, která platí pro Karlovarský kraj. Minima pro dnešní den naměřená historicky v Aši v roce 1961 a ta správná hodnota minimální, která platí pro dnešní den, je 1 stupeň a 8 desetin k tomu. No a 34,9 desetin stupně Celsia naměřili meteorologové v Chebu v roce 2013. No, přidám ještě pranostiku, která říká, že když pálí srpen, bude pálit i víno. Přátelé, máme se na co těšit.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

8 hodin 50 minut, to znamená, že za malou chvíli už nás budou čekat zprávy a po 9. se můžete totiž těšit na otázky Tondy Procházky. Tentokrát s Ivanou Chýlkovou a Zdeňkem Žákem, tak snad se dobře pobavíte. A pak se také určitě po 10. dobře najíte, bude tu další pochoutkový rok, kde nám šéf kuchař Jaroslav Sapík připraví záhorácký závitek a bude toho mnohem víc. Zůstaňte s námi i po 9. a po 10. i v dalších hodinách. Příjemný poslech a krásnou neděli vám pro tuto chvíli přeje Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V českých lázních chybí pracovníci na různých pozicích. Průvodci na Roudnickém zámku si pro návštěvníky připravili zážitkový okruh do tamních sklepů. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, jeho provoz není ohrožený. A dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale i lidé v gastroprovozech. Pomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
2: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
0: Návštěvníky zámku v Roudnici nad Labem letos až do konce srpna čekají speciální prohlídky. Průvodci si pro zájemce připravili zážitkový okruh, během kterého lidé uvidí nejen historický hrad, vinice, ale i zámecké sklepy, kde v dřevěných sudech zraje víno z Podřipska.
3: Během 1,5hodinového programu se návštěvníci dozví o historii tamního vína, mohou také ochutnat 6 vybraných vzorků vín nebo speciální víno, které rozrává v hliněných nádobách kvevry. Zájemci se na prohlídky mohou registrovat na stránkách kulturaroudnice.cz. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera stále nefunguje, napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Po silné páteční bouřce zůstane uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Rátén je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku.
4: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Rátn leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38letý výletník, na kterého spadl strom, a 3 lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční triumf v short tracku. Další Češka Lucie Grohová byla 8. Zvítězila domácí závodnice Aňa Grossmanová. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů. Vane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 u Karlových Varů poblíž Hůrek dejte pozor na sražené prase na vozovce. A na silnici 13 u Ostrova na Karlovarsku se nedaleko odbočky do Květnové střetlo osobní auto se zvěří.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Otázky Tondy Procházky.
5: Dobrý den, úctivá poklona. Zdravím posluchače Českého rozhlasu a zdravím tady i vás. V kulturním domě Jekátyla, nebo to je divadlo Jekátyla? Kulturní dům, že?
6: Divadlo.
5: Divadlo Jekátyla. Divadlo Jekátyla, jak v Plzni. Vy jste se opičili po Plzni, že jo? Ne. No já jsem se dočet, že mýto bylo povýšeno na město Františkem Josefem I. Že jo? No. A všem nedočet jsem se, proč se jmenuje mýto. Zřejmě by se dalo říct, že to asi tady se vybíralo zřejmě nějaké mýto, nebo se ještě vybírá, nevím. To se dozvíme, až nás zkásnete, až budeme opouštět mýto. No, je málo hereček, které umí jaksi všechny žánry takzvaných muzických umění. Od, já nevím, muzikálu přes drama, zpěv, tanec. Ať tu herečku obsadíte do čehokoliv, do hudební komedie nebo do Shakespearea, nikdy nesklame. Je to prostě velká herečka. Já přesně nevím, kolik měří, ale velká je určitě to, se přesvědčíte sami. Ivana Chýlková.
6: Dobrý den.
5: Ježíš, mě to zmizelo. Dobrý.
6: Jsi řekl hezký úvod. Jo. Když budu mít depresi, tak tě zavolám.
5: No. To, víš, kdo měl ještě takhle velký, kdo měl takhle jako, ty máš dlouhý ruce.
6: Ty bys, myslíš, že bych sem dlouhá, budu mít krátký ruce, nebo jak ne. Jsi představoval?
5: Takhle dlouhý ruce měla Jana Brejchová. A Jan Werich jednou řekl o Brejchovi, Brejchová, vy máte tak dlouhý ruce, že kdybyste stála nahoře na Václaváku, tak si v klidu můžete koupit chlebíček v koruně. Tehdy ještě byla, víš, tam dole ta koruna.
6: Já se omlouvám, že jsem v kabátě, mě je tady hrozná zima, ale třeba se tak rozehřím, že se ho odhodím.
5: Určitě, no. Jo. Já když hraju, tak nevnímám vůbec.
6: Tak já nehraju tady.
5: Jo, když jsem na jevišti. No, prosím tě, ty jsi vlastně z Prahy teda, že jo? Ale...
6: Teď jsem z Prahy už posledních 40 let, ano.
5: Jo, ale já si myslím, že jsi se jako narodila v Praze a pak najednou jsi ocetla ve Frýdku Místku. Ano. Jak jsi tam vzala najednou?
6: No, já jsem se narodila v Praze, protože naši tam studovali.
5: Jo, ty jsi narodila studentům.
6: Jako ano. Aha. No a potom jsme se přestěhovali za tatínkem, který je z Frýdku Místku.
5: A tatínek byl tam nějak zase...
6: No tam z Frýdku Místku, tam se narodil on. Ano, tam se narodil on, takže maminka se podřídila jako správná žena.
5: Ano.
6: A šli jsme do Frýdku Místku.
5: Šli jste do Frýdku Místku.
6: Ano.
5: No a co, jak dlouho tam byla, nebo co tam, jak to tam...
6: Ve Frýdku Místku jsem byla, no protože oni potom ještě studovali dál, tak mě vlastně první roky jsem byla u dědečka a u babičky a asi ve 4 letech, to už dostudovali, jsme se přesunuli do Frýdku Místku a byla jsem tam tak do 14 let. Od 14 let do 18 jsem byla v Ostravě, kde jsem studovala konzervatoř.
5: Aha.
6: No a v 18 jsem vyrazila do Prahy.
5: Takhle.
6: Ano.
5: Ty jsi tam v Ostravě byla i jako pak v angažmá, nebyla jsi tam?
6: Ne, nebyla jsem tam v angažmá, ale hráli jsme tam v divadle jako ty komparzy a takové ty menší role a tak.
5: A jo.
6: Ano. Až pozveš dalšího hosta, tak zrovna s ním jsem vystupovala. Do něho jsme byli všechny zamilované. Ještě... Velmi, ale
5: vážně?
6: Intenzivně. Opravdu intenzivně.
5: Tak to je úplná náhoda, že jsme se tady takhle... Ale to ještě nesmíme prozrazovat.
6: Ne.
5: To ještě nesmíme prozrazovat. Dobro, takže ty jsi studovala teda v Ostravě. A já vím, že ta Ostrava je takový zvláštní. Jak to tam vlastně jako divadelně žije, člověče? Mně totiž přijde, že třeba já nevím, Brno furt se tak vůči Praze tak jako vymezuje, furt se tak hádají, ale ta Ostrava žije úplně svým životem tam, ne? Nějak.
6: Já vůbec nevím, protože vzhledem k tomu, když jsem odešla, tak vlastně potom...
5: Šlo dolů.
6: Úplně dolů. To stalo se to úplně nezajímavým městem. Ne, já nevím, já tam nejezdím, já tam nemám rodinu, tam vlastně Aha. není nikdo, takže já tam nemám žádný kontakty jako směrem na Ostravu.
5: Jasný.
6: Já tam jezdím tak často asi jako ty, hrát.
5: Jo, no ne, ale jako tehdy, když tam, jak to tam žilo?
6: No tehdy jsem já měla pocit, že oproti Frýdku Místku je Ostrava úplný tepající velkoměsto, že to je úplná náhra. Tak ve Frýdku Místku, i když jsem byla malá, ale to mluvím o tom v roce, jako v 70. letech, jo? Protože dneska už je to tam úplně jiný. Ale já jsem měla pocit, že tam se člověk narodí, rozmnoží a umře.
5: Ve Frýdku Místku.
6: Ano, že tě tam nic nečeká. Tam byly Václavovy plechy a Slezan. Tam nebyla žádná kultura, tam nebylo nic. A potom si jel dvě, teda dobře, jsou tam Beskydy, tak si jel dvě stanice vlakem, byl si v Beskydech, ale to mě jako úplně tak nenaplnilo, jako
5: no, chápu,
6: co jsem od života očekávala.
5: Jasně.
6: Možná jako v důchodovém věku to může být fajn courat po horách, ale když máš život před sebou, tak se ti jako, nebo mě nechtělo moc.
5: Jasně. No a tak si pak si teda šla. Ale ty jsi šla rovnou do Prahy? Ty jsi byla ještě v Činohráku, ne? Nebo v Ústí
6: jako,
5: nad Labem, nebo?
6: Jako odkud jsi šla do Prahy? Já jsem z Ostravy šla studovat do Prahy, ano.
5: Jo, takhle, ty máš damu.
6: Já mám 8 let herecké výuky, prosím.
5: Jo, takhle.
6: Ano.
5: A kdo tě učil na damu?
6: Na damu mě učil pan Přeučil Toníček Hart, Bohumil Miláček, ano. A Regina Rázlová.
5: Regina Rázlová?
6: Ano.
5: Spolužáci, jaký tam byli?
6: A Jitoška Asterová, Karel Roden, Eva Holubová, Vilma Cibulková, Veronika Žilková, Pavel Vítek.
5: Sami takový docela?
6: To je náš ročník.
5: To je docela dobrý, no.
6: No, zvlášť dívky.
5: Zvlášť dívky?
6: Ano.
5: Jasný. A ty jsi byla vždycky jako nadaná teda pěvecky, samozřejmě. Ty jsi zpívala si s tím nějakým žentourem tam, nebo ve sklepě, v divadle. Jak ses tam dostala?
6: Ty teda opravdu šaháš hodně daleko.
5: No já, ale už je ti horko, víš?
6: Už mi horko. Tak se skupinou žentour jsem zpívala, prosím tě, to píšu všude, není to tak, byla jsem s nima na dvou vystoupeních, protože my jsme jako absolventské představení hráli popfestival, kde tehdy skupina Žentour byla najatá jako doprovodná kapela, protože jsme nás zpívali a oni hráli živě na jevišti. Jo. Tak tam jsme se skamarádili a oni potom, když hráli na nějakých festivalech nebo něco, tak jsem dvakrát s nima vystupovala, to je všechno. A ještě se tehdy točili LP, LPčka a EP.
5: Co to je EP?
6: To jsou ty takový ty malý.
5: Jo, ty malinký.
6: Na jedné straně jednu písničku, na druhé druhou písničku. To dneska někomu vysvětlovat je nesmysl. Tak já jsem vystupovala na té EP, na té jedné písničce. Jako nemyslete si, jako, že ho nebaví, co vyprávím. On totiž nemá otázky, které si připravil. Ty odevzdal daňový poradkyni.
5: Počkej, ty to motáš.
6: Ty to chceš to říct sám, jo?
5: Ne, já to řeknu.
6: Řekni to.
5: Víte, co mi se stalo?
6: No.
5: Já, když jsem sem jel, tak jsem měl dvě složky. V jedné složce jsem měl faktury za čtvrté čtvrtletí DPH a v košířích jsem do schránky to hodil své daňové poradkyni. Přijedu do Mýta, zaparkuju tady, vytáhnu si druhou obálku, kde jsem měl připravené otázky tady pro ty dnešní hosty a zjistil jsem, že mám s sebou ty faktury. A ty otázky jsem hodil do té schránky.
6: Čili my teď tady budeme, prosím vás, dělat společně daně.
5: Takže já, a teď to, ona mi to poslala na WhatsAppu a já to nemůžu přečíst. Takže proto tady.
6: A můžu... Ale my ti dáme čas, pořádku, přečti si to, zvětši si to.
5: Já to, počkej, já potřebuji jiný brejle.
6: Máme času dost.
5: Ne, počkejte, co já tady mám za otázku? Na tu Ostravu jsem se tě ptal. Frýdek Místek jsme probrali.
6: Ano.
5: Teď to tady dál nevidím, čověče. Dám mu takhle, jo.
6: Tak ti to blbě ofotila asi, ne?
5: No strašně. To dál, počkej, co tady je? Tato, no to už nevidím. No to je jedno. Pojď se. Tak dalším naším hostem. Takhle, kdybyste něco se chtěli zeptat vy, naši hostů, klidně můžete. Jo, jednak máte tu možnost a jednak mě zachráníte. Protože já vlastně žádný otázky nemám. Respektive mám. Jo, vlastně takhle jsem se chtěl zeptat, jak se máš. My jsme se dlouho neviděli.
6: No, neviděli, no.
5: Že jo?
6: No. To mi připomínáš někoho, opravdu ne, nebudem se takhle bavit. Já se mám výborně, děkuji za optání. A ty?
5: Já se mám, no tak blbě, ale dobře to snáším. No. Dalším naším hostem je herec, s kterým jsem ještě donedávna, jak bych to řekl, no hrál, no, kreríroval divadle Bez zábradlí. Zdeněk Žák. Ahoj, Zdeňku.
7: Dobrý den.
5: Ano, bezva. Zdeněk Žák, prosím tě, Zdeňku. No, my jsme byli spolu v divadle Bez zábradlí. Ty, to je vlastně...
6: Bez zábradlí.
5: Bez zábradlí,
7: ano. No, my se známe díl teda.
5: Jako no, my je. Se známe, Ježíšmarja, my se známe...
7: Ze školy.
5: Ze školy, ale co? Jak tady Ivana říkala, že statovala tam někde...
6: Divadle Petra Bezruče.
5: Divadle Petra Bezruče.
6: Tak Zdeněk tam hrál, tam se hrála taková inscenace, jak se jmenuje, ten autor, to je jedno. Jmenuje se... Jmenuje se Ekvus.
7: Ekvus, ano.
5: A my jsme tam... Šefr.
6: Ano, Šefr, no, to bylo to šo. A my jsme tam hráli koně.
7: No jo.
6: No, my tam hráli koně.
7: Co koně, ale já jsem ji viděl poprvé na jevišti vlastně Ivanu v takový pohádce. Protože to divadlo Petra Bezruče hrálo vždycky dopoledne pro školy a večer hrálo pro dospělí. A já tam jsem si sednul jednou na to představení jako pro školy a hrála se nějaká pohádka a tam se najednou jako setmělo boďák se rozsvítil a z jedné strany vešla Ivana, dlouhá holčička, asi 14 letá nebo 15 letá, měla měsíček takovej ze staniolu.
6: Takhle jsem, takový kolo, to jsem koulela, že
7: jo? Kolo jako měsíc a řekla, jsem měsíček. A zase odešla. Tak jsem viděl Ivanu poprvé tam.
6: Já se tvá písnička, ne? A já se ji pamatuju.
7: To já už ne.
6: Jsem měsíček a v široširém okolí. Já fandím lidem, seč mi síly do... To je neuvěřitelný. Tohle si pamatuju, ale abych se naučila teď text, je problém. No.
1: Český rozhlas z Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Pokračují otázky Tondy Procházky. Tentokrát jsme v Mýtě na Rokycansku s Ivanou Chvílkovou a Zdeňkem Žákem.
1: Zdeňku, já jsem jednou šel takhle po nábřeží, to už jsme byli spolužáci, ty jsi už hrál, statoval v Národní divadle a ty jsi mě zastavil a řekl, prosím tě, nemáš večer čas? A já pomluvím, že já jdu do menze na večeři a pak nevím. Prosím tě, nám tady vypadá jeden herec v Národní divadle, my tam děláme v Starohlavý ženě takový sbor těch lesních duchů.
2: Lesní duchy, no.
1: Lesní duchy. Nemohl bys tam zaskočit? A já jsem se, že to je sranda. A než jsem se nadál, tak jsem byl v Národním divadle v kostýmu, v nějakým hadrech. Ty jsi mě chyt za ruku.
2: Ano.
1: A odstl jsem se na jevišti. Národní divadle, poprvé jsem byl vůbec poprvé v Národním divadle a rovnou na jevišti. Stál jsem tam vedle Hrušinskýho a vedle Petra Kostky a takovejhle herců. A ty jsi řekla, dělej všecko, co já. Hupy dupy přes
2: ty hory. Hupy dupy přes ty hory.
1: Hupy dupy. A ty jsem tam tak skákal.
2: A on taky hupy.
1: Já jsem nevěřil vlastně. Já jsem nevěřil vůbec vlastním očím. Takhle ty jsi mě tam nějak jako
2: No, odby, já někdo onemocněl a
1: ano.
2: My jsme nesehnali, nenahlásilo se to, kdo bude průser, no tak...
1: No, to se nepoznalo v těch hadrech, nikdo nikoho nepoznal, jo?
2: No.
1: To byla taková zajímavá hra, že když tam někdo si z těch hupy-dupy, nás tam bylo víc těch dětí, nebo těch žáků, pozval nějakého rodinu, že jo, my jsme tam každý měl jednu větu. Tak oni všichni dali ty svý věty tomu jednomu, aby ty rodiče nebo... přišli, jo?
3: Že má velkou roli.
1: Že má velkou roli. A to vím, že vždycky ty herci, jo, čekali, že to přijde zprava, a tebe ta přišla zleva. Vždycky Petr Kostka vždycky koukal a takhle. Prosím tě, Ivano, ty jsi vlastně taková etablovaná herečka ve Studiu 2 a tam jste všichni, je vám tam dobře. Já vím, že vždycky někoho třeba řeknu, hele, nechtěl bys mě všem tady hrát a tohle. On říkal, nezlob se, já teďka jsem ve Studiu 2, jsem tam spokojený.
3: Ne, tam je to hrozně fajn.
1: Mám hezký peníze a nepotřebuji nic dělat.
3: No tak to není to jenom o penězích, ale je to i o tom...
1: No ne, že?
3: No je to tam hrozně příjemný. Jako Michal Hrubý, který vede to divadlo, tak ho vede opravdu s láskou. Nedělá divadlo pro peníze, ale dělá to s obdiv k hercům. Prostě miluje divadlo.
1: Miluje divadlo.
3: No, miluje divadlo. No, miluje divadlo a všecko kolem divadla, takže... Tam je jediná nevýhoda, co bohužel je, že je tam šíleně titulů. Šíleně. Aha. A on se hrozně nerad zbavuje těch inscenací.
1: Protože má reprízovost.
3: Tako pro mě ano. Jako máte novou věc, zahrajete ji třeba dvakrát. No, to je šíleně...
1: Měsíčně.
3: No, to je strašně málo.
1: No to jo.
3: No, to je strašně málo. Ale to je jedno. Jinak, ale jsme tam rádi, tak jsme řekli, tak jsme budeme jezdit na zájezdy, ať si to aspoň zahrajeme. Ale tak to tak funguje, ale je tam šíleně titulů. Takže, ale všichni tam jsou hrozně rádi a všichni se tam hrozně rádi vracejí. No ale tím, že tam hraju vlastně jenom dvakrát měsíčně, tak jsem dostala tady, když jsme zkoušeli producenty, tak tam jsem se seznámila s Rudou Kubíkem a Ruda Kubík, to je herec a textař, píše texty Hanse Křížkovi a ještě jiným.
1: Já ho znám, ten je dobrý.
3: Tak Bodej, ty jsi ho režíroval.
1: Jo.
3: Ano, on tam hrál.
1: Ano.
3: A ten právě mi tehdy dával číst hru, kterou napsal asi 3 roky předtím, jmenuje se to S Oskarem se nerozvedu. A dával mi to tehdy číst, jestli bych to nechtěla hrát. A já jsem říkala, Rudo, prosím tě, jako dobrý, ale ta hra je o stárnoucích herečkách za Zenitem. A jako mě 40, jako co blbneš? No, mi říká, to zahraješ. Já říkám, a proč bych měla hrát jako starší? Nejsme na Damu. Ty neznáš žádnou herečku 60 nebo 70 plus? Tak si musí, tak když někoho neseženeš, tak prostě to pak budem dělat, ale opravdu si musíš počkat 20 let. No, a on počkal.
1: Toto uteklo, co?
3: On počkal, prosím vás, a už to, teď jsme to hráli v předpremiéře, no, takže...
1: A kolika máš kousku teda, mimochodem?
3: Kde?
1: V tom Studiu 2.
3: Tohle hrajeme ale v divadle na Fidlovačce.
1: Jo.
3: Tohle hrajeme v divadle na Fidlovačce. No moc tam toho nemám.
1: Nemáš tam.
3: Ne.
1: No dneska je to tak, že vždycky herec byl spjatý s některým divadlem, jako za našich let, ale teď vůbec neplatí, no.
3: Teď... No, protože teď vlastně budu mít premiéru a od příštího pondělí začínám zkoušet v Ungeltu.
1: Ježiš.
3: No. Takže
2: to bylo divadlo jako
3: se taky těším.
2: Člověk byl upnutý v jednom divadle a
1: ty jsi byl prostě letoucí.
2: Ani na představení kam jinam. No. Vlastně,
1: nebyl jsi v realistickém divadle někdy?
2: Byl jsem taky, no.
1: Byl
2: taky.
3: Kolik jsi tam byl?
2: Asi přes 10.
1: Nekecej.
3: No, tam
1: já tam hostoval taky. Já tam dělal i kulisáka, i jsem tam hostoval.
2: Ale ty jsi tam byl ještě než Když jsi šel na Damu, ne?
1: Během Damu jsem chodil, no. Jako tam...
2: Takže já tam nebyl během Damu, až po Damu.
1: Až po Damu.
2: Až po Ostravě vlastně.
1: Prosím tě, a tak ty mě řekni něco o té Ostravě. Ty jsi tam byl 4 roky, ne?
2: Nebo 4 roky jsem tam byl, no.
1: No a jak to tam jako žilo, prosím tě?
2: No
1: tam...
2: ale Ostrava byla nádherná.
1: No!
2: Tak zaprvé jsem byl mladší. To je úžasná věc. Prostě svět patřil, no, prostě. A ta Ostrava byla takový stát ve státě, protože
1: ano, to bylo
2: tam ty
1: tak
2: horníci,
1: jako...
2: oni si určovali, co chtějí, protože byli protěžovaní, že jo, tím jako socialistickým státem, tak kdo byl horník, to byl někdo. Ty brali veliký peníze a vlastně si tam určovali, co chtějí. A i to divadlo tam mělo takový repertoár, že to se hrálo, co se hrálo v Praze, tak to se hrálo tam taky. Jo, takže

0: Jak jsem tam šel dělat prostě on bydli, kamarádkou, jsme tam šli dělat.
1: On bydlel u Václaváku. Žil
2: ano, já
1: Krakovská,
2: vím, Václavák.
3: Krakovský, ne?
1: No, Krakovský, no.
3: Krakovský, no, já vím.
0: Krakovský.
3: No jasný, já vím,
0: no, že... No tam jsme dělali konkurs a dostali jsme se do divadla Petra Bezruče a pak jsme šli ještě do Státního. A potom já za 4 roky odešel po vojně do Prahy.
2: Jo.
0: No, protože jsme tam hráli takovou nádhernou hru. No, Equus, vlastně se to...
1: Equus, no, a byl to fantastický. A byl
0: Nová utrpení mladého Wertera a potom Equus a byl tam ředitel realistického divadla, viděl to, tak mě...
2: Buchvaldek, ne, tehdy byl. No. To byl dobrý ředitel, člověče.
0: Výborný ředitel, výborný člověk, no.
2: Výborný člověk.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Otázky Tondy Procházky. Dnes s Ivanou Tílkovou a Zdeňkem Žákem.
1: No prosím tě, já si pamatuju, jednou jsme byli v realistickém divadle na nějakém večírku a ty se tam nějak... Já jsem byl u toho, když jsi s kamarádil s Jorgou. To si pamatuju. S Jorgou Kotrbovou.
2: To je jeho první manželka.
1: Však já vím, že jo.
3: Já to říkám lidem, že ty to víš.
1: Ještě řekni to jednou do mikrofonu.
3: Ano,
2: já to říkám lidem.
1: Já to říkám.
4: On by to možná došel, že jo, ty bys tomu došel.
1: Že to byla tvoje manželka?
2: No, ty mu tak
1: no já vím, že to byla tvoje manželka, když máte spolu dítě, ale to byla moje první partnerka na jevišti.
2: Aha.
1: Já jsem se s ní líbal na jevišti a pak jsem na tom večírku najednou koukal, že se s ní líbáš ty. Po nějaký premiéře. No. To mě trošku zmátlo. Vy jste se tam nějak... A pak jste najednou, pak jste se dozvěděl, že spolu žijete.
4: No to pak to jde rychle.
1: Pak
4: no.
1: To šlo rychle. No. A Jorga byla fajn, ne? Ona měla ráda koně, že jo?
2: Equus.
1: Equuň. No.
4: Tak ten Equus, ten už byl pop, to už bylo jako tohle. Jo, byla, měla ráda koně a...

0: vůbec zvířata. My jsme se vzali...
1: Ale ty taky ne, máš hrozně rád zvířata. No,
0: takže jsme měli doma akvária, želvy. A potom, když teda jako nám to v manželství nevyšlo, tak si ještě pořídila aligátora. Takže tam nechala si postavit takový obrovský akvárium a v tom byl aligátor. A teďko no, ten aligátor rost, že jo, on byl nejdřív takhle veliký a pak rost.
2: Jak to aligátory dělají?
0: No, asi už měl 2 metry. To akvárium se furt zvětšovalo, to dělali ze zoologické zahrady, prostě ty chlapy. A teď se to muselo čistit. A já jsem tam přišel na návštěvu, jako jsem si přišel pro dceru a najednou koukám, tam bylo odevříno, dcera stála na tom akváriu, měla v ruce mokrý ručník, takhle byla nahrbená a najednou skočila do toho akvária, ten aligátor po ní chňapnul, ona ho chytila do toho ručníku, mu takhle omotala pusu, klekla si na něj a zařadala, mami, dělej! A máma prostě lopatou čistila akvárium a tohle, už ho neudržím. Pak vyskočila aligátor zase cvak úplně vedle, jo. No šílený. A teď si
3: představte. Kdybyste viděli Ivanu, vy to posluchači rozhlasovi nevidíte, ta žasné.
1: Já jsem vyděšená.
3: Tady by si mohla sundat ještě něco, tak to udělá.
1: Tam měli odebrat to dítě, to není možný.
0: Teď si představte, že ten aligátor jednou umřel, jo.
1: Jako on pořád s ní bydlel?
0: No, to bylo v bytě.
1: Já vím, a on s ní pořád bydlel, oni ho nedali pak do zoo, když byl tak obrovský.
0: Ne, ten byl obrovský.
1: A kolika let se dožil?
0: No, takových asi 15.
3: Ježišmarie.
0: 15 let, to už byl prostě stařec takovej nevrlej, jo.
3: Šmarie. To už ho pak udržela, ne?
0: Co, on žral filé,
1: bez zubej.
3: Bez zubej.
0: Stravoval se filé, prostě, filé dostával pořád. A jednou přijeli...
3: To sežral jednou si
0: přijeli
3: to filé,
0: dovolený. Ne? A aligátor byl mrtvej. A teď...
1: A on zemřel na hlad?
0: Jorka ještě měla jednu dceru, tak její...
3: Jednou zapomněla sundat ten ručník.
1: No nevodil, je na dovolenou, tak třeba pošel.
0: No ne, no prostě on byl krmenej, tohleto, a najednou prostě, když přijeli, tak byl mrtvej.
3: No, a stářím.
0: Kluk od dcery, co s ním chodila, tak ho zabalil do takový obrovský tašky, jo. A teď ale on se nevešel do popelnice.
1: Tohle měli pohřbít, ne?
0: Takže no, oni nevěděli prostě, co s ním. Tak ten kluk prostě ho vzal a odtahl ho k Mánesu, oni bydleli v Myslíkoví.
1: A hodil ho do Vltavy?
0: Cože?
1: A hodil ho do Vltavy?
0: No.
1: Ne.
0: A u Mánesa, jak jsou ty dva jezy pod Mánesem, pod tou výstavní
3: síní. Já jsem si, že jsi ztratil jednu kamarádku.
0: Tam ho šoupnul do Vltavy. A teď si představte, že za 500 let, to už to tady bude úplně jinak vypadat, že jo, tak půjdou tyhle ty archeologové a oni tam najednou najdou pod Mánesem, ten už bude zbořenej, tam najdou kostru aligátora.
1: A třeba odplaval někam, jako víš, jako proudem.
3: A kostru Lachtana Gastona.
0: No prostě, a budou si říkat, jak to tady vypadalo úplně jinak, jo. Protože my si myslíme, že tady najdeme kost, že to tam bylo, ne, to tam bylo odplavený. My vlastně nevíme, jak to tu vypadalo. Jo, my se jenom dohadujeme.
3: No jasný. No. Ivano, prosím tě, pojďme se vrátit k
1: takovou umění. Takovouhle nemám teda.
3: Ne, ty máš, já si tě pamatuju, ty jsi vlastně velice brzo začala být jako známá filmová herečka. Já si tě pamatuju z filmu Dobré světlo, ne, jsi točila
1: s Kachyňou. Ano, s Kachyňou.
3: No, já jsem s Kachyňou taky dělala 2 filmy, bylo to fajn. A s Karlem Heřmánkem, tuším.
1: Ano, ne? S Karlem Heřmánkem, který jsme potom tady se Zdeňkem hráli v divadle Bez zábradlí, Šizgala lásku. Tam hráli asi 13 let, viď?
0: Láska, no.
1: No.
0: 13 let se to hrálo.
3: Přesně si to Zdeněk nevěděl, že přijedeš dneska. Se mě ptal, kdo bude ten další host, a já jsem říkal Ivana Chilková, a on dělal. Ne, on tak zařval radostí.
1: No, já jsem právě říkal, protože pro mě je vždycky důležitý, s kým.
3: Ano, ano.
1: To jako vždycky, když jsem byla malá, tak jsem si vždycky mladá, tak jsem si říkala, Ježišmara, hlavně, co byla. Než jsem se dostala do téhle výšky, byla jsem malá, představ si. Byla jsem i miminko.
3: Určitě, já vím. Já tomu skoro
1: ale
3: nevěřím.
1: Ne, já jsem chtěla, teď no, tak nevím, co jsem chtěla říct.
3: Že jsi 13 let, že jste spolu hráli.
1: Ty jsi tak nekoncentrovaný, já to mě úplně mateš.
0: No 13 jsme hráli 6 gólů.
1: Ano, to ano, ale já chtěla říct něco jiného. No, nevím, ale co, bohužel.
0: Tam docházelo, já jsem...
1: No, potom
0: se to tam jako dodalo do toho, pak už se to hrálo i s tím, ale Karel neměl nějak svůj den a seděl na
3: dobré
0: lavičce.
3: Dobré světo jsme se bavili.
0: Seděl na lavičce a Ivana mu skočila do klína, jo. A teďko jako říká, já tě miluju, miluju, miluju. A furt se takhle šla níž a on ji furt držel. A tak to bylo narežírovaný, jo.
3: No,
0: a pak ji zase zvednul. A teď bylo představení, jedno představení a Ivana jako já tě miluju, miluju, miluju, miluju. A ten Karel šel s tím pořád takhle dolů, dolů, dolů a najednou to řekl, Ivano, já už tě neudržím. A prostě... Ivana spadla dolů a zase se mu... A pak už se to tam nechalo, protože to lidi zařvali. Já to taky mám rád, tyhle ty scizováky takový, ale...
3: No ne, ale já se ještě vrátím k tomu dobrému světlu. Kacheňal byl fajn režisér, že jo?
1: Ne, já jsem, už vím, co jsem chtěla říkat. Já jsem chtěla říct, že když jsem byla mladá, což jsem pořád, ale mladší, tak jsem si vždycky říkala, že je hrozně důležitý, co člověk bude dělat, v čem bude hrát. A tohle si už dávno nemyslím. Dneska si myslím, že je nejdůležitější s kým.
3: Ano, to je jasný.
1: Nejdůležitější. A to jako mladá člověk, to člověk jako neví. Protože vy s těma lidma trávíte kus svýho života, že jo? Takže když budete... s nějakým blbcem, no tak se přece nebudete jasně. Dobrovolně s nějakým blbcem.
3: Určitě. Ne, to jsi udělala radost, že jsi říkala, že na tyhle ty besedy nechodíš, ale že když jsi věděla, že tady budu, takže jsi ano. To vzala. Tak to jsem... Fakt to říkala.
1: Říkala.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pokračují otázky Tondy Procházky. Našimi hosty jsou Ivana Chýlková a Zdeněk Žák.
1: To je úplně nejhorší hrát s někým třeba a vy se nenávidíte, jo?
2: No, to je strašný.
1: Třeba musí být hrozný, když to byli manželé a teď po rozvodu, ale nějakým hrozným, jo? A teď spolu musí hrát milence, jo? No, to musí být šílený. To si nedovedu tohleto představit.
3: No a tak ještě se vrátím k těm bijáčkům. No ty si potom, že poměrně brzy dostával různý ceny,
4: ano,
3: ne?
4: Ano.
3: Čas sluhu nebo...
4: No za hodně. Já jsem tak jednu dobu pořád všechno sbírala, ano. A to je dobrý.
1: Jsi Oscary.
3: No, Oscary.
4: No, teď jsem dostala, jak hraju v tom s Oscarem se nerozvedu na Fidlovačce.
3: Jo, to tě vidím na plakátech, no.
4: No ano, tak... Já jsem prosím vás tolik Oscarů, já jsem nedostala žádného Oscara a ten večer jsem dostala mnoho Oscarů. Takže já jsem jediná herečka, která je držitelkou Oscarů, prosím tě. V Čechách ne lvů, to je nic, Oscary mám.
3: Však to je dobrý, ale...
4: No jasně.
3: No. A Zdeňku, dostal ty si nějaké ocenění někdy?
1: Dostal jsem jednou na Dnech kultury NDR za nový utrpení mladého Wertera. S Ostravou jsme byli v činoherním klubu, jsme to hráli. Dostal za hlavní roli, protože to byla NDRácká hra, tak Plensdorf to napsal, tak za tuhletu hru prostě jsem dostal ocenění. Ale v té době jsem byl na vojně, to mě pustili z vojny, ale musel jsem ten diplom a takovej jako odznáček jsem přivez na posádku. Tady do Plzni, v Plzni jsem byl na Borech. U tankového pluku, tak tam jsem to musel odevzdat a tam byly vždycky takový síně slávy, tak to tam potom viselo, že...
4: Tak v mladém věku a už síně slávy.
1: Za mladého Wertera dostal ocenění
4: a zůstalo to tam?
1: Tady v Plzni. Jo. No, já nevím, jestli ty kasárna ještě existují.
3: Ty tam už asi nejsou vůbec žádný kasárna v Plzni. Já mám pocit,
1: byli
3: že...
1: Slovany?
3: Nejbližší kasárna, co jsou tady, má Bundeswehr. Smysl, to je mimo naší hranice. Ty jsi tady byl na vojně.
1: Na vojně v Plzni. No,
4: ale to je hrozně zajímavý, protože většinou, když byl někdo z Prahy, tak ho posílali někam na Slovensko, že jo, co nejdál.
3: No, jsi měl nějakou protekci? Ty jsi nahlásil, že jsi v Ostravě.
1: Já jsem šel z Ostravy.
4: Tak to je.
3: No a já jsem byl... Plzni taky na vojně, protože já jsem z Kroměříže.
4: A
3: oni mě poslali na druhou stranu. No. Prosím tě, když ty jsi tady byl, ty máš takovou tu bezvanou historku, jak jsi mi jednou vyprávěl.
1: No to bylo po škole.
3: Já už jsem tady hrál.
1: On už tady hrál. On byl voroční kníž vlastně, Toníček. Voroční kníž ode mě. A já jsem sem nastoupil na vojnu. Tak se říkal, co já tady budu dělat, já tady nikoho neznám. No mám tady vlastně, je tady divadlo, tak byl tady Ivan Gýbl, Nechutný, že jo.
3: Ano.
1: Pak ty jsi tady byl. No, Věra Večková tehda, ta slavná star tady prostě. A já jsem, protože věděli, že jsem herec na té vojně, tak mi jednou přidělili takový 4 romský kluky, abych je vzal do divadla, jo. Měli jsme 5 lístků, bylo to na Cesta do Ameriky a ne Mládenec. Josef Kajetán Tyl to byl.
3: Bez tvrdých žen, tak něco, já nevím.
1: No prostě,
3: Tyl, no.
1: No. A já se říkám, tak výborně, kluci, já vás provedu po divadle, já tam mám výborného kamaráda, jmenuje se Toníček Procházka a tohle, a on nás tam provede, takže uvidíte divadlo ze zadu, ze předu a už ti uvidíte to představení Bernádera. A šel jsem se podívat tam, tady v divadle, jako do klubu, neznal jsem to tam, tak jsem se říkal, kde je tady klub? A je tady Toníček Procházka? Jo, ten sedí v klubu. Jenomže to jsem nevěděl, že Ivan Gýbl se rozvádí. A ten, kvůli komu se rozvádí, je Toníček Procházka, jo. Takže jsem šel takovýma točitýma schodama dolů a najednou proti mě vylítnul Toníček. Nazdar, co tady děláš? Já říkám, no já se jdu podívat na představení a jenom se dělá, počkej, já teď musím počkej, pak se uvidíme a zdrhnul.
3: U mě totiž Ivan mě furt pronásledoval a vždycky mě tloukl. A jedině, kde jsem byl bezpečí, bylo na jevišti.
1: A já jsem...
3: Tam na mě nemohl. A jinak v zákulisí jsem se musel pohybovat rychle.
1: A já je neviděl 2 roky, ty kluky, jo. A tak tu ještě níž a vylítl úplně rudej Gýbl, jo. A říká, kde je ta svině? A já říkám, no, kdo? Procházka! Jo, říkám, no, tady pro... A já ani nevím ti, jestli to byl vole, někdo tady proběh. Teď jsem věděl, jo, jsem říkal, to je něco strašného. Tady je kladík! A zase zmizel. No a tak pak jsme se setkali v klubu.
3: No pak skončilo představení, když si na mě zase čekal, já jsem zase prolít kolem no, to bylo, a za mnou to bylo, zase kýbe. No,
1: tak já jsem nevěděl ty kluky, abych do tohohle toho bral. Jako.
3: Prosím tě, já jsem se chtěl ještě zeptat, vaše děti jdou teda ve vašich jako stopách, ne? Nebo Ivano, synátor hraje, ne?
4: Ne, nehraje.
3: Ale píše hudbu?
4: Nepíše, nehraje.
3: Nekecej.
4: On hrál jenom asi, když mu bylo 14-15 let.
3: Točil takovej v tom seriál. Bonnie a Clyde? Já jsem ho režíroval.
4: To není můj syn.
1: To je pozor, asi... vy to máte to, ano, takhle. Ano.
4: Honza se rozmnožil po vícero, já pouze jednou.
3: Jo, takhle. No, tam se dostal, nechtěl jsem moc se o tom bavit a vlastně...
4: No a přitáhl jsi to, takže přitáhl jsme tady.
3: Takže
4: no,
3: to vlastně, ty jsi byla s Karlem Rodenem předtím.
4: A ten nemezi žádný dítě, toho jsem vůbec nepleť. Ale bavíme se o dětech.
3: O dětech.
4: A s, tím, s Karlem jsem žádný děti neměla.
3: Aha.
4: On zase rozmnožil třikrát, pak se dozvěděl, že vlastně čtyřikrát, to se dozvěděl v pozdějším věku.
3: Jo,
4: ano, ano. A já jenom jednou. Takže pokud se bude bavit o mém dítěti. Tak ten hrál ve 14 letech v takovém seriálu Gimple se to jmenovalo.
3: Aha.
4: A musím říct, že to byla největší star z naší rodiny, protože ať jsme šli kamkoliv, tak holky... To jste možná viděli v nějakých amerických B-čkových, C-čkových filmech, jo? Ty úplně šíleli. Jako takhle řvali, takhle debilně. Nebo stáli u baráku. A když jsme šli, tak oni... Tak já jsem sedl do auta, vždycky se rozjeli a on... Takhle jim zamával.
3: Tak si...
4: No a ten jako...
3: Tak si řekl, že to dělá
4: nebude. Ne, on řekl, že opravdu ne, že to zkusil, že to stačí.
3: Kvůli tomuhle, jako že by
4: ne, kvůli tomuhle, ale říkal, hele, herce může být vždycky, v nejhorším. No, takže on dělá úplně něco jiného.
3: Takhle. Takže s tím, kým jsem zkoušel, to je syn Honzy Krause.
4: Ano.
3: Honzy a Krausový, Janu.
4: Ano.
3: Jo,
4: ano.
3: Tak už jsem doma. Já se v tom nevyznám. Víš,
4: ty jako... jsi myslel, že mám tak staré děti, ty jsou stejně staré, jak já skoro.
3: Ne, nevím.
4: Kdo jako tomu bude 50, hele, co děláš, když jsem měla v 10 dítě, nebo co?
3: No. Nevím, ve frýtku místku.
4: No ne, ve frýtku místku už vůbec ne. Já nevím, jak zůstala ve frýtku místku, tak jsem stará pana, čověče. Já jsem vůbec nebyla typ frýtku místku. Opravdu ne.
3: Ty jsi převyšovala Beskydy a nebyly tak... Nebyly tam
4: v té době ještě ne.
3: No tak počkej, ale teď se nepletu. Ty máš taky různý děti s různýma ženama.
4: No
3: ale
4: tak vidíš. No.
3: Zdeněk.
4: No ano, říkám,
3: ty
4: tak
3: ty máš Jorgou Kotrbovou.
1: Ano.
3: To není herečka, je? Ne.
1: No hele, ta s tím koketovala. Julča koketovala, jakože bude herečka. Dokonce jsme spolu hráli na divadle. Ale to bylo strašlivý. Ta hra se jmenovala Miláček.
3: Aha.
1: A ona hrála... dceru tam jedný jako jedný mojí milenky na jevišti a já jí vozil se mi na zádech, jo. A přitom jsem musel mluvit. A teď bylo nějaké představení a ona jako na mě vyskala tohleto a já jsem mluvil s tou milenkou, mluvím a teďko tohleto. A teď jsem tam něco poplet a Julča to hned zaregistrovala a do toho mýho mluvení mi najednou začala říkat, to jsi to zase poplet, viď? Ty jsi to zase poplet, tati. A před těma lidma všema, Janka.
3: No jasný, dítě.
1: Vlč.
3: Dítě upřímný.
1: Ale poplet to, že jsi to poplet, no. Jo. To byla Julča.
3: No ale Zuzkou jsem hrál.
1: Z druhého manželství mám dceru, ta se jmenuje Julie. A...
4: Zase Julie?
1: Ne, Julie, Zuzanka.
3: Já teď říkám Zuzana. Oni jsou hluchý oba. Zuzana, říkám. Zuzka. S tou jsem hrál.
1: Zuzanka, no režíroval, to je herečka ta už.
3: No to je krásná holka. Ta byla snad nějaká princezna, hrála v nějakém seriálu, nebo v
1: ne,
3: pohádce,
1: ve filmu. Když draka bolí hlava, ale...
3: No říkali, že to je nejpěknější princezna za posledních, já nevím, 60 let, nebo
1: to... já nevím, no.
3: Já
1: to čet. Je hezká, no, protože...
3: Pěkná.
1: No má hezkou maminku, no.
3: Jo, a to je teďka, co s ní seš teď?
1: To je...
4: S tou maminkou seš teď, no, myslíš? No.
3: To je ta maminka, ano. Jo. No, tak... No dobře.
4: Kladeš ty otázky hrozně komplikovaně. Víš, já to tady usměruju, takhle usměruju.
3: Já jsem vůbec rád, že vůbec kladu nějaký otázky. Komplikovaně. Já tady mám furt tmu, ale naštěstí. Pěte si, já se v tom nevyznám.
4: Ty máš vybitý telefon, ne?
3: Nemám, ale to musím, a teď musím dát heslo.
4: Hledej heslo.
3: To je moje dcera, Viktorka tady mám.
4: Hezká.
3: No nic, ale...
4: Nech cholovat, třeba se ti nevrátí, ale...
3: Už tady na mě ukazuje Nikolka, že jsme jako takhle, že asi jsme příliš dobrý, takže by byla potřeba to pro dnešek nechat. Přátelé, já vám moc krát děkuji, vám děkuji za pozornost a vám děkuji, že jste přijeli a přišli. Našimi dnešními hosty dnes byla Ivana Chýlková a Zdeněk Žák.
2: Naschledanou.
4: Naschledanou.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Děpoltovice připravují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Kovová socha mamuta v Ústí nad Labem bude ze starých rypadel z dolů Bílina. Většina žen při propuštění z porodnice plně kojí, pak ale často kojení omezí nebo přestanou. A dnes bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Děpoltovicích na Karlovarsku postaví objekt pro dětskou skupinu. Půjde o kontejnerovou stavbu, která bude v prostoru bývalého škvárového hřiště ve středu obce. Kapacitu bude mít 12 dětí, pokračuje nezávislá starostka Děpoltovic Štěpánka Luxíková.
2: V fázi to je projektové, už to půjde na stavební úřad. Čekali jsme teda, že už kopneme letos, že začneme stavět, ale úřady na všechno je strašně moc času, takže čekáme a příští rok snad kopneme a pak bychom v září příští rok teda otevřeli.
1: Stavba vyjde na 3 až 4 miliony korun. Sochu mamuta vyrobí pro Ústecký kraj výtvarníci z Brna. Použijí kovošrot z rypadel a dalších těžebních strojů z dolů Bílina na Teplicku. Podle důlního vedoucího přípravy Ivana Bílého odjela dvě nákladní vozidla naložená zhruba 10 tunami starého železa z areálu dolů v polovině prázdnin.
3: Materiál na sochu si v depu železného šrotu vybírali výtvarníci. Mezi největší součástky patří korečky z historicky nejvýkonnějšího skrývkového rýpadla K10 000 nebo housenice ze schazovacího vozu. Mamut symbolicky propojí průmyslovou historii a archeologický nález v ústecké čtvrti Bukov. Před krajským úřadem se socha objeví do půl roku. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Až 80% novorozenců jejich matky při propuštění z porodnice plně kojí. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí.
4: Mezi ně patří i děti Silvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
5: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
4: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
6: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
4: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump kritizuje rozhodnutí washingtonské prokurátorky zastavit stíhání bývalého olympionika Davyho Herna za vandalismus. Na síti Truth Social napsal, že s žalobkyní Jeanine Pirovou 100% nesouhlasí. Někdejší reprezentant ve vodním slalomu se měl vandalství dopustit u nádrže u Lincolnova památníku, kde se začal loupat nedbale nanesený nátěr jejího dna. Podobně jako mnoho jiných se z cáry laku vyfotil. Natření nádrže nařídil prezident Trump. Žalobu proti sportovci stáhla prokurátorka, kterou na jaře 2025 do funkce prezident Trump sám jmenoval. Sport. Skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix ve Visle 5. místo. Pro 37-letého českého reprezentanta jde o nejlepší výsledek v seriálu po 8 letech. Další Čech David Riegel skončil 55. Závod vyhrál Japonec Naoki Nakamura. Česká reprezentantka Natálie Nejedlová při své premiéře obsadila mezi ženami 34. místo. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů. Vanemírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuji, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku houpíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 trošku česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to, nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená máme krkovici, nakrajíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: To je zelí.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte jo, plátek prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš zaalpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar, nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišu. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
2: Ale Patriku, když to řeknu, jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lána hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo.
5: Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každej.
1: Jo.
2: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v Pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

тягнеться аж до Праги. Сам нагий, ніг ми всі

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyrábělo

0: lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
0: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později, co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
0: Tím, že to je fermentovaný trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
2: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
2: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
3: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
0: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
4: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano.
2: A proč se to může tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. Aha. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že
0: no, když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no, Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No, já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamaráda, oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, no, segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala verzi na segedinský guláš, no, jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcerová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jo, jako jo, na způsob jo, ledvinek. A jsme si řekli, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt a věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sadov u Karlových Varů vybudoval nový chodník v části Bor. Město Kraslice nechalo nainstalovat uvítací tabule. V Praze Hlubočepích v noci hořelo, jeden člověk při požáru zemřel. A dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Sadov u Karlových Varů dokončil výstavbu chodníku v místní části Bor. Jednalo se o dvouletou investici za zhruba 15 milionů korun. Na projekt získala radnice dotaci od místní akční skupiny Krušné hory. Součástí prací bylo taky vybudování kanalizace na odvod dešťové vody. Podrobnosti doplňuje nezávislý místostarosta Ladislav Ludvík.
2: Zpětnou reakci od lidí máme takovou, že jsou strašně vděční za ten chodník, jsou tam zastávky autobusu, ráno tam chodí děti a v tuto chvíli ta bezpečnost se tam hodně zvýšila, dělaly se i nové autobusové zastávky, vlastně jako nástupní ostrůvky. Bezpečnost vlastně v tom Boru je několikanásobně vyšší v tuto chvíli.
0: V Kraslicích nainstalovali uvítací tabule pro návštěvníky města. Tři informační panely se nachází na příjezdových komunikacích do Kraslic. Cena instalace byla v řádech desítek tisíc korun, pokračuje nezávislý místostarosta Filip Beneš.
3: Ta značka nám přišla vhodná umístit, jakož každé druhé město v Čechách i zahraničí má tyto hezké výjezdové tabule, které přivítají svého návštěvníka. Myslím si, že v Kraslicích dlouhodobě tato věc také chyběla, proto jsme k tomu přistoupili a nechali jsme pořídit toto zařízení.
0: Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk, další skončil v péči záchranářů. Pražští hasiči o tom informovali na síti X s tím, že příčinou požáru se teď zabývají vyšetřovatelé. Na místě zasahovalo několik jednotek, které oheň lokalizovali asi po 40 minutách. Předběžná škoda je asi 1 milion korun. Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily 8 lidí. Podle agentury AFP to uvedla tamní civilní ochrana, kterou kontroluje teroristické hnutí Hamás. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Sport. Českou premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel vyhrál v Hlinsku Dan Lindberg. Nejlepším z Čechů byl Petr Vakoč, který skončil třetí.
4: Myslím, že to bylo maximum, jsem hodně spokojený. Bohužel měl jsem defekt na začátku, docela důležitý moment, takže mi to stálo hodně sil. A ve finále to vypadalo, že úplně zajímavé vítězství. Dostali jsme se na nějakých 30 vteřin od pozdějšího vítěze, ale pak už chyběly síly v tom závěru a třetí místo bylo maximum a užil jsem si to, nechal jsem na všechno a byla skvělá atmosféra, bylo to super závěr v domácím prostředí.
0: Mezi amatéry dojel na 32. místě finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Elitní ženskou kategorii ovládla Australanka Freinová, druhá skončila Kristýna Zemanová. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 207 v Radyni u Toužimi na Karlovarsku dejte pozor na strom zavěšený na drátech vysokého napětí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: To jsou mi věci na těch silnicích. Ozdoby z drátků na stromech, to chápu, ale na drátech strom, to může být nebezpečné, to asi Vánoce nebudou. Dejte opravdu pozor, ať už vyrážíte kamkoliv a zůstaňte s námi. Všechny důležité informace vám budeme přinášet tak, jak jste zvyklí, včetně zajímavostí. Ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary vám třeba za chvíli nabídnu další díl seriálu Sudecké stopy. Tentokrát zamíříme do Sokolova. Mniši z cisterciáckého řádu přišli do Plas už ve 12. století, protože nosili bílý oděv, říkalo se jim bílí mniši. A v klášteře měli i biliardový salon, kde se mohli bavit. Vyráběli taky sladký prášek na zažívací potíže, který vyváželi do celé Evropy. I tuto zajímavost mám pro vás připravenou. A k tomu No Name, Dalibor Janda, Olga Lounová, Valdemar Matuška, Miroš Birka. To už je z nabídky hudební. I po 11. vítejte, jsme rádi, že nás stále posloucháte. Zůstaneme spolu až do 12. Doufám, že u vás už voní nějaký slavnostní oběd, tak snad vás doprovodím až k tomu slavnostnímu zasednutí k nedělní tabuli. Neděle 2. srpna, musím se to ještě také naučit, druhý den nového měsíce, první víkend, zkrátka v letním čase je to všechno takové nějaké rozvolněnější. Mějte krásné dopoledne.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna, v kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně 5. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
3: Češi, ještě
4: ty brďo, ale je to napínavý, je to...
2: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
3: Češi jsou bronzoví!
2: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
5: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
2: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku, ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
6: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
7: Já jsem udělala strašnou věc.
2: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
7: Tebit byl do fotbalu blázen, to víš.
2: A já přeju hezkou neděli.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Někdy

0: Sudetské stopy.
1: Je tu slibovaný seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Redaktor Josef Šorfa zajel tentokrát do Sokolovského muzea, kde získal zajímavé tiskoviny.
2: Hele, víš to, že se Sokolov před válkou jmenoval Falkenau?
3: To už ví asi úplně každý, ne?
2: A víš to, že ještě nedávno vycházely noviny Falkenauer Heimatbrief, který psali bývalí rodáci?
3: Cože?
4: Celou řadu ročníků novin pro bývalé Sokolováky, vydávané naposledy ještě před několika lety svazem někdejších rodáků, mají nově v Sokolovském muzeu.
5: Součástí našich nejnovějších přírůstků jsou takzvané Falkenauer Heimatbriefy. To, co tady vidíme, jsme dostali od muzea v Markrevicu.
4: Pojďme si ten název vysvětlit.
5: Falkenau je německý název Sokolova. Do roku prakticky 1945 Falkenau an der Eger. A Heimatbrief znamená, že to je vlastně jakoby dopis domoviny a bylo to pro vyhnané naše krajany.
4: Jak je možné, že vycházel tenhle Falkenauer Heimatbrief v němčině i v roce 1971? To už tady přece žádní Němci nebyli.
5: On vycházel v západní Německu od 50. let.
4: Takže prostřednictvím těchto domovských listů se mohli obyvatelé tehdejšího západního Německa dozvídat, co se děje na Sokolovsku.
5: V tom počátku, kdy bylo těsně po válce, tak se podle těch novin třeba hledali. Tady třeba vidíte Gesuchtwerden, jo, takže tam byly ty informace o tom, co se děje v tom Německu, ale samozřejmě se tam dozvídali, a to si můžeme vzít třeba jiný časopis, třeba co se děje přímo tady v Čechách, protože od nějakých, řekněme, 60. let oni mohli začít jezdit tady do Čech a samozřejmě většinou ukazovali, jak to tady začíná všechno padat a jakým způsobem třeba se ničí tady ta kaplička.
4: Nechybí třeba ani nekrology a tady koukáme na fotografii.
5: Tady je Heimat in Bild, což znamená zase jako vlast v obrázcích a tady ukazují takzvanou Novou Březovou. A je to obrázek z roku 55, kdy vidíme, jak se začalo stavět sídliště na Březové, nebo tady to je obrázek blízko centrální školy v Sokolově, kde vidíme třeba v pozadí evangelický kostel.
4: Nechybí ani vzpomínkové fotografie, tady máme nějakou skupinku z roku 1922 až 23.
5: Ano, to je třeba nějaký spolek středoškoláků, který se jmenoval Teutonia. Pro nás je to skutečně velice cenný zdroj informací, které už někdy třeba jako jinak nejsou k dispozici. A tady třeba zrovna otvírám sokolovské fotbalisty z roku 1920 a to je třeba fotografie, kterou jsme využili v knize o sokolovském fotbale.
4: Uzavírá další díl seriálu Sudecké stopy ředitel Sokolovského muzea Michael Rund. Ze Sokolova Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudecké stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudecké stopy.

čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví. Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví. Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnešní rubriku Náš příběh věnujeme cisterciáckým mnichům. V roce 1145 přišli do Plas, postavili tam klášter a začali kultivovat okolní krajinu. Zůstali do doby, než klášter v roce 1785 zrušil císař Josef II. Pozůstatky jejich činnosti ale můžeme obdivovat dodnes.
2: Teď jsme v budově konventu Plaského kláštera, nyníž co to jde, jsme u samotných základů stavby, barokní stavby a jsme u kontrolního vodního zrcadla, kde se do dneška 4x denně kontroluje výška hladiny, teplota a kvalita vody.
3: Vysvětluje kastelán Plaského kláštera Pavel Duchoň. No, jak je na tom hladina vody teď?
2: Je na tom tak, jak má. My musíme vlastně hlídat její rozmezí tak, aby jí nebylo příliš moc a nebo příliš málo. Ale nesmí překonat 70 cm, což teďkonc nemá. A je to všechno v pořádku.
3: Teda tady je zima.
2: Čtvrt roku zima, čtvrt roku chladno. Plaský klášter stojí na vodě. Cisterciáci obecně byl řád, který uměl fantasticky nakládat s vodou. Vznikl tady unikátní vodní systém, založený na 5103 dubových pilotách, což se snažíme návštěvníkům ukazovat během speciálních prohlídek.
3: Průvodkyně Monika Tuková právě odevírá dveře a tady už jsou mnišská roucha.
4: Nacházíme se v šatně. Je to místnost, která je součástí i prohlídkového okruhu a my tady návštěvníkům představujeme mnišské hábity. Jsou to bílé kutny, je jich tady zhruba 20 pověšených, s tím, že v době kláštera těch hábitů tady mohlo viset až 60, což zhruba odpovídá počtu mnichů, který tady v té době žil. Jsou to čisté bílé kutny, cisterciáci byli známí jako bílí mniši. Je to slavnostní oděv.
3: Jak se mniši bavili, pokud tedy vůbec se mohli nějak bavit?
4: Tady třeba přímo v konventě v Plasích je dochovaná místnost, která byla biliárovým salonem, takže tady měli kulečník, máme dochované z inventářů, že ten kulečník měl bílé sukno, měl 11 tak, takže mohl hrát možná až 11 hráčů a byla to místnost, kterou vlastně mohli navštívit v rámci svého osobního volna.
3: Tak a teď jsme kde?
4: Vstoupili do separací, nebo taky by se dalo říct vězení. Nicméně tyhle ty tři místnosti máme zprávu o tom, že byly použité jenom jednou. A v té zprávě, která se zachovala, se mluví o dvou mniších, kteří chtěli zavraždit opata. A to se provalilo ještě v rámci příprav, tak byli sazeni tady do vězení.
3: Tady před námi je jáma, která vede dost hluboko.
2: Vede hluboko asi přibližně 3,5 metru.
3: Doplňuje znovu kastelán Pavel Duchoň.
2: Jsou zprávy o tom, že takový mnich, který se extra protivil nějakým nařízením opata nebo byl extra vzpupný, tak ho přivázali na žebřík, šoupli ho tady dolů do téhleté kopky. Byl přibližně po pás ponořen do vody, která má neustále kolem 8 stupňů. Je to voda spod základů téhleté budovy a zaklopili ho na chvíli kamenem. Pak byl se vytažen zpátky sem do temnice, do té prostory, která je tady nahoře a tady se odpikával zbytek trestu.
4: Tady ve stěně vidíme dřevěný otáčivý turniket, tím se podávalo jídlo. Sem do vězení, tak aby předání toho pokrmu proběhlo bezkontaktně, takže ten člověk byl opravdu izolovaný.
3: Vysvětluje průvodkyně Monika Tuková. Je tady v Plasích něco typické pro cisterciáky, co třeba není na jiných místech, kde také žili a působili?
4: V Plasích v době barokní vznikla poměrně slavná lékárna, kde se vyráběl plaský prášek, to byl takový lék na zažívací potíže. Měl sladkou chuť, tím byl oblíbený. Plaský prášek se stal fenoménem po celé Evropě, byl vyvážen daleko a ta výroba skončila se zrušením kláštera.
3: A co způsobovalo tu sladkou chuť?
4: Recept na plaský prášek se zatím nenašel, tak z čeho se přesně skládal, to těžko říct.
3: V klášteře můžete navštívit několik prohlídkových tras, na vodní systém je ale potřeba se objednat. Z Plas na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Mandraže a motýly v 11 hodin 50 minut ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. To znamená, že za chvíli už je tu poledne a s ním přijdou nejen zprávy, ale i písničky z vašich přání. Čeká nás teplé odpoledne, čekají nás skoro až horké dny, tak nezapomeňte, že Arthur Schopenhauer říkal, že zdvořilost dělá s lidmi totéž, co teplo s voskem. Ať tajete jenom tím příjemným způsobem v milé společnosti, nejen naší, ale i všech lidí okolo, ať máte stále úsměv na tváři a příjemné dny. To vám přeje a naslyšenou se zase příště těší Lukáš Pochylý.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písni

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V osadě Trojmezí u Aše připravují rekonstrukci hráze chovného rybníku. V ostrově u Karlových Varů opraví hřiště u Městského domu dětí a mládeže. U ženy, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. A dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno. Teploty do 27 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Hranice na Chebsku připravují rekonstrukci rybníku v osadě Trojmezí. Vodní nádrž čeká odbahnění a zpevnění dosluhující sypané hráze. Součástí úprav bude taky přestavba blízké chaty na Česko-Německé edukační centrum a ochrana vodních živočichů v blízkosti státní hranice, říká autorka projektu Erika Smrtová.
2: Co se týká tohohle z toho rybníka tady na Trojmezí, tak zůstává úplně zachovaný, jenom se rekonstruuje hráz, protože při posledních velkých přívalových deštích byla hráz poškozená. Cílem je právě, aby tohle ta nádrž byla bezpečná i z hlediska druhů chráněných, který jsou na tocích vlastně pod tou hrází.
0: Stavební úpravy zajistí vedení města, práce začnou letos na podzim. V ostrově u Karlových Varů připravují rekonstrukci umělého povrchu hřiště Městského domu dětí a mládeže. Víceúčelovou sportovní plochu bude třeba ještě v letošním roce zbavit dosluhujícího povrchu a pokrýt ho novým materiálem. Investici za téměř 1,5 milionu korun uhradí správa areálu z vlastních rezerv. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
3: Dům dětí požádal radu o to, aby mohlo vysoutěžit dodavatele na opravu tohoto povrchu. To se podařilo. Shodou okolností je to stejná firma, která dělala atletický areál, dala nejlepší nabídku. Tam se opraví všechny ty vyšlapané a poškozené povrchy, ty se vyříznou, nahradí se a takzvaným retopingem se celé to hřiště přestříká.
0: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá také tým českých hasičů. Včera tým zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
4: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neschrdou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus čtyřkolka bude vyjíždět právě do té black zóny, dohašovat ohniska.
1: Sport.
0: Na hypodromu Holoubek v Karlových Varech Dvorech se dnes uskuteční další dostihové odpoledne. Připraveno je 8 rovinových dostihů. Jak informovala za pořadatele Marcela Kozová, vrchol letošní sezóny nabídne hned 3 významné zkoušky. Hlavním bodem programu bude 1,8 Oaks pro 3leté klisny na 2400 metrů. Dalším lákadlem je cena Masise pro 2leté koně na 1200 metrů a vrcholem dostihového odpoledne bude 38. Lázeňská míle na 1600 metrů. Program na závodišti v Karlových Varech startuje ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 na horách, 21 až 24 stupně Celsia. Vane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 207 u obce Radyně u Toužimi na Karlovarsku máme hlášený padlý strom na dráty vysokého napětí. Na místě jsou hasiči, dopravu řídí policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
5: Také v neděli 2. srpna vám přeju pěkné poledne. Máme totiž 12 hodin a 5 minut. Možná si vychutnáváte dnešní oběd a my vám k tomu budeme hrát, jak si budete diktovat. Písničky pro vás startují právě teď. Muziku si můžete poroučet na telefonu 221 55 37 37 anebo na e-mailu studio.vary@rozhlas.cz. Tak tedy hezké nedělní poledne ještě jednou, to 2. srpnové, s vámi je Radim Jehlík a teď taky všichni soutěžící z Československé Superstar.

0: Příběh nekončí, to je pravda, my teprve začínáme s písničkami na přání pro ten dnešní nedělní a druhý srpnový den. Je to první telefonát na drátě Marika, jestli jsem slyšel správně, z Habartova. Ano, je to ano, tak, dobré poledne.
1: Marika Habartová,
0: dobrý den.
1: Pěkně, já bych přála písničku pro moji nekoli, které má 4. srpna narozeniny a 17. srpna má zase můj bratr. Takže já nevím, jestli mají raději, nebo je jedno, prostě dejte nám třeba jeně horej a jako od podlahy a jako na kole horko akorát. Jo, a děkuju.
0: Nemáte vůbec zač, měla to být Helena Vondráčková, tak si říkám taková letní Copacabana. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky, děkuju.

Éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary, taky pořádná dávka romantiky. Tohle byla Toni Braxton. Dobrý den, prosím, zahrajte nám písničku od skupiny Lucie Marie. Bude to pro mého bránchu Petra Vaculíka, který dnes slaví svoje 40. narozeniny. Peťulíne, užij si dnešní den, máme tě rádi a budeme se těšit zase příště. Podepsán Jarda. Tady máte skupinu Lucie a jejich Marie.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tohle jsou Level 42, vy posloucháte nedělní rádio vašeho kraje. Teď se dovolal Jaromír, zdravím vás, dobrý den, pěkné poledne.
1: Dobrý den, zdravím vás z Hraní, tu vaše. No a tuhle písničku posílám tý paní do autobusu, tý paní, co má ráda Petra Spáleného. Tandu z Dolců zdravím, Pepu ze Slavkova, ať ty všichni užívají krásného léta, teploučka. No a mějte se všichni fajn a zase někdy naschle.
0: Vy taky, naslyšenou.

Psal se rok 1995, když v kinech frčel film Nebezpečné myšlenky. S Michelle Pfeiffer v hlavní roli a tahle písnička k tomu bez pochyby patří. Coolio, Gangsta's Paradise, dobrý den, chtěla bych nechat zahrát pro mého miláčka Vojtíška a k vám do rády a píše Míša ze Sokolova. No a snad jsem z kousku názvu písničky pochopil správně, že mám zahrát Michala Davida. Největší z nálezů a ztrát. Jenom pro vás.

0: Michal David v nedělních písničkách pro vás. Teď budeme gratulovat na telefonu paní Miloslava. Vítám vás v éteru. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače a já bych chtěla popřát všechno nejlepší paní Aleně Čechové, která dneska slaví narozeniny, i když jsme si už dopoledne se mi přála. Ale Alenko, já vám posílám ještě hudební pozdrav, ať ty narozeniny máte veselější. A vám moc krát děkuji.
0: Máte zač, tady je písnička, kterou jste si přála. Budu se těšit někdy příště, hezkou neděli, naslyšenou.
1: Já taky děkuji, vám taky, naschledanou.

Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

0: Svého času fenomén britské a nejen britské hudební scény, tolik Oasis, jejich Wonderwall, máme přesně 3/4 na 1. Teď hodně změníme hudební styl. S Olgou vítám vás, dobrý den.
1: Krásný dobrý den přeju vám do rádia i všem posluchačům. A dnešní písničku bychom rádi s Vláďou posílali do Chodova, nebo poslali do Chodova Alence Čechové, která slaví narozeniny. A jeden známý človíček napsal, jmenuje se Roland Leonard, a napsal, učinit někoho neočekávaně šťastným patří k nejkrásnějším věcem na tomto světě. Alenka Čechová je taková krásná orchidej, takže my bychom jí rádi tuto písničku poslali od Rangers právě k tomu krásnému dnešnímu nedělnímu dni, kdy se narodila. Takže Alenko, všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně optimismu do dalších dní.
0: My se připojíme a už jenom pošleme to hudební přání. Olgo, mějte se taky krásně, budu se těšit zase příště. Hezkou neděli, naslyšenou.
1: Krásnou neděli a děkujem, naschledanou.

Aspoň ještě jedno přání, které tady už mám skoro celou hodinu. Ráda bych věnovala písničku mojí lásce Vítkovi, že ho miluju a budu po jeho boku navždy. Píše Štěpánka.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Plesná u Chebu dokončuje poslední část cyklostezky. Průvodci na Roudnickém zámku si pro návštěvníky připravili zážitkový okruh do tamních sklepů. Podle policie zemřel 1. srpnový den na silnicích v Česku 5 lidí. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Jsou to nové zprávy a Lenka Poláková. Plesná u Chebu na podzim začne s výstavbou poslední části cyklostezky. 2 kilometry dlouhý úsek propojí město se sousedním Velkým Luhem a celková délka trasy bude 3 kilometry. Akce je za přibližně 17 milionů korun a víc než polovinu zaplatí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbytek nákladů si obce rozdělí mezi sebou. Podrobnosti doplňuje nezávislý místostarosta Martin Polívka.
3: Spolupracujeme i s Karlovarským krajem, s obcí Velký Luh. Tato cyklostezka by měla zvýšit bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců na již tak dost využívané stezce mezi Plesnou a Velkým Luhem.
1: Radnice v současnosti řeší výběrové řízení a hotovo má být do konce června příštího roku. Návštěvníky zámku v Roudnici nad Labem letos až do konce srpna čekají speciální prohlídky. Průvodci si pro zájemce připravili zážitkový okruh, během kterého lidé uvidí nejen historický hrad Vinice, ale i zámecké sklepy, kde v dřevěných sudech zraje víno spod Řipska.
4: Během 1,5hodinového programu se návštěvníci dozví o historii tamního vína, mohou také ochutnat 6 vybraných vzorků vín nebo speciální víno, které rozrává v hliněných nádobách kvevry. Zájemci se na prohlídky mohou registrovat na stránkách kulturaroudnice.cz. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí. Čerpací stanice MOL zavírají své automyčky v Maďarsku. Společnost to oznámila v příspěvku na Facebooku s prohlášením. Nyní se počítá každá kapka vody. Reaguje tím na situaci v Maďarsku, kde řeší velká sucha a rekordně málo vody. Ke stejnému kroku společnost vyzvala i své partnery. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť také odstavit svou jedinou jadernou elektrárnu Paks, která vodu z Dunaje používá k chlazení. Zastavit její provoz by mělo Maďarsko podle premiéra Petra Maďara během dneška.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 194 v obci Valeč na Karlovarsku. V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Hradební. V Karlových Varech je také z důvodu práce na silnici uzavřená část ulice 5. května. Český rozhlas přeje všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady část jeho dětství.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo 1, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžti vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma. Pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchýni, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to pravděpodobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnice jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte.

0: je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský del Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně,

0: a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
1: Jakože se dědili konkrétní koně?
0: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
1: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
0: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
1: No tak pozor, vy jste se starili a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
0: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
1: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli, jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
0: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
2: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na Chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
1: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
0: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
1: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
0: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
1: Proč se jízdárny dělaly?
0: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
1: Vy jste jeli podle které školy?
0: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školou.
1: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
0: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
1: Umíte všechno?
0: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
1: Co z toho vám jde nejlíp teda?
0: Asi toho tancováním. A vemte si, možná legrace, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
1: táhla
0: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
2: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
1: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
0: Je trošku jiný.
1: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
0: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
1: Jako můžu za váma?
0: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
1: Jako fakt můžu dovnitř?
0: Jasně.
1: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočár z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
0: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
1: To je hodně houpavý.
0: Ano.
1: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
0: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
1: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajcha kabinet.
0: Ano, ano.
1: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
0: Ano, ano.
1: A bylo soukromí.
0: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady, hele.
1: No tak je opravdu šmajcha kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
0: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
1: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
3: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem? Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, sem najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdybyste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U Velichova na Karlovarsku vybudovali ochránci přírody nový hadník. Fakultní nemocnice v Plzni investuje do urgentního příjmu. Hekři napadli web státního zdravotního ústavu. Jeho provoz není ohrožený. A zítra bude polejasno až skoro jasno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V blízkosti Velichova na Karlovarsku vybudovali ochránci přírody umělý úkryt pro plazy, takzvaný hadník. Dřevěná konstrukce naplněná pilinami poslouží plazům jako hnízdiště. Je taky součástí dlouhodobého projektu, který v údolí řeky Ohře mapuje výskyt chráněné úžovky stromové. Vysvětluje Radka Musilová ze spolku Zamenis, který se výzkumem plazů zabývá.
2: Hadník je taková konstrukce, většinou bývá ze dřeva nebo z pletiva, která je uvnitř vyplněná materiálem, který produkuje teplo. Oni ty piliny dlouho vydrží, protože ten hadník se musí neustále doplňovat. Samozřejmě, kdo by si chtěl hadník vyrobit na zahradě, tak je možné tam vlastně přidávat téměř jakýkoliv jakoby zahradní odpad, listí, větve a plazmu se tam bude dařit.
0: Výskyt úžovky stromové ochránci přírody sledují v údolí řeky Ohře, zejména v blízkosti železniční vlečky firmy Matony a stráže nad Ohří. Plzeňská fakultní nemocnice modernizuje urgentní příjem, za 116 milionů korun pořídí nové vybavení a rozšíří poskytované služby, říká vedoucí tiskového oddělení fakultní nemocnice v Plzni Lucie Bauerová.
3: Součástí projektu je nová magnetická rezonance, bariatrické lůžko pro pacienty s obezitou, tablety pro komunikaci s osobami se zrakovým nebo sluchovým postižením či nová psychiatrická ambulance s nepřetržitým provozem.
0: Projekt je spolufinancovaný z integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera stále nefunguje. Napadli ho hackři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na iránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Irán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jen pár hodin poté, co Trumpovi v sobotu telefonoval saúdský korunní princ Mohammed bin Salman a naléhal na jeho zdrženlivost. O odklad žádali i další země regionu – Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán.
4: Washington se spolu s Izraelem chystal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku pětiměsíční války. Měla to být odpověď na iránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Ještě v pátek Trump s Camp Davidu hrozil, že bude Irán být velmi tvrdě, dokud se sám nevzdá. Irán mezitím varoval, že jakýkoliv útok Spojených států nebo Izraele narazí na rozhodnou odpověď. Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Grecky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj zahájí svěřenci Jaroslava Nedvěda v pondělí večer zápasem proti Američanům. V loni v Brně čeští mladíci skončili pátí, předtím brali dvakrát stříbro.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 15 až 12 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů Celsia, povene slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 194 u obce Valeč u Toužimi na Karlovarsku havarovala motorka. Na místě jsou záchranáři a nehoda je s únikem oleje. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I 5 minut po 14. a dalších nedělních odpoledních zprávách zůstaneme v regionu. V údolí řeky Ohře, nedaleko Karlových Varů, vzniká biokoridor, který by měl pomoct k záchraně ohrožené užovky stromové. Už jste to slyšeli ve zprávách. I kvůli tomu instalují ochránci přírody podél staré železniční tratě, takzvané plazolapky. O co jde, se dozvíte v reportáži, když s námi vydržíte dalších několik minut.
1: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Lidské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

0: můžem si dát. Posloucháte nedělní odpolední vysílání Rádia vašeho kraje. Teď slibované téma mezi Kyselkou a Bojkovicemi vzniká území, které by mělo podpořit záchranu kriticky ohrožené úžovky stromové. Její výskyt odborníci potvrdili nejen v blízkých Doupovských horách, ale taky podél řeky Ohře. Takzvaným biokoridorem se v tomto území stane historická železniční vlečka.
1: Takhle to vypadá, no. To jsou takový ty plazolapky.
2: Ty plazy toho využívají v době, kdy se potřebují nahřát, no.
3: Radkou Musilovou, odborníkem na ochranu přírody, jdeme po okraji železniční vlečky. Vedle ní je tady na zemi položený jakýsi obdélník gumovitého materiálu. Právě pod tím se prý hadi rádi schovávají. Teď je ale teplo a žádná užovka tady není.
2: No samozřejmě velká vedra tomu neprospívají. Ten had samozřejmě stejně tak jako potřebuje teplo, tak ale si musí dávat i pozor, aby se nepřehrál. Takže tomu je pak zapotřebí přizpůsobit tu dobu, kdy se ty plachtičky kontrolují.
3: Vy těmto místům říkáte plazolapky. Kolik jich tady kolem vlastně máte?
2: Máme tady takových jakoby 10 lokalit, které pravidelně sledujeme a samozřejmě už se nám tady letos jako třikrát stalo, že jsme byli úspěšní.
4: Tady vedle nás hned je kamenná zítka, takže to je také místo, kde vlastně úžovky nacházejí úkryt a vlastně podél té trati podobných míst je mnoho, to znamená přirozené místo pro tento typ hadu.
2: Ano, přesně tak, oni ty hadi mají hrozně rádi kamenné zítky a ten had se vlastně na té zítce vyhřívá a v případě jako nebezpečí může hned vlastně utéct, takže je to pro ní nejpřirozenější biotop.
3: V blízkosti historické železniční vlečky mezi Bojkovicemi a Kyselkou vzniká biokoridor, který by měl vytvořit podmínky pro výskyt a monitorování kriticky ohrožené užovky stromové. Ta je největším a nejvzácnějším hadem v Česku.
2: Ta lokalita ukazuje, že i místa, kde vlastně působí člověk, tak můžou sloužit ochraně přírody, že se to dá skloubit. Nemusí to být vždycky národní park, chráněná krajinná oblast, ale i takhle vlastně relativně jako malá plocha může posloužit opravdu kriticky ohroženému druhu.
3: Vysvětluje Lucie Štefanská, specialistka environmentálních projektů firmy Matony, která se na projektu záchrany užovky stromové podílí. Náklady nejsou velké, stačí prostě podél 8 kilometrů dlouhé vlečky prostředí přirozeně udržovat.
2: Všude kolem je třeba zemědělská krajina a v případě, že se ty lokality nekosí, neprořezávají se, tak vlastně zarůstají. Ty živočichové potřebují i jiné stanoviště než jenom les.
3: Hlavním cílem je u staré trati podpořit přirozený výskyt mnoha druhů živočichů, nejen vzácné užovky.
2: Druhovou bohatost, tu my chceme podporovat, protože tam, kde je vlastně druhová pestrost, tak to znamená, že to prostředí je v pořádku, že tam je v pořádku ten ekosystém, to znamená, že to prostředí je čisté a my jako producent minerálních vod potřebujeme čisté prostředí, abychom měli čistou vodu.
3: Dodává za firmu Matony Lucie Štefanská. Záchranu užovky stromové v údolí řeky Ohře společnost zařadila do pilotního programu Evropské asociace minerálních vod za spolupráce s Mezinárodním svazem ochrany přírody. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Nezdravými názvy.
1: Leží na soutoku čtyř řek, ve městě žije téměř 190 tisíc obyvatel, je proslavené například strojírenstvím, pivovarnictvím i kulturou. Řeč je o Plzni. Vedoucí archivu města Plzně Adam Skála teď přiblíží teorii o původu názvu města.
2: Těch teorií se v minulosti objevilo několik, nicméně v nejnovější literatuře v dějinách města Plzně 1 z roku 2014 se autoři přiklání k tomu, že ten název vzniknul z toho, že někdejší hrad ve staré Plzni, ve starém Plzenci dnešním, tak byl vybudován na kluském povrchu a od toho vlastně vzniklo to město Plzeň, byl to jako plzký povrch. A ten název se potom přenesl na tu novou Plzeň, to znamená na dnešní Plzeň.
3: Kdy byla o Plzni první písemná zmínka a při jaké příležitosti to bylo?
2: Nejstarší přímá zpráva o existenci Nové Plzně a zdejšího dominikánského kláštera je obsažena v listině ze 4. června 1300. Je to odpustková listina pro dominikánský klášter, který se tehdy budoval.
3: Archiv města Plzně spravuje různé archiválie, které se právě váží k té době, kdy byla Plzeň založena. Představte nám některé ty archiválie.
2: Já bych zmínil dvě, které byly v roce 2017 prohlášeny archivními kulturními památkami. První je závěť měšťana Wolframa Zwinelingera z Plzně z roku 1307, kde je dochován první otisk nejstaršího plzeňského pečetidla. Význam této listiny spočívá jednak v tom, že jde opravdu o nejstarší doklad používání městské pečeti a pak také v tom, že je obsažena nejstarší zpráva o existenci ještě tehdy nedostavěného kostela svatého Bartoloměje. Druhá středověká archiválie, kterou bych chtěl zmínit, je Zlatá bula Zikmunda Lucemburského z 19. září 1434, kterou panovník vydal městu jako odměnu za věrnost a náhradu škod způsobených během husického obléhání.
3: Řekli jsme, že tyto dvě významné archiválie spravujete. Může je veřejnost někdy spatřit?
2: Jednak teda máme digitální archiv, kde jsou všechny tyhle archiválie vyfocené a popsané a potom je představujeme během dnů otevřených dveří, který se v poslední době konají většinou po dvou letech.
3: Říká detaily o významných archiválích souvisejících s městem vedoucí archivu města Plzně Adam Skála. Co se týče pamětihodností, které stojí ve městě za pozornost, zmíním například katedrálu svatého Bartoloměje, velkou a starou synagogu, františkánský klášter, ale i radnici a mariánský sloup na náměstí Republiky. Je zde síť divadel, muzeí a galerií. Najdeme tady také zoologickou a botanickou zahradu města Plzně. Sídlí zde fotbalový klub FC Viktoria Plzeň a knihovna města Plzně. Rekreační prostor na nás dýchne třeba na severní části města, kde se nachází Bolevecká rybniční soustava. Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 2. srpna a přesně tento den v roce 1986 se dostal největší hit Lady in Red zpěváka jménem Chris de Burgh na první místo hitparády. Zpěvák se narodil 15. října 1948 ve Venado Tuerto v Argentině jako Christopher John Davison, otci britského diplomata a matce irské sekretářce. Vyrůstal v mezinárodním prostředí, které ovlivnilo jeho hudební kariéru. Ze začátku ho uhranul jazz, country a folklor. Na konci 70. let se přiklonil především k milostným baladám. Jako malý chlapec žil v Nigérii, Maltě nebo Kongu, než se rodina usadila v Irsku. Jeho dědeček z matčiny strany byl britský generál, který sloužil za druhé světové války v Indii. Rodina později koupila schátralý irský zámek a přeměnila ho na hotel, kde Chris občas zpíval hostům. Hudební kariéra Chrise de Burgha trvá už přes 5 dekád, během kterých prodal více než 45 milionů alb a odehrál bezmála 4000 koncertů. Koncem 70. let si získal obrovskou popularitu v Norsku, kde jeho alba pravidelně bodovala na nejvyšších příčkách. Celkově má na kontě přes 25 studiových alb. V roce 2004 opustil po dlouhých 30 letech vydavatelství AM Records a založil si vlastní nezávislou značku Ferryman Productions, pod kterou vydává dodnes. Zatímco v Británii jeho popularita po roce 1990 opadla, v Německu zůstal obrovskou hvězdou. Jeho velkým projektem se stalo album The Legend of Robin Hood z roku 2021, které posloužilo jako základ pro úspěšný divadelní muzikál v Německu. Největším hitem zpěváka Chrise de Burgha je bezesporu Lady in Red z roku 1986, který se stal celosvětově úspěšným a v několika zemích se dostal na první místa hitparád. Hit svého života složil při vzpomínce na první setkání s jeho budoucí ženou Diane a psal ho s lehkým úsměvem při myšlence, jak málo mužů si dokáže vybavit, co měli na sobě jejich ženy ve chvíli, kdy je poprvé spatřili. Chris de Burgh a jeho Diane jsou manželi od roku 1977. Mají 2 syny a také dceru Rosie Anne, která se v roce 2003 dokonce stala Miss World.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: V Lokti začaly práce na revitalizaci parku pod Kostelní ulicí. Ostrov na Karlovarsku nabízí mladým lidem nájemní bydlení v městských bytech. Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků a zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty do 33 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Město Loket začalo revitalizovat park pod Kostelní ulicí. Vznikne tam odpočinková zóna. Stavební práce jsou naplánované přes léto. Na podzim se bude instalovat mobiliář a s dokončením počítá město v listopadu. Náklady jsou 1,5 milionu korun a většinu zaplatí evropská dotace. Pokračuje místostarosta Petr Zahradníček z TOP 09.
3: O prázdninách se tam bude modelovat terén, bude se tam vyřezávat nějaké dřeviny, křoví a bude se tam tahat nějaká vodovodní přípojka k pítku, které tam bude, a bude to taková příprava těch zemních prací na to umístění mobiliáře.
2: O městské byty pro mladé v Ostrově na Karlovarsku zájem. O dvě bytové jednotky, které město zkušebně nabídlo, se podle nezávislého starosty Pavla Čekana zvoleného za hnutí místní ucházelo 11 zájemců. Radnice chce proto nadále nabízet mladým lidem část bytů s dočasně sníženým nájemným. To činí 100 korun za metr čtvereční na 3 roky. Pak si nájemci buď najdou vlastní bydlení, nebo se jim nájem zvýší na cenu, která bude průměrem vysoutěžených nájmů z licitace. Program pro mladé nabízí dostupné a stabilní bydlení lidem, kteří si zatím nemohou dovolit vlastní nebo nájemné v bytech za běžné tržní ceny. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky, konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávaly na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici, dlouhodobě špatné skladování léků a následné jejich požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
4: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózněn, že to mohlo uškodit.
2: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Španělská vládní strana Sumar i Marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za průnik 10 000 Maročanů do španělské Seuty. Vyzvali proto, aby incident, při kterém zemřelo skoro 70 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci migranty k překročení hranice povzbuzovali.
5: Policisté na okraji centra Seuty nakládají do aut a odvážejí skupinku zřejmě Maročanů, kteří tu klidně sedí na svodidlech u silnice a svačí. Jinak je ve městě klid a drtivá většina příchozích se vrátila do Maroka. O kus dál jsou 13-letí mladíci, jeden spal v centru pro nezletilé, další na pláži. Znají se z Maroka a sešli se tady v Seutě, když před několika dny přišli. Jeden z nich hranici obeplaval. Doufají, že získají doklady a budou smět do pevninského Španělska. Severoafrická Seuta je v šengenském prostoru dlouhodobě ve zvláštním režimu a při cestě do zbytku Španělska platí kontroly. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Tenistka Sarah Bailey dnes nastoupí v prvním kole kanadského turnaje Masters v Torontu. Od 6:30 večer našeho času se utká s Číňankou Wang Shiyu. V dalších dnech do turnaje nastoupí také Karolína Plíšková nebo úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková. Mužskou část turnaje hostí Montreal, kde se v hlavní soutěži představí trojice českých tenistů Jiří Lehečka, Jakub Menčík a Vít Kopřiva.
1: Počasí.
2: Noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby ho zátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 194 u obce Valeč u Toužimi na Karlovarsku havarovala motorka. Nehoda se došetřuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je stále neděle 2. srpna, jsme tak nejen uprostřed prázdnin, ale taky turistické sezóny, a tak se dnes s jazykovým koutkem zastavíme u původu slova orloj. Má snad něco společného s orlem? Uslyšíte v této hodině.
1: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: Tipy pro volný čas.
1: Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. Karlovarské muzeum připravilo výstavu historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků a historické fotografie koupališť v regionu. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií herce Hynka Čermáka. Ústřední inspirací je v jeho díle ženská postava, ženský akt a právě ty uvidíte v autorových cyklech. Jak vypadá nejstarší kompletní sada hornických karet na světě, mohou vidět návštěvníci expozice knihovny latinské školy v budově Jáchymovské radnice na výstavě Karty s příběhem. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile v Karlových Varech představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci uvidí díky autorčinným rodinným fotografiím také takzvaná díla zamrzlá v čase.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Tolik tým a reklama na ticho. My jdeme soutěžit, takže ticho v našem éteru teď rozhodně nebude. Naopak uslyšíme vaše telefonáty. Doufejme se správnou odpovědí na čísle 221 55 37 37. Teď je k mání kniha Michala Kocába, Když nebyl čas na hraní. Jedná se o jeho autobiografické vzpomínky, které volně navazují na rockerské paměti, které už sepsal. V mládí Michal Kocáb vyrůstal v jednom městě v našem Karlovarském kraji. Já se vás zeptám, jestli víte, ve kterém. Mám takové tušení, že v minulosti už tahle informace v našem éteru zazněla, ať už právě formou soutěžní otázky, nebo tehdy rozhovoru s Michalem Kocábem, takže by to nemuselo být nic těžkého. Ve kterém městě v našem Karlovarském kraji v mládí vyrůstal Michal Kocáb? Když budete vědět, zavolejte sem k nám na 221 55 37 37 a se správnou odpovědí obdržíte jeho autobiografické vzpomínky. Znovu připomínám ten název, Když nebyl čas na hraní. Tak se jmenuje publikace, o kterou právě teď hrajeme. Český rozhlas, Karlovy Vary, k tomu přeju dobré odpoledne. Haló?
1: Dobrý den, tady Pepo, dobrý den.
0: Dobrý den, Pepo, odkud voláte?
1: Od Plzně.
0: Tak, zeptám se na správnou odpověď, pokud možno. Ve kterém městě Karlovarského kraje vyrůstal Michal Kocáb? Alespoň část svého života. Nemám. Myslím si, že tím, že to bylo v našem éteru v minulosti řečeno tolikrát, tak dnes je to soutěž bez možností. To říkám na rovinu. Takže Pepo.
1: Jako město? Nebo...
0: Ano, město. Chtěl bych slyšet město Karlovarského kraje, kde Michal Kocáb vyrůstal pár let.
1: Já zkusím ty Karlovy Vary.
0: Ne, tak ty to nebyly. Ty to nebyly. Zkoušíte, dobře, jasná no, věc, Pepo, ale není to tak naslyšenou. Někdo další na 221 55 37 37 se správnou odpovědí by se našel. Český rozhlas, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Svatava.
0: Svatavo, zdravím vás. Můžu poprosit, jestli byste si stlumila rádio? Ano, děkuji. Ať se neslyšíme dvakrát, třikrát a podobně.
2: Já jsem slyšela předchozího a právě než jsem začala dobře,
0: jasně.
2: Už se stala.
0: Super, děkuji.
2: No a já vám to povím, protože to je v Chodově u Karlových Varů.
0: No jasně, no. Že to nebylo nic těžkého?
2: Nebylo, já ho i osobně znám.
0: No tak, to možná máte i jeho knihu, ne? Nemáte?
2: Nemám.
0: Když nebyl čas na hraní, je právě teď vaše. Svatavo, vydržte na telefonu, mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Děkuji pěkně, naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: A v něm má slovo Stanislav Jurík i odbornice na češtinu.
2: Možná občas narazíte v tisku na články věnující se pražskému orloji a restaurátorským pracím na jeho výzdobě. Čím častěji se o tomto mechanickém zázraku mluví, tím víc mi vrtá hlavou jeho název. Orloj. Je snad tradiční součástí výzdoby orloje.

0: nějaký orel? No, odpoví Ružena Písková z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
1: Dobrý den. Slova orloj a orel spolu vůbec nesouvisejí. Orel je slovo praslovanského původu, považujeme ho tedy za slovo domácí. Naproti tomu slovo orloj domácí není. Do češtiny se dostalo z němčiny, kde existovalo v podobě orlaj, orlej nebo urlej. Ani tam ale není jeho původ. Ve skutečnosti jde o zkomoleninu latinského slova horologium, které neslo význam stroj na sdělování času, časostroj, zkrátka hodiny. Možná si řeknete, a jsme doma, za původ slova orloj mohou Římani. Ale i oni si toto slovo, stejně jako mnoho jiných slov, vypůjčili, a to od Řeků. V řečtině existovalo slovo horologion se stejným významem, tedy hodiny. I toto slovo je složené, a to ze slova horá a slova logos, a potom zdrobňovací přípony ion. Slovo horá později také přešlo do latiny, znamená čas, období, roční nebo denní dobu. Vyskytovalo se ale i ve staré franštině a dnes ho známe z angličtiny, kam přicestovalo v polovině 14. století v podobě slova hour s významem hodina. Slovo logos nám také není neznámé. Ve staré řečtině znamenalo řeč, sdělování, úvaha a podobně. Do dalších jazyků se promítlo v podobě přípony logie, kterou vidíme například ve slovech astrologie, geologie, psychologie, teologie a podobně. U původu slova orloj stojí tedy starořecké slovo horologion.
0: Promiňte, já to slovo zopakuji. Horologion, zní mi to skoro jako horoskop.
1: To máte pravdu. Na rozdíl od orla, slovo horoskop s orlojem souvisí. Jeho první část tvoří opět lexém horo, o kterém už jsme dneska mluvili. Druhou část pak lexém skop, který nese význam sledovat nebo pozorovat něco. Známe ho například ze slov mikroskop, stetoskop nebo gyroskop. A také jako příponu skopie, v cizích slovech označujících názvy oborů, které se pozorováním něčeho zabývají, například daktyloskopie, gastroskopie nebo endoskopie. Za původem slova horoskop se musíme vypravit do Egypta. I staří Egypťané si totiž půjčovali slova od Římanů a Řeků. Ve starém Egyptě byl horoskop kněz, který měl za úkol sledovat pohyby hvězd, měřit čas a ohlašovat hodiny příznivé nebo nepříznivé pro zamýšlené dílo. Horoskop byl tedy název povolání, které mělo co dočinění s časem a jeho sledováním. Později se význam slova posunul a v češtině tak horoskop chápeme jako schéma postavení hvězd, slunce, měsíce a planet v určitém okamžiku, ze kterého pak astrologové předpovídají lidský osud. Přeneseně pak tímto slovem označujeme i výsledný text předpovědi. Slova orloj a horoskop nám tak připomínají, že naši předci přemýšleli o čase v souvislosti s pohybem nebeských těles i s předpovídáním osudu.
0: Slova orloj a horoskop nám dnes v jazykovém koutku vysvětlila Ružena Písková. Díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia. Tuto soutěž vám přináší Florea, jednička v doručování květin.

0: Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, opět vás po 16. hodině nalákáme na hvězdné návraty. Dnes vás čekají historky a scénky na téma lékaři. Tohle téma jsme vám slibovali už včera, kvůli technické chybě vám ho ale nabízíme až dnes, tak se moc omlouváme. Dozvíte se, co s doktory zažili slavní herci, jak je ve scénkách stvárnili známí komici a co se o nich zpívá v písničkách. To všechno nabídneme dnes ve hvězdných návratech po zprávách ve 4 odpoledne, tedy už za pár minut. Tak buďte i nadále s námi. Hezké nedělní odpoledne.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marní.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Českých lázních chybí pracovníci na různých pozicích. Sadov u Karlových Varů vybudoval nový chodník v části Bor. Evropa si připomíná den romského holokaustu. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí i lidé v gastroprovozech. Pomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
2: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
0: Sadov u Karlových Varů dokončil výstavbu chodníku v místní části Bor. Jednalo se o dvouletou investici za zhruba 15 milionů korun. Na projekt získala radnice dotaci od místní akční skupiny Krušné hory. Součástí prací bylo taky vybudování kanalizace a odvod dešťové vody. Podrobnosti doplňuje nezávislý místostarosta Ladislav Ludvík.
3: Zpětnou reakci od lidí máme takovou, že jsou strašně vděční za ten chodník, jsou tam zastávky autobusu, ráno tam chodí děti a v tuto chvíli ta bezpečnost se tam hodně zvýšila. Udělali se i nový autobusové zastávky, vlastně jako nástupní ostrůvky. Bezpečnost vlastně v tom Boru je několikanásobně vyšší v tuto chvíli.
0: Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes 2. srpna proto připomíná den romského holokaustu.
4: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 000 lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Také obrázky a videa upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti takzvaným deepfakes. Jak uvedla Český telekomunikační úřad, který bude na dodržování pravidel v České republice dohlížet, označení musí být jasné a rozpoznatelné. Využít lze například označení nebo ikonu AI generated. Stejná pravidla platí také pro text, který je zveřejněný za účelem informování veřejnosti o záležitostech veřejného zájmu.
1: Sport.
0: Podle agentury Reuters se neuskuteční plánované navýšení podílu Daniela Křetínského v anglickém West Hamu. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty zůstává vlastníkem 27% akcií klubu poté, co Vanessa Gouldová oznámila, že prodá svůj podíl jinému investorovi.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé. Během dne dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Jezdné návraty.
5: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
6: No to já taky, co tam máš dál?
5: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
6: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
5: No nosím, ale to nepomáhá.
6: A na venol
5: beru. No beru.
6: Tak dál.
5: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
6: A celý se otočit můžeš takhle?
5: To jo.
6: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
5: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
6: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
5: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
6: Ale vstáneš.
5: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
6: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
5: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
6: Další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Mirečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dětkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější. Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví do zvíru. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, tak já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
4: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
5: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
4: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
5: já
4: nebyl.
5: Myslím, jako nebyl.
4: Nebyl.
5: A přesto máš takový strach o svoje zdraví?
4: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
5: Všechny,
4: no,
5: co užíváš.
4: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
5: Ty bereš všecko preventivně?
4: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
5: a ty
4: to...
5: bereš 8 druhů prášku různý?
4: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všecky a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říkám, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
5: To byl prášek, který jsi neznal.
4: Ten jsem ještě právě neznal.
5: A chtěl jsi ho zobnout.
4: Chtěl jsem si zobat.
5: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
4: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
5: A zastavilo se to, jo?
4: Jo, mám to.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? To spoustu černých káv, nebo těch pár kytek od lidí?

0: anebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu.
3: A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl.
2: Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích,
3: kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
4: Co? Vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
5: Co pak? Zrovna na odlehlém místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?
4: Zatím ne.
5: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
4: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
6: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
4: No tak, já mám...
6: Co máte?
4: Mě bolí... Mně se dělá...
6: No co se vám dělá?
4: Já nevím.
5: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
6: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
4: No, tak vidíte.
6: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na něj.
5: Copak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
4: Ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
5: ano.
4: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
6: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
4: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstetí kopnu do prašivky.
5: Ano.
4: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
6: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
4: A uchopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
5: To vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
6: Naschledanou, kvůli čemu jste asi v lese?
5: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
6: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
7: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
5: Kde by se v lese vzalo pravítko?
6: Vymlčte! Šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
5: On sebou škube.
6: Škubejte sebou raněný, nebo vám to špatně sroste.
4: Mně už to srůstá.
6: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme, co? No, v letních měsících...
5: Omrzliny!
6: Ale prosím vás.
4: V letních měsících...
6: No, vy sám, mladík, u vody.
4: U vody hmyz, štípa.
6: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijde.
5: Utonutí!
4: Vody utonutí.
6: To je zásadní.
5: Utonutí,
6: to
5: víme, tady.
4: U vody utonutí.
6: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
4: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
6: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blunka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
4: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamaráde, jestli tamhle stojí Auzerechne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
6: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
4: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
6: Tak dobře. Topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
5: Hoďte mi kolky, plavčík, topím se!
6: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
4: Teď už je na břehu.
6: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
4: Odkuďkám.
6: No odkuďkám, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
4: Nešlo by něco udělat s tím jeho knírem?
8: Prosím vás, proč?
4: Ono mě to asi bude šimrat.
8: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
5: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
8: No, tak prosím, po něm.
4: Mě to bude šimrat.
8: Ale mladíku, tady jde o život a vy podáš šimrat.
4: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře oholíme a pak ho teprve zachráníme.
5: Pozor, mě tak nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo neví.
8: A
4: mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
6: Vraťte mi pravítko. Vy jste mi vzal pravítko.
4: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
6: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzínské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
3: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: Jestli bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Bom je štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mi kliku jako vám. Šmik, fik, hotovo.
2: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
3: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
4: Ano, a kdy se vám to děje?
3: No, vždycky, když telefonuju.
5: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
4: Ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
5: No, nevím, asi 2 roky.
4: No, ale proč jste nepřišel dříve?
5: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
4: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
6: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
7: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
8: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
9: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
3: Hergot, sakra.
9: Máte nějaký problém?
3: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
10: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
9: 500 korun.
3: 600 korun.
9: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
3: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
9: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
3: Ne.
9: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
3: Já bych se na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

Vás bych i klistýr snesl, ani bych přitom nehlesl. Milý pane operatér, vy až těch nejvyšších pater, přízeň svou chci dát najevo, nabít bych vám slepý střevo, jenže až se skončí.

monology, zdravíme i patology, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice a my

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dietlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: Já jsem volá, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No. Ten zlomený kršek na devíce. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
3: No, hodej mě naučilo. Až vám budou 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřekl tak, já řekl tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, srdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Aloise Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: și prosim! Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky si, pane Novotný, pořád se mě dáte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikdy nechytnu. Mě nikdo nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, jistě tajně, tak proto to dosti pořád vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gindě. Opravdu, to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: No. Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam jsem vlastně lék.
0: Výborně, ano, kápu, ano.
1: Mě nikdo
0: ano.
1: Ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakém plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžký pokondr, vystoupí těžký hypokondr. Potřebí. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocný.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, protože to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělej, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to tady rozmlátím.
0: Klid, říká, uklidni se.
1: Novoty, já tě
0: vzpnu.
1: Ino, jste tu vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí? Co já jsem se kvůli vám nenaspal? Co já jsem se odkopával? Co já jsem se nadžil v noci? Jak jsem na vás myslel? Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se, poslouchajte mě, já, když jsem se ženil, tak se mě oddávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně, já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
3: Ne, ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Inu.
1: Ale, moment. Já bych to už cítil. Prosím vás, tady, nechte toho. Dobučkáváme se tady. Tady umírá člověk. Vy mě nechci žádný doktor. Na tož byla, že vy jste u mě normální cvok.
4: Volal mě někdo?
1: Já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. No. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
4: A co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, tak co, čeho? No. Indikace, no. Víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům?
1: Nerozumím.
4: No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď, a kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil, vy už jste z těch nových dílů nemocnice na kraji města.
1: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
1: Holky nepřišly.
5: Jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
1: To není špatný nápad. Já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
5: No?
1: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. To je ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás? Co?
6: Volal mě někdo!
7: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: V Bratislavě zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Houby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. Ale on tlustý tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je budu čistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exce takovou dálku. A pan doktor je tam hodnej a má tak zlatý ruce.
2: Není hodnej, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore. Pane doktore, smilujte se.
2: Čeňko, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny, ale poskok pro líný partaj, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: mít. Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a žive jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby ve dne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jaký lítal? Vidě to tadyhle kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žnuť.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Půjďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Že to pořád bere. Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora a jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. Nepoletí, on se zvířat bojí. Komár, jo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabek nemůže. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Lightnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat a paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si přijde, že si ho zrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek, ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby vyhověl všem a samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovatý bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prý se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos, prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, no, takový zmatek.
6: Ne, to ne. Já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, jestli jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičku a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně, budete ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Děpoltovice na Karlovarsku staví zázemí pro sportovce. Tradiční život kočovníků v Kyrgyzstánu mapují archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni. A čeští vědci připravili výstavu o židovských knihách ukradených nacisty za druhé světové války. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty až 33 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. V Děpoltovicích na Karlovarsku budují u fotbalového hřiště nové zázemí pro sportovce. Zděná budova vyjde obec na 5,5 milionu korun a náklady zaplatí celé z rozpočtu. Podle nezávislé starostky Štěpánky Luxíkové bude stavba hotová do konce roku.
2: Šatny, zázemí pro rozhodčího a dvě šatny pro sportovce a sociální zařízení. Základy se dodělaly a budeme stavět vejš.
0: Opuštěná zimoviště kočovníků zkoumají v Kyrgyzstánu archeologové z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Spolupracují přitom s tamní akademií věd a univerzitou. Cílem je vytvořit záznam o tradičním způsobu života kočovníků v podhůří Pamíru, říká vedoucí českého týmu Pavel Vařeka.
3: V těch údolích si budovali tábory, vlastně zimoviště, kyšlaky a tam provádíme povrchový průzkum, nějaké fotografie z dronu a mapy, fotoplány a tak dále, ale provádíme i sondáž, takže se díváme i pod podlahy domů a mapujeme ten tradiční způsob života před kolektivizací, jak ti kyrgyzští kočovníci žili, jak byl jejich hospodářský systém, takže tam provádíme i vykopávky.
0: Národní knihovna otevírá novou výstavu o ztracených židovských knihách. Představí výsledky dlouholetého výzkumu českých vědců. Ti zkoumali, komu patřily hebrejské tisky, které za druhé světové války ukradli nacisté. Část dokumentů se podařilo dohledat v pražském Klementinu. K vidění budou od úterý.
4: Já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
5: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
4: Kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali, čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora 1575.
5: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
0: V Řecku se srazily dva vrtulníky, které pomáhaly hasit lesní požáry západně od Aten. Podle řeckých hasičů teď po posádkách pátrají záchranné týmy u letoviska Psata. Deník Katimeriny informuje o tom, že podle prvních zpráv se podařilo osazenstvo jednoho stroje zachránit. Po dalších lidech pátrají. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Hašení v regionu v posledních dnech komplikuje mimo jiné silný vítr. Sport. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat jako Petru Žálek a Slovák Ivan Švarní. Počasí. V noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 15 až 20 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů Celsia, povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
6: Děkujeme za zprávy, začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Až do 18. hodiny budeme hrát na vaše přání. Já jsem Jiří Trnka, pojďme na to.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou. Vážená redakce, prosím, zahrajte písničku Sotva se narodíš od skupiny Hop Trop pro pana Jaroslava Nového, který tento týden slaví narozeniny. Obec Klášter mu přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenost do dalších let.
2: Sotva se narodíš, už ti koně kolem.

Dne 4. srpna oslaví pan Jan Vavruněk z Tlumačova u Domažlic 85. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje Marie, manželka, syn Jan, dcera Jana s rodinou. Dále se k přání připojují vnučky Jana s rodinou a Barbora s rodinou a také celé široké příbuzenstvo. Písnička Tam, kde je Svatobor od Malé muziky na uše Pepíka.

Sobota a neděle, čas mezi 17. a 18. hodinou je pravidelně na vlnách rádia vašeho kraje vyhrazen pro pořad Blahopřejeme písničkou. Prosím, plňte nám ho vašimi gratulacemi. Ta úplně nejsnadnější cesta je vstoupit na stránky rádia vašeho kraje. V dolní části příslušný formulář, ten vyplňte, napište, pro koho budeme hrát, co budeme hrát, od koho to budeme hrát a také, kdy to máme zahrát. No a my to zahrajeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Milá redakce, prosím vás o zahrání veselé písničky, a to v neděli 2. srpna. To plníme pro paní Růženku

deseti dechtají. Písničku si užívej a s plzeňákama si s chutí zaspívej, ty naše zlatíčko. Máme tě moc rádi a posíláme moc pusinek. Z celého srdce přeje dcera Eva s rodinou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vážená redakce, obracím se na vás se žádostí o odvysílání blahopřání písničkou ve stejnojmenném pořadu v neděli 2. srpna pro člena fanklubu myslivecké kapely Atlas pana Miroslava Chrásku z Hrádku u Rokycan, dlouholetého člena našeho fanklubu a sběratele písniček o růžích. K jeho životnímu výročí mu touto cestou blahopřejeme jménem celého fanklubu a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu, také optimismus a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku o rudé růži od kapely Atlas. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Atlasu, pan Josef Koubek. Josefe, vy vás.

Pořad blahopřejeme písničkou jeho nedělní vydání už za malou chvíli skončí a tak je čas, abych se rozloučil. Já jsem Jiří Trnka a opět příští sobotu po 17. hodině tady budu nastoupený, budu mít sebou vaše gratulace a ty všechny vyřídíme. Tak prosím, posílejte nám je třeba přes naše webové stránky, kde v dolní části vypište náš příslušný formulář, vyberte, který den, pro koho budeme hrát a pak už jen poslouchejte. Těším se. Co vy?

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ples na Ochebu dokončuje poslední část cyklostezky. Město Kraslice nechalo nainstalovat uvítací tabule. Je světový týden kojení, lékaři poukazují na zdravotní benefity mateřského mléka. A zítra bude polyjasno až skoro jasno, teploty až 33 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Ples na Ochebu na podzim začne s výstavbou poslední části cyklostezky. 2 kilometry dlouhý úsek propojí město se sousedním Velkým Luhem a celková délka trasy bude 3 kilometry. Akce je za přibližně 17 milionů korun a víc než polovinu zaplatí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbytek nákladů si obce rozdělí mezi sebou. Podrobnosti doplňuje nezávislý místostarosta Martin Polívka.
2: Spolupracujeme i s Karlovarským krajem, s obcí Velký Luh. Tato cyklostezka by měla zvýšit bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců na již tak dost využívané stezce mezi Plesnou a Velkým Luhem.
0: Radnice v současnosti řeší výběrové řízení a hotovo má být do konce června příštího roku. V Kraslicích nainstalovali uvítací tabule pro návštěvníky města. 3 informační panely se nachází na příjezdových komunikacích do Kraslic. Cena instalací byla v řádech desítek tisíc korun. Pokračuje nezávislý místostarosta Filip Beneš.
3: Ta značka nám přišla vhodná umístit, jelikož každé druhé město v Čechách i zahraničí má tyto hezké výjezdové tabule, které přivítají svého návštěvníka. Myslím si, že v Kraslicích dlouhodobě tato věc také chyběla, proto jsme k tomu přistoupili a nechali jsme pořídit toto zařízení.
0: Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení také zdraví matek. Přínosy podle nich převažují i v případech, kdy se dítě kojí jen částečně a přikrmuje se. Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2 500 evakuovaných lidí se může vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Barber. Příznivá je podle hasičů i situace na jeho západě země, nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
4: Z více než 220 tisíc evakuovaných lidí se domů může vrátit většina. Požár v departmánu Gironde, který spustošil přes 42 tisíc hektarů porostu, mají hasiči pod kontrolou. Domů se vrátili například obyvatelé městeček Ares nebo Léš. Chybí ale turisté, na kterých je tato část Francie závislá. Do oblasti se totiž můžou dostat jenom její obyvatelé a vjezd do obcí kvůli riziku dalších požárů kontrolují policisté. Prázdné jsou tak obchody, turistické restaurace nebo pláže a surfařské školy. Na návrat domů si musí ještě počkat obyvatelé na poloostrově Cap Ferret, oblíbeném turistickém letovisku, kde je stále vysoké riziko požárů. Z Cap Ferret Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 15 až 12 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů Celsia, povene slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Americké ulici srazilo osobní auto chodce, na místě jsou záchranáři a místo je neprůjezdné.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je to nedělní večer, stále máme datum 2. srpna a nádvoří Horního hradu včera patřilo zejména včelařům. Historický areál nabídl zájemcům tradiční letní setkání nazvané Chvála medu. Přineseme vám reportáž z téhle akce už za několik minut.
1: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: písnička o jednom školním roce z poloviny 70. let od Camels v nedělním odpoledním vysílání rádia vašeho kraje. Medovinu, léčivé masti i perníky pro děti nabízeli v sobotu prodejci v areálu Horního hradu. Jeho správa pořádala na nádvoří tradiční sezónní akci Chvála medu. Celodenní program obsahoval ukázky práce řemeslníků a také přednášky o současném včelařství. Ty pro zájemce připravili specialisté z jižních Čech.
1: Představujeme tady učebnice, no a propagujeme včelařství, protože teď to včelařství je čím dál tím složitější.
2: Říká Petr Texl, který tady na Horním hradě prezentuje včelařskou školu z Blatné. Vidím tady mikroskop, vidím tady historický úl, knihy a podobně. Jaký je o to všechno zájem?
1: No ono, včelařství bylo vždycky spojováno se starými lidmi, ale my právě v té škole vidíme, že takový opak, taková renesance včelařství, hodně do toho vstupuje lidi ve středním věku. Hodně z města a co je překvapující, hodně žen. Dokonce v té třídě, je to dvouleté studium, tak máme víc žen než mužů.
2: Do mikroskopu se teď dívá jeden z návštěvníků, pan Ladislav. Čím vás to zaujalo?
3: Zaujalo mě to tím, že tu mrtvou včelu přímo pod tím mikroskopem vosa rozebrala úplně na prvočinitele.
2: To je zážitek, který má tady návštěvník v přímém přenosu.
1: No ne, já to můžu vysvětlit. Sršeň i vosa tu zajímají ty bílkoviny a těch je nejvíc, ty svalové hmoty na hrudi. Když loví včelu nebo jakýkoliv hmyz, tak ukousne hlavu, zadeček a tu střední část, tu hruď, prostě odnese do hnízda, protože teď je období, v tom sršním hnízdě i vosím se líhnou ty budoucí královny a trubci a ty potřebujou prostě bílkovinu.
2: Paní Marcela Kocourková tady na Chvále medu představuje stánek se speciálními samozřejmě perníky, tak o co jde?
4: Jsou to perníčky, které jsou zdobený cukrovou polevou, různýma technikama a v těstě je přidaný opravdu český med od dědečka včelaře.
2: Paní Marcelu potkávám tady na Chvále medu mezi těmi medovými exponáty s malým, to je vnouček.
5: Vnouček Pepa.
2: Jak se líbí?
5: Všem se nám tady moc líbí, chodíme sem opakovaně a vždycky jsme moc spokojeni.
2: Přiláká vás spíš tedy Horní hrad, který pan majitel postupně rekonstruuje, anebo ty medové výrobky?
5: Chodíme spíš na ten Horní hrad a ten med je jako taková příjemná sladkost na brch.
6: Tradice pořádání Chvály medu trvá 23 let. Kdysi dávno jsme se proto rozhodli, ve chvíli, kdy jsme začali prodávat medovinu, náš dodavatel přišel s nápadem, že by dal dohromady partu včelařů, která by tady právě mohla prezentovat tohleto naše tradiční a mnohaleté řemeslo. Od toho sladkého medu přes kosmetiku a konče přímou prezentací včel a dalšího řemeslného umění.
7: Dodává na nádvoří historického areálu jeho majitel Pavel Palacký, podle kterého Chvála medu patří na Horním hradě každoročně mezi čtyři hlavní akce letní sezóny. A tuto tradici chce zachovat i do budoucna. Z Karlovarska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Zvířat přibývá, lidé častěji volají kvůli radám, třeba při rekonstrukci domů, kde hnízdí ptáci. Na vině jsou ale taky vysoké teploty. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity, které pomalu nestačí.
1: Teďka dostali kaši. 1, 2, 3, 4, 5, rechku, 3 vrabčáci a tyhle už jsou trošku větší. A tohle je malý rýs, tak ten dostane takovou želatinovou.
2: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit.
1: Ještě?
3: Jak byl jeden ten horký víkend, tak tam byl vlastně nárůst nejvíce těch druhů, právě rolísů.
2: Záchranou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
3: To nich hnízdí v takových větracích otvorech, co jsou na různých bytovkách a domech. A vzhledem k tomu, že tam ty teploty prostě dosahovaly, já nevím kolik, 60 stupňů třeba, možná i víc, tak ty mláďata to vlastně nebyly schopny vydržet a vyskakovaly z hnízd, aby se neutekly.
2: O jaká zvířata se tady staráte ještě?
3: Máme dva malé sourozence tchoříků. To je takový pro nás unikátní pacient, jako míváme málo kdy. Ale jinak jsme měli letos enormní nárůst srnčat pokousaný psem.
2: Je to i pro vás rekordní nárůst těch zvířat letos?
3: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
2: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic. Po republice jich funguje 34.
3: Pro letošní rok jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc zvířat než v loňském roce.
2: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody.
4: Pokud narůstají počty zvířat, tak samozřejmě přímou úměrou platí, že potřebujeme větší personální zabezpečení, ale nejsou to jenom lidé, my proto zvířata i jezdíme, takže my potřebujeme i hodný vozový park.
2: Ochránci ale zároveň upozorňují na dlouhodobé podfinancování.
4: Někde se stává, že ty stanice musí vzít i úvěr na začátku roku, aby to vůbec byli schopni nějak zafinancovat.
2: Proto by podle Brindové ochráncům pomohla například i úprava financování tak, aby už dopředu, před nejvytíženějšími měsíci, věděli, jestli a kolik peněz dostanou. A to by se do budoucna mohlo změnit.
5: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny teď připravuje pravidla programu péče o krajinu pro období 2027 až 2032. A v nich zvažujeme pro účely podpory právě záchranných stanic zavedení možnosti platby předem.
2: Říká Kateřina Pacíková, zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí. Před rozhodnutím záchranou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému zajistit péči o zvířata dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou. Já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Teď už další téma. Pražská národní knihovna představuje unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisti po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi je třeba vzácný svazek ze 16. století, vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderní historie, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích.
2: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
3: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
2: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné, protože přece jenom není to totéž, jako když hledáte Rembrandta nebo nějaká skutečně excelentní umělecká díla. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
3: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
2: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mishne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
3: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
2: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
3: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
2: Nicméně například knihy, které patřily židovské obci ve Vídni, tak ty už restituovány byly.
3: Výstava Ze stínu ke světlu podle Jiřího Blažka jako jejího autora není jenom připomínkou temné stránky historie. Každá zachráněná kniha, opatřená zažloutlým ex libris nebo zapomenutou rukopisnou poznámkou, funguje jako tichý svědek, který vrací tvář a identitu lidem vymazaným z historie. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Jana Kiršner s Petrem Habkou. To Hranice na Chebsku připravují rekonstrukci rybníka v osadě Trojmezí. Co všechno to bude obnášet, řekneme ve zprávách v 19 hodin, tedy už za 8 minut. Radim Jihlík vám přeje hezký nedělní večer a budu se na vás těšit hned zítra ráno.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V osadě Trojmezí u Aše připravují rekonstrukci hráze chovného rybníka. Na památkách v Karlovarském kraji lidí trochu ubylo. U ženy, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. A zítra bude skoro jasno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Hranice na Chebsku připravují rekonstrukci rybníku v osadě Trojmezí. Vodní nádrž čeká odbahnění a zpevnění dosluhující sypané hráze. Součástí úprav bude taky přestavba blízké chaty na Česko-Německé edukační centrum a ochrana vodních živočichů v blízkosti státní hranice, říká autorka projektu Erika Smrtová.
2: Co se týká tohohle z toho rybníka tady na Trojmezí, tak zůstává úplně zachovaný, jenom se rekonstruuje hráz, protože při posledních velkých přívalových deštích byla hráz poškozená. Cílem je právě, aby tahle nádrž byla bezpečná i z hlediska druhů chráněných, který jsou na tocích vlastně pod tou hrází.
0: Stavební úpravy zajistí vedení města, práce začnou letos na podzim. V Karlovarském kraji zaznamenali provozovatelé památek v loňském roce mírně nižší návštěvnost. Hotely ale uvádějí zájem klientů srovnatelný s předchozím rokem i přes částečný výpadek u klientů z Blízkého východu. Jak uvedl předseda Karlovarské pobočky Asociace hotelů a restaurací Jan Kronika, první polovina letní sezóny byla pro ubytovací zařízení dobrá. Méně návštěvníků zatím evidují také hrad Loket a zámek Bečov na Karlovarsku. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Maďarská vláda bude rozhodovat o odstavení jaderné elektrárny Paks kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z této řeky totiž slouží k jejímu chlazení. Podle předsedy vlády Pétera Maďara čeká jeho zemi těžký příští týden. Na základě vládního opatření už začaly průmyslové podniky a velké firmy omezovat spotřebu elektřiny. Maďar taky vyzval obyvatele k tomu, aby od zítřka během večerních špiček šetřili elektřinu.
3: Je před námi 5 zásadních dnů. Elektrárna Paks nebude vyrábět elektřinu a zároveň očekáváme nejteplejší dny s teplotami okolo 40 stupňů. Celá elektrická síť, naše veřejné služby i my sami budeme vystaveni obrovské zátěži.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 15 až 12 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Americké ulici srazilo osobní auto chodce. Místo je neprůjezdné a v Chodově na Karlovarsku je uzavřený most na silnici 3. třídy číslo 1812.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

jednou se vzduchem nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? Oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, měla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je, proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let, života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Se Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku, z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinují, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně

0: že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana, a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Anato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
2: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Určitý, jako, protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak asi nedělám vysloveně plány.
0: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
2: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
0: Já jsem nadšená. Že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
2: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
2: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
0: Děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Za dveřmi je den židovských památek. Ohlédneme se za festivalem v Holešově a pozveme na návštěvu židovského Náchodska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Finkerlandová. Desítky židovských pamětihodností po celých Čechách i na Moravě se otevřou už příští neděli 9. srpna. Bude se totiž konat 9. ročník Dne židovských památek. Zájemci se mohou těšit na řadu míst, která nejsou běžně přístupná nebo v posledních letech prošla nákladnou opravou. Podrobnosti nám prozradí koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý. Dobrý večer, Den židovských památek se letos koná už po 9. Jsou nějaké novinky?
2: Novinek je docela dost. Zhruba každým rokem, zhruba každou tak pětinu, čtvrtinu těch objektů různě nahrazujeme, takže letos je to asi 10-11 objektů. Mezi nimi například synagoga v Divišově nebo židovské hřbitovy v Květuši, Mirotici nebo v Křížkovicích v severních Čechách.
1: Kdybyste mohl doporučit tři místa, která letos speciálně stojí za návštěvu, která by to byla?
2: Já si myslím, že by to byla určitě synagoga a židovský hřbitov v Neveklově, protože v Neveklově navíc je ještě poměrně široký doprovodný program k Dni židovských památek, který začíná tuším už v pátek. Samozřejmě, že stojí za to navštívit i právě tu zmiňovanou synagogu, kde v loňském roce byla dokončena unikátní oprava synagogálního stropu. Další například v Pacově, protože pacovská synagoga také vlastně podstupuje dlouhodobou rekonstrukci díky spolku Tikun Pacov. A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zbyšičkách v jižních Čechách.
1: Jak se lidé dozví, která místa mohou navštívit? Je potřeba si také nějak zajišťovat vstupenky?
2: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo vstup dobrovolný. A pokud je někde něco spoplatněno, jsou to pouze nějaké například komentované prohlídky ještě navíc. A seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom seznam s otevírací dobou a přístupností jednotlivých objektů, ale také interaktivní mapa.
1: Den židovských památek se letos koná už po 9. Jak je o něj zájem?
2: Ono se to velmi špatně odhaduje, protože na spoustě těch, zejména třeba regionálních hřbitovů, nemáme možnost, jak spočítat, kolik tam přijde lidí, ale z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
1: My dnes žijeme v době narůstajícího antisemitismu. Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
2: Fyzicky asi ne. Zatím tuhle tu zkušenost nemáme. Jsme za to rádi. Ale samozřejmě v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale jak říkám, ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili zatím nikdy na žádný problém.
1: Vy už jste trochu nakousnul, že mezi zpřístupněnými objekty jsou i místa, která nedávno prošla nebo procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Je ještě hodně míst, která takový nějaký větší zásah potřebují, nebo se dá říct, že vlastně většina židovských památek u nás už je víceméně opravená?
2: Ono se to přesné číslo asi nedá úplně vyčíslit, protože je potřeba rozlišit, jsou to židovské památky stále ještě ve vlastnictví židovských obcí, potažmo Federace židovských obcí, nebo památky, a není jich málo, které jsou už dnes v rukou soukromých majitelů nebo obcí nebo jiných církví. Ale dá se říci, že asi většina, pokud to budeme brát statisticky, tak většina těch objektů je nějakým způsobem opravená, rekonstruována, ale zase na druhou stranu jsou tady objekty, které na tu rekonstrukci třeba čekají. Některé z nich jsou také do Dne židovských památek zapojeny, například synagoga v Písku.
1: Říká Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Děkuji moc a ať se Den židovských památek vydaří.
2: Moc děkuji a naslyšenou.

Vyuč mě, Bože, jak mám jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Na text básníka Vídyš z přelomu 19. a 20. století Avroma Reisena zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Šoulet, chala nebo šakšuka, to jsou názvy tradičních pokrmů. Některé z nich byly na jídelním lístku v Holešově, kde se konal festival židovské kultury Hamakom. Kromě besed a koncertů dal totiž také možnost nahlédnout pod pokličku židovské kuchyně. Jaká jídla mohli ochutnat návštěvníci zámku, zjišťovala Blanka Kovandová.
1: Matci, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý jojich, jejich klasickou. Je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoulet. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
3: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chtěli jsme to podpořit. Chceme podpořit kulturní dění v našem městě.

V repertoáru ostravského souboru Adaš a klezmerové kapely Naches je i jidiš píseň Ale Brider, neboli Všichni bratři. Její slova napsal židovský básník konce 19. a první poloviny 20. století Moris Vinčevský.

0: Pozoruhodné předměty, které jsou spjaté s židovskou historií, má ve svých sbírkách Muzeum Náchodska. Pocházejí i z bývalé náchodské synagogy. Najdeme mezi nimi evropské unikáty. Historička Mariana Poláková je představila redaktorovi Karlu Sladkému.
1: Předměty, které se vztahují k náchodské židovské obci, má také Muzeum Náchodska. A já, když se tady dívám, tak jsou docela i unikátní záležitosti, paní doktorko.
2: Ano, máme tu dokonce jeden unikát střední Evropy, možná celoevropský, což je kožené vědro na vodu ze synagogy, kde je jak hebrejský nápis, tak je tam i křesťanské datování. Židé totiž datují malinko jinak než křesťani, oni datují od stvoření světa, takže dneska už mají nějaký rok 5800, nevím přesně kolik, ale my ho máme datovaného jako 1781. A nikde jinde po Evropě takovýto předmět zatím nebyl objeven nebo doložen.
1: A to je přímo z náchodské synagogy?
2: Tady tohle vědro. Je přímo ze synagogy, víme to podle toho hebrejského nápisu, kde je vlastně napsáno židovská obec Náchod.
1: Já vidím, že jsou známy pouze dva kusy.
2: A ten druhý máme v depozitáře, oba máme u nás.
1: A co víme o té náchodské synagoze?
2: Náchodská synagoga, máme ji doloženou, víme, kde se v Náchodě nacházela, ale byla zbourána v 60. letech, protože její stav byl dost neutěšený. Za války se do ní svážely předměty židovské, které pak putovaly dál do synagog v Praze, kde se dělaly obrovský soupisy. A tím, že náchodská židovská obec nebyla po válce nikdy obnovena, tak ta budova chátrala. Nicméně ze vzpomínek pamětníků víme, že ten výbuch přišel nad ránem v ranních hodinách, aby lidi se tam neschromažďovali a tak, a že nebyla ani moc dokonale vyklizená, že přitom lítaly do vzduchu nějaké papíry a z té synagogy se podařilo zachránit jenom pár kusů textilí, právě tohle vědro. A něco malinko z toho tady máme právě v Náchodském muzeu.
1: Odkud pocházejí ty další exponáty, exempláře, které tady máte?
2: Něco máme ze sbírek, třeba ty šábesové svícny, což jsou teda vždycky dvojice svícnů, která se zapaluje při svátku šábes, a máme tady i nějaké půjčené předměty.
1: Já tady vidím i hebrejskou knihu. Mm-hmm,
2: to je z naší knihovny.
1: Pokrývky, také pokrývka hlavy tady je.
2: Taková to, co asi lidé znají. My tomu většinou říkáme jarmulka, ale může se tomu říkat i kypa.
1: Svitek.
2: A ukazovátko na Tóru. Protože Tóra je tak posvátný svazek vlastně, že se člověk nesmí dotýkat jí holou rukou. Tak proto ukazovátko.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. V ukrajinském Hadiači zničil požár hlavní synagogu a poškodil poutní areál u hrobu Šneuera Zalmana z Liady. Ten založil dnes rozšířené chasidské hnutí Chabad. Hadiač jako druhé největší židovské modlitební místo na Ukrajině navštěvovali i po jejím napadení Ruskem tisíce židovských poutníků. Na pražských Olšanských hřbitovech bylo slavnostně odhaleno pamětní místo věnované židovským výsadkářům Chavivě Rejkové a Rafaelu Rejsovi. Jejich život byl spjat s předválečným Československem. Oba se jako příslušníci britské armády zapojili do slovenského národního povstání a po jeho potlačení byli nacisty zavražděni. Zájem o židovskou výuku roste, uvádí to kyperská filantropická nadace Jael na základě analýzy údajů ze své celosvětové sítě o židovském vzdělávání ve 48 zemích. Zahrnuto bylo 145 vzdělávacích institucí, ve více než polovině z nich se během uplynulého roku zvýšil počet žáků. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je v péči záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
0: Začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice a Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje. Sport.
0: Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 před Prahou z Brna je silný provoz od sjezdu na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede nesouvisle až na 16. kilometr. Celé je to asi na 20 minut. A na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 255 je průjezdný jen levý pruh. Zdržení je na 15 až 20 minut. Objet to můžete přes Postoupky a Bezměrov. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u d'Alborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To d'Alborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty d'Alborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože d'Alborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětství.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno d'Alborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o d'Alborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před, než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master a já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili, na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu protizámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný. Ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že Kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velký taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli, jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně Kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: Vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit?

0: na koni?
1: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona, tak každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
0: Umíte všechno?
1: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
0: Co z toho vám jde nejlíp teda?
1: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
0: táhla
1: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
2: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
0: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
1: Je trošku jiný.
0: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
1: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
0: Jako můžu za váma?
1: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
0: Jako fakt můžu dovnitř?
1: Jasně.
0: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl v kočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
1: A jo, zkuste to, já udržím kočár.
0: To je hodně houpavý.
1: Ano.
0: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
1: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
0: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
1: Ano, ano.
0: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
1: Ano, ano.
0: A bylo soukromí.
1: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
0: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
1: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
0: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
3: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře...
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínáč a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínáč se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Teplárny Brno po víc než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a jejich následné požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou, třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozděleno na jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 56 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 kilometrů trasy.
1: V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. A na silnici 53 se u odbočky na Dyje srazila dvě auta a je tam jeden neprůjezdný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuji, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápady, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíct. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, to myslíš, jo? Tedy až třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělával pod názvem Ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 stručků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme je vepřový jar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí. To je
4: zelí.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako a v prstech rukama.
2: Přijíš přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samodrží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políjet, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám jeho. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst.
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
4: Bomba.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. V 7. 77.
2: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má vodle na hlačeka na to, tak zabrzdí.
4: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
2: Na tom není složitý, jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku.

0: možné.
1: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
2: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
3: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
2: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
4: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla

0: můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
1: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
0: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
1: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
0: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
1: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
0: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
2: A proč se to může tak říká?
0: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom si ji pak odjeli, že jo?
1: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
0: no,
1: nebo?
0: No já si myslím, že jsou hrozně fajn a člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
1: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
0: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
0: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcerová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takové jako ledvinky, jo, ledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
1: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
0: Děkuju a nashledanou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovirok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovirok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: větší.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
3: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
4: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
3: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
5: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Pokračuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný ze SocDem.
6: Ta obslužnost vlastně celého Pelhřimovska směrem na Prahu se hodně zlepší, ale celkově z hlediska počtu kilometrů se zlepší dopravní obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka.
3: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
7: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat. Ta, která se vyrábí nově, a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi.
1: Sport.
3: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu.
1: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 opatrně na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. V Příbrami ve Fibichově ulici se srazila dvě osobní auta. A na silnici 381 u Křepic na Břeclavsku došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A na místě tam teď zasahují záchranáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
8: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
0: Velmi málo, ale občas ano.
8: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
0: Asi.
8: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
0: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
8: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
0: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
8: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
0: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži 6 ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: Co?
5: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: Co si mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, která se tam používá.
9: Prosím?
3: Buď franka nebo obojí.
9: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Nebudu, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, nožina má pravdu, pokud se nedohodnete.
9: Ale... Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
9: My jsme se asi...
3: No ano, ano, tak.
9: Jak
3: tak.
9: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
3: no to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: To je výborný.
4: Jednoduchá otázka.
5: To není, to je jasný, je tam plná víc.
6: To je jasný.
5: To by já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já
5: nevím, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to si bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky.
4: Tak.
9: Nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdeňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
8: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Mariánka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo. Takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat Damu, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.
3: V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřál, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
4: Gel et alim o šas inen sebuf itkin sot, ju slit otorps i tuch adžib i džak šan i nám stop co.
5: No to je? Oh. Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
4: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým zezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, by někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji: omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka, to se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku? A vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikde neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučené jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty bechy.

0: krovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo. Pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
1: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, leva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí, jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
1: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek, Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
3: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů. Myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
3: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
3: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali. A já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize. A odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste
3: chtěli
2: to vyzkoušeli
3: vědět.
2: Na sobě?
3: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného.
2: Už jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích. Ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
3: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pouze pánové, ano, zpět jako,
3: každý.
4: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
3: I duševní.
4: A
3: na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
4: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říkal, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku?
4: Na prsteníčku nebo na středníčku, no, jo? No.
3: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
4: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk posíval se. Zdeněk
5: posíval se. Tak to náhodou vím.
3: Ano.
5: Schválně. Tento prst je zbytečný.
3: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
5: Myslím to vážně.
3: Ano.
5: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prsty.
5: Tak proto se
2: snubní
5: tam nosí prsty. Kromě
2: hudební. Pozor, jo. Ale to je zavádějící. To myslíme jako, pozor, jo.
4: A co kytaristé, ty ho potřebují taky. To klavirist, teď to říkáš, no já.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Nic neříkejte, ale navrhuju, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
7: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Mm. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a říká si,
3: to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Ta Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. Dvě hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančik a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mě 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou. Pokud jste poslouchala Hvězdné návraty, Sasky ano. Burešovou, hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne. To určitě ne, hráli jsme si úplně na všechno, ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To asi no, jenom do určitého hlavně věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení.
0: Víte,
1: pořád
0: by mě
1: jsme vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Pani Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím pádem sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně případě? Já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája ven?
1: To taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký, no, když jsme trochu povyrasli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla, no a to byly, to jsme, když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je a tak se rozbujela naše fantazie, to bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet, no ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu, ale když už tedy spolu mluvíme a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho? Počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, 30? Když bylo, počítala, ale když byla třeba honička, tak se říká, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte...
1: Nechtělo, tak řek,
0: vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně, ale při té honičce, já bych to chtěla říct, to bylo piky, piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní Hana.
1: Si, nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tady zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu. Asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuju i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku vzdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Morečku. Ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to chrašo?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak jak jste si hrávala?
1: Už je to tak dlouho, ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem covid, já říkám, už přežiju všecko. Protože manžel bohužel zemřel za 2 dny v nemocnici. Říkal mě primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohl někdo pomoct. Jsme byli druhý týden.
0: To mě mrzí, to mě moc mrzí, paní Lidka.
1: A on už to ten druhý týden v pondělí ráno se zbudil a nevydržel a utek, že musí jít do práce. On se staral o čistotu města. On byl zaměstnaný z magistrátu.
0: Rozumím, takže ale paní Lidko, pojďme si říct, jak jste si hrávala, když jste byla malá.
1: Jo. No, takže smutné věci, na to nerada vzpomínám, ale bohužel, co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je líto, upřímně vám řeknu líto, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici. No hned před dvůr jsme měli kraví, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají.
0: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Hráli jsme si nejradši, jsme si natrhali pampelišky, a hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, nevím, co to dá být. Potom jsme si hrávali na honěnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hejbejte se a takové. Říkám, to byly hry, které dneska dnešní městské děti neznají. A ani nemůžou znát. A mě jich opravdu líto, protože já jsem třeba hrozně ráda četla, jo, a mám mají fotografie. Maminka večer bylo 9 hodin, zhasla a žádné čtení spát.
0: No ještě, abyste si nekazila oči, pochopitelně.
1: No právě, ale já baterku a četla a jdu tři do rána. Dneska se které ty děti opravdu neumí ani čít, nebo nemají na to čas prostě. To jenom čumí do mobilu, no. Tak si to kazí, si to zdraví. Je mě opravdu líto, no. Tak krásně.
0: Já myslím, že já nemůžu říct, tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte, no. Prosím, dál.
1: No tak říkám, já nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo.
0: Na vojáky?
1: Já jsem dělala bezvaně mrtvoli umírající, to mi šlo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte si pohádky, jo, ten samý den, se to jmenuje, no, ten lítající, všelijaké ty obrudy, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kreslené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Čelkama a já, že motel Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka neznají.
0: No víte, já myslím, že když třeba... že když třeba vám bylo 10, 15 roku, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry. Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50, 60 let starší.
1: No samozřejmě, no.
0: A takhle se to pořád motá dokola.
1: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zbláznil a svět je na ruby. Na podzim, jak se začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teďka vlastně už 40-stupňové vedra je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všecko je na ruby,
0: kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, no, měsíc před začátkem školy.
1: Toho,
0: až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju, a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
1: Vodu bývá, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony. Nechtěla.
0: Tak paní Lidko, děkuju, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
1: Já vám taky přeju dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
0: Ty potřebujeme
1: dobré,
0: vždycky.
1: To není.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k Noční lince a především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roků se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semil, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejchlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte, venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem jí hrávala se svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No, tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno?
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se cirko první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, by který měl udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní. Takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No, děkuji
1: no,
0: vám za to.
1: No, to právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje. I když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale jinak pořád jako naschovávanou to se drží naštěstí.
0: Radko, děkuji a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky. Pokud se týkají noční linky a tématu těchhle dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal: my jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů. A nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama. Jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Juranovák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali. On stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizorů různé domečky a podobně. No tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoněnou. Tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy, který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali gumu, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju. Laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct, právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, když jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švadlenu tady místní a dostanou ostřižky látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, ty 10 cm, maximálně 15 cm, kdo už je hezký obleček, měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takový ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí, která maminka pracovala, nebo který tatínek byl ředitel, nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety. A aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
0: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
1: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
0: My jsme chodili na pajkl.
1: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli, ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná, no, kterou zítku nejdřív přelezeme a zase třeba vo Velikonocích jsme, byť jsme chodili i na Farskou zahradu, tak na tu Farskou zahradu jsme o Velikonoci chodili vyhazovat vajíčka všichni.
0: Paní Mirko, já vám
1: děkuju. Takže pan farář o nás věděl.
0: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhu, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Dano, nevzala brýle. Takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, měli jsme mnoho fantazie a tady už

0: ten v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodím. Sochy a moče iž byhadla, jrama infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám, neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. Ať to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela. Ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na bletky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora.
0: Jo.
1: Čajky, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři bylo, jedou, ano.
1: Bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala rýtka jako i nám,
0: tak to si zase začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, naschovávanou ceně, naschovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi chlapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to jsme tam měli pokladnu, teď jsme to všichni připravovali. A Hrubínovi básničky jsme hráli jakoby divadlo, operníkové chaloupce a tak dále, tak jak to bylo. No a i ty děti vždycky přišly, vstupenka byla zadarmo, anebo za korunu, ale než jsme namalovali plakáty, než jsme to roznosili, aby ty ostatní děcka také za námi přišly. Prostě jsme si to obrovsky užívali a když se tam po letech se vracela třeba na Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnul a no ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo. Nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitář. To znamená, že jeden z vesnice zapřahl koně, saně a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřahli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sánkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuju si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Hmm. Ale my jsme na to měli namalovaný náš dům, naši vesnici, hotely, vary, Mariánky, kde si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo a byl úkol. Zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská takový třeba 20-30 vystřižených papírků, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na to si taky moc ráda vzpomínám.
0: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách a oni to neznali?
1: No, také se to stalo a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s kulkama, samozřejmě na honěnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjena. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjena se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že a to se nás sešlo třeba 5-6 a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
0: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné, že na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba na schovávanou v nějakém rozestavěném domě.
1: Tak, tehdy... A to u nás nebylo.
0: To nebylo.
1: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
0: No já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
1: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali a to bylo v létě, že jo. V zimě jsme tam bruslili a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby teda na takovéhle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala a užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
0: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
1: I vám.
0: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, na schovávanou, na honěnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště. Tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života a nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme dodržovali dohodnutou dobu návratu domů. V září budeme mít sraz po 70 letech od ukončení základní školy. Těším se na to, i když to bude zřejmě sraz poslední. Z 32 nás zůstalo asi 10. Sváťo, děkuji za vaše psaní, děkuji za to, čím jste rozmnožil příběhy našich posluchačů v noční lince na téma Takhle jsme si hrávali. A v té příští hodince budete mít znovu šanci dovolat se na 731 800 900. A nemyslete si, pořád vedu v patrnosti i to, co jsem slíbil. Například Františkovo psaní ze Židlochovic. Ale dívám se, že vás přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, těch příběhů na téma Takhle jsme si hrávali bude víc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin. A tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum 3. srpna 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánčik a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No možná hodně malý. 7, 8, 10, 12 roku, tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte, možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, na honěnou, na schovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle Cčka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55, já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního, nebo třeba s malým míčkem, kde bylo potřeba míček odrazit od zdi, tlesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala, já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí. Hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou vám řeknu příběh. Maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo. A měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tek potok skrze les. A tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu a to víte v lese světlušky, tak my za ním jsme běhali. No. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny, skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu, nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15 a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch, no, stozích. Ano, byl to stoh vlastně se balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečku.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju, vy jste mě znovu vrátila do dětství a Mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu. Pohybové aktivity, chápu. Míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: A to bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chůdy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a stodolou. No tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách. A to tak kluci udělali kluziště. Prostě to polili večer, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových šelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuji vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky, všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky, hlavně zdravíčko.
0: Děkuji.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzo vstávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku. Ale doma to byly karty, halma, člověče nezlob se, mikádo, město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle, jo, to si hrála moje máti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní takhle ty hry, jo, karty, všechno, ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta, oni měli taky hry, oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. A oni třeba taky neobíří a oni třeba někde ukradli slepici, no, i když nebyli hladem, ale taky podle receptu nasolili, obrali plátem, upekli pod zemí, že jo. No a pak to rozbili a ono to bylo spálené na uhel, takže se nenajedli. No tak zkoušeli ty různý věci, to byli prostě kluci, no.
0: To jako jo. Skutečnou živou slepici upekli?
1: Ne, tak oni samozřejmě ji předtím zabili. Jo.
0: Tak to je, to žení hra, to je příprava na život, že jo?
1: No tak oni byli takový, no když vám řeknu další, tak třeba to už bylo zakázané v té době, tady u nás postrání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky, jo, a prostě uvařili vodu, i bez soli prostě, uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, ježišme, tak sedněte s náma, tak si dejte. A tak on vždycky sedl, tak mu dali za pár raků, že to byla strašná dobrota, on to krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, teď ten myslivec. Vždycky mě přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
0: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
1: Tak si za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, klepíčka, tam je to nejlepší, že jo.
0: Ano, ano.
1: To masíčko, a takže jo, to jsme tak hráli takhle, jako, že jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo za to, tady utíkali Němci, takže oni místo myčili, kolikrát našli německou helmu, jo. Takže oni si kopali německou helmou, to byl taky takový malý příběh krátkej. No a taky jednou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
0: Jej.
1: Nábojníci do toho a oni si chodili, táta byl nejmladší ze tří bratrů, a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů, do lesa střílet do stromu, jo. No ale pak přišel jedno za tatem jejich, za panem Zouharem, přišel pan myslivec a člověče, tam těmi kloci, oni tam střílili do stromu pistola. Ježiš, to byla ale pre. On jim to zebral z mrskalie a on dělal tenkrát tady v, no, nebo říkal kde přímo, ale ve fabrice, on to nažavil, dal to do toho a udělal jim z té pistole krásnou kostku, kovovou malou kostku, jo, on to, on to s buchárem, on to buchárem nažavil on, a buchárem to stval do kostky, tak teď si hrajte kluci. Jo. Takže si takhle to bylo takový můj otce dětství. Jinak třeba, jak dřív byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kuš. No a u sousedů oni to už to poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to jim to vystřelilo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
0: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba náhodou, nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek Noční linky, dáme návod, jak si hrát. No tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
1: Ale ještě teda mám jednu. Oni našli, když jsem si stěhl tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sedně a říkal, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně, protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci našli, jo. A oni to prostě mě kluci složili. A pak se Srnec, naproti, ona to sedlo, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plín a on projel u vrata v ostrole s tím, jo.
0: Chce to sice...
1: motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou od pod motoru. Nějaký ten Triumph nebo prostě.
0: Jo.
1: No teďka by to mělo strašnou hodnotu a pak dědek se na ně nasral, prodal to někomu na traktůrek.
0: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
1: Jo, a to byl malý kluk, to bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší měl asi 15, jo. To byli malí kluci, jo, a to stejno z toho pistolí,
0: no. No, to už je trošku horší zábava.
1: Ale dívejte, ve městech se děti hrály jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
0: Jo, anebo v obecné škole.
1: Děti hrály, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně, oni místo míčů, kde si kopali do německé helmy, no.
0: Jo, jo.
1: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se nejvíce hodí německá helma?
0: No, na...
1: No, dáte na ní takhle ze strany, asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek a s tím vybíráte senkrovňu a dáváte to po stromy.
0: Ano, ano.
1: Protože to hodí nejlíp.
0: Ano.
1: Německá helma. Tak se na mě nezlobí, že jsem...
0: Ne, vůbec, absolutně ne.
1: Protože všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i takhle.
0: Já vám naprosto rozumím, no tak po druhé světové válce, já to mám z mnoha míst a z mnoha zdrojů podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky, dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František, já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumíte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly a dalo se s nimi střílet. A taky jsme uměli chytat holuby a vrány do řitice. Tak tady bych potřeboval vysvětlení. Bylo toho mnohem víc, ještě dneska bych to mohl dětskám ukázat, píše František ze Židlochovic a dodává, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. Vždycky si na to vzpomenu při venčení. Vodit dva psy a ještě potkat kamarády je dost náročné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě nám odbíjí půl jedné. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože to já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte se nás skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Smímu ta hlava.
1: A potom dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametralo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byli akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte? To se...
0: Ne.
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod špatný. Tak.
0: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
1: Ano, to jste citoval. No. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě, jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, jako rozumíte. Takový docela blbý, ale...
0: Vy to máte v živé paměti, Marie, to je krásný.
1: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí. Jsme hráli, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli taky finty, že třeba ten sníh nebyl u stromu. Těsně u stromu ten sníh nebyl. Tak jsme takhle vymýšleli trasy, aby nás ty druhý jako nemohli najít. No. Tak to bylo pěkný a pak jsme hrozně rádi jsme hráli ještě to země město, to teda to jsme hráli spíš doma, jako to mě hrozně bavilo. A na pikolu, to taky nikdo neříkal.
0: Jak se hraje na pikolu?
1: Na pikolu stojíte někde u stromu nebo někde a teď počítáte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát.
0: No to je schovávaná.
1: No dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
0: Jo, no tak no, takže, krajová specialita.
1: Takhle si, a víte, že to děti neznali, tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali a když vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, ty děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mě jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí, jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. A dneska to by děti snad ani, já nevím, prostě každý toho má hodně. Hraček, habaděj a všeho dost. A bojím se jenom, aby jednou v životě jim ten luxus neskončil a měli potom třeba, jako nepřeju to nikomu, ale mám obavy, aby prostě se neměli potom nějak hůř, než se mají teď. Neříkám, moc... že to mají všechny děti, ale někdo opravdu má všeho moc už, no, tak.
0: Já vám moc dobře rozumím, paní Marie. Konec konců ukrajinské děti taky asi měly víc hraček, než jsme mývali my. A teď už nemají nic. Mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
1: Nebudeme se o tom bavit, protože to mi vadí. Na obou stranách.

0: si představíte tu maminku, že jo?
1: Přesně. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali, noční linka končí za 25 minut, ještě další dostanou šanci. Ale vám,
0: proto vám
1: samozřejmě patří dík.
0: Nashledanou.
1: Mějte se hezky. Všechny posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovic a píše, jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo. A pak byly speciály. Jsem ročník 68. A bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu. Taky Ameriku kolem stolu. To je taky vlastně varianta pingpongu. Nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích a podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba AC/DC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovácké vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, vybíjenou, na ovečky a na vlka a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, s kterým mám tě na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali a nejen telefonáty na 731 800 900 už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka je přínosné. Blanka píše, přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně. Taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi. Mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova a Blanka píše ještě jednou, možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí a hráli jsme si takové ty klasické hry, co tu zazněly, to už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, my jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné, květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívánkách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí... Ano, to jsem...
1: No vidíte to?
0: No si pamatuju, jsem viděl.
1: No a v lásky, co mi udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem mi udělala v lásky a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte...
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo a to bylo to, že když jsem si chodila hrávat k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a na to jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka v čokoládě, no. To
0: bylo jabka v županu.
1: No, tak, s čokoládem v županu, třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, třeba, ochutnal no. Někdo?
1: No, tak jako doslova ne, ale přikládala jsem to k ústům babičce a mamce, no. Dělali, ano. No.
0: Jano, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Dobrá zpráva, Dana už si nasadila brýle. Ano, dětství je kouzelné a dětská tvořivost nemá mezí, píše na rozhlas.cz/linka. Učím vnučky mnoho her a odstup od mobilu a návrat k přírodě. Z krabic od margarínu jsme stavili domky a šili na panenky a na pastvě stavili posedy a vařili. No prosím, Jana pekla. Dana vařila. Co kdo donesl a hlavně tvořili? Mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuju moc krát, Dano. A děkuju vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal, řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry, schovávaná v kanalizaci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No to už byly potom hry od zhruba 15 let, tedy mluvíme-li a zpíváme-li o laciném víně. Ale mě spíš zajímá, jak jste si, když vám bylo dejme tomu 10-12 roků, hrávali v těch dobách, kdy bylo Hinkovi 10-12, tak to byla 60. léta, že Hinku? Dobrý večer.
1: Asi tak, dobrý večer, Bolku, tobě i všem. Já vzpomínám na to, protože dneska jsem se zúčastnil pouti v mých rodných na Loučanech a byl to zážitek zase tak jako vždycky, co máme, stačí nám to na rok. Protože tam jsme se sešli všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně jako ti dědoušci jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu na naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme co vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Protože i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
0: No,
1: takže
0: no.
1: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák? No a to prostě, to se muselo udělat. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší záhul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven. A šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, no to, že jsme chodili třeba na ryby. Jo? Takže chodili jsme chytat u nás jako potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhů, takže nebyl problém prostě, když jsem vyrazil na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem domů nešel.
0: A chytali jste do ruky?
1: Prosím?
0: Chytali jste do ruky nebo na udici?
1: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat a namakat, říct jo, a to se, když se zadařilo, tak i dva najednou jsem vytahl.
0: No tak to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
1: Jedna z ryb, který vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Pěkně si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby mě nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový. No. A už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože to naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cechtali v blátě. A přišlo se domů, nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
0: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval. No.
1: To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. My jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
0: mnohdy si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale pády ze stromu můžou být velice nebezpečné třeba, jo? Ale prostě neuvědomí si to děti.
1: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, jak se dávalo z vůz a já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, no, to se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
0: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
1: Já už jsem tady to zmiňoval v několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách?
0: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
1: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi očas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no a to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
0: Slaměnky.
1: Bezbytová byl kopeček, tak jsem se polil, to jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, když jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili. Takže takhle. A ty Slavněnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je. No.
0: No právě proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju moc krát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
1: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ty naučáky, kteří poslouchají, protože jsme, i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím do Naloučan, do mý rodný jediný.
0: Díky a naslyšenou.
1: Hezkou dobrou noc, ahoj.
0: Vzkazy, které jsem stihl přečíst, i ty, které jsem nestihl, tedy to, co jste napsali k tématu na rozhlas.cz/Lomítko/Linka, už za chvilku na zmíněné webové adrese uslyšíte. A pokud jste se dnes nedovolali, patří vám moje omluva, ale 2 hodiny nejdou nafouknout. Víc toho nešlo slyšet. Nebylo možno přijmout a tím pádem nebylo slyšet. Takže zase příště naslyšenou a ta další noční linka, začínající za 22 hodin, bude s Jitkou Lukešovou na téma Můj rodný dům. Dobrou noc přeje Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s vynětou tři grácie napůl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníku.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu, a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského, objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se nejíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, kdybyste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá, ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, tak já jim ukážu, že jo?
0: Netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak se hned jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou oni zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: No, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranty? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastýmá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řekl, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. Švestkový knedlík je mu fuk, ale chutná mu, že jo? Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovýmu knedlíku, když jde jícnem dolů. Rozumíte, jak je jemu? Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: A z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitě
0: ty... Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku, svoji ženu na tou nejvyšší takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Přiznám, že taky vím, ne. Jak je to.
3: A to je moderní trapný. Teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A, myslím, a ne moje tedy.
3: A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale ono něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslíte, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se obudu mě vymáčknu, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso. To,
0: ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Mě, ano, proti tomu slovu neproti. Naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. No. Ano, no i z SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měli medaily, že za věrnost, bude by nemusel být věrný, pač nesměl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil.
3: Já jsem
0: rozložený. Já
3: se
0: vás složím.
3: Já bych
0: cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor. Když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, ano. Soustředíte se tak, jak ano. Já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní. Z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně
3: špatný. To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jak si dal ostruhy a vyprovokoval kláse, to je vždycky vedle. Nutně musí vědět. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli za
0: to. Není sama s kým je?
2: A dozvíme
0: se to. A jestli s někým je, jaký je?
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomil jste se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že? No jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
3: To je a naplně vás to
0: o některých věcech se nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist,
0: já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí.
0: Co jste,
2: že...
0: já jsem neposlech.
2: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenck například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnáme, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
2: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, ano. Když to my si to velice ano. Levně představíme.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom prosím z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se jako nám vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicost, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšu. Já vám mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A pak říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl. A najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeji si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, jeden lékařský vtip.
6: Samozřejmě.
2: No tak takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu a teď jde po takový pěší.

0: jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži hypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. To byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl, Heleno, přivíš na mě jako chcíplá plotice. Co to má znamenat?
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
3: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřivdí jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá a to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět, a ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rád jistotu a to je, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu. A je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuvěřit.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopalen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počůvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počůvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby ji zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.